Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

cream skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

kam, jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po dvou, třech letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi, anebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náruči, pod kůží tiše praská.

tě potkat, to hezké hezky prožít, nikdy nevyhasnout, když nám to poručí. Jediné, co mi schází, jít znovu skotskou krajinou, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80kového alba Žalmanova Spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, Na rozcestí, Znovu zrození, Jsem zmačkaný, Dobrovzdání, Kam odchází světe, Byl to hezký den, Pomalý šípy, Stovky domovů, Konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

nechává. Tamáři z Majdanu

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

kam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smetá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Myslíme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba kluk umřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času

0: lásku třeba pobořel.
1: Za času,
0: pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času, svou lásku jedné noci opustil.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porad něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky do...

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli ano. Mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Jo. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle,
3: ano. Máme...
2: A zůstalo, no. Prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek, který...
2: Vážně?
3: Poračte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No, takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak to sekáme.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no, to
0: v podstatě
1: vůbec netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Tlučhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo.
0: Ano. Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Já zdravím ze Světlé hory a zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili. A
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo,
5: ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Naschledem. Dobré odpoledne.
6: Halo. Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerej.
8: To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No, kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje,
8: no.
7: Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: to bychom daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy.
7: Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse. Na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden. K druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh. Hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky. A je tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. aby to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho! Slouho!
4: Slouha! Ty řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
3: A! Au! Jsi tohle... Ty jsi mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak...
3: Flobertku, víš, co já mám za sebou bitev? V životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, nech toho, nech toho, nech toho. Jdeš špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
3: No, ale to je hladí. Hele, já mám takový nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej?
4: Redford.
3: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
3: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
3: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho drahé. Halo, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný.
4: No.
3: Je hezký jako já.
4: No.
3: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko? Co?
3: No a teďko jako... No a teďko vem si ho.
4: To je volovina, ten mě zabije.
3: To koukáš, jak jsem divokej,
4: víc? To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
3: no to
4: jsem já.
3: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera. Bera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo? To dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
5: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů. No,
1: tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kosmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to Ačko, toho pana Cíblera, a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lirické verše Jiřího Žáčka, potěrko půjdeme si sednout. Lirické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No já mám takovou představu, že mi pomůžeš. Protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí.
8: Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím,
3: zajímavý.
2: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě,
2: já nevím. Ano,
3: já si myslím, že no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť, že to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Jak se říká, pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc krát, mě děti, mám vás hodně ráda, je to sranda.
3: Ano.
2: Že jo? Tak jo.
4: Tak vydrží. Uh-huh.
2: A zvolíte si smutné...
4: Ano. Má hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, tady František Jalouk, Nadvotavou. Zdravím pana Lábuse, i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. A stále zdraví stehu. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
6: Zbytek dne, naschled.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Díky, z Valaška. Zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
2: Napovězte indici další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky
3: za kačku.
8: Za kačku,
3: ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: a s Jitkou Moravcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
3: To by se odehlo v LDNC.
2: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
9: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo? To je takový to velký černý.
10: Ona je tady, tabule?
9: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
10: No, jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvoče, tak to nos...
9: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
10: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, trochu.
0: rozumíš?
10: Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
0: Slavku.
10: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
0: používat. To jsou tvoji žáci, tohle je katedra, to je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
10: No tak ale, dobře, tak to vememe ale s příchodem nějak.
0: Vem to, jak
10: máte
0: chceš.
10: Zvoneček?
0: Ježišmarja.
10: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
0: crrrr.
10: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
0: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
10: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
11: Srnec.
10: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
12: Maťová.
10: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli. No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
12: Zuzanka.
10: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
12: Zuzanka Matějová.
10: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
3: Mějte se hezky, taky, naschledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když okra...

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes v 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Kralupy nad Vltavou slavnostně otevřou zrekonstruované náměstí Jaroslava Seiferta. Dnes bude zpočátku oblačno, později bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Je středa 7. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, i tak ale musí přijet hlasovat do Česka. Dělníci dokončili opravu náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou. Upravili taky přilehlý park. Práce začaly v srpnu 2025 a radnice za ně zaplatila 90 milionů korun. Na část získala dotace. Náměstí a park slavnostně otevře vedení města dnes dopoledne v 11 hodin.
2: Nové jsou na náměstí žulové povrchy, lavičky i zeleň, včetně stromů. Po rekonstrukci je i přilehlý park lemující Mostní ulici. Nová je také fontána, prolézačky pro děti nebo místo pro venčení psů. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Obvodní soud pro Prahu 4 dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu. Bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Oba vinu odmítají.
3: Podle obžaloby chtěli tehdejší představitelé IKEMu oslabit Pirka a Netuku pomocí kompromitujících materiálů. Chtěli tak zabránit tomu, aby ohrožovali pozice vedení. Původně čelil obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek. Loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Pirkovi například měli obžalovaní vyhrožovat zveřejněním dokumentů, a to o jeho údajných vazbách na dodavatele zdravotnického materiálu. Státní zástupce navrhl Malému a Raškovi podmíněné a peněžité tresty. Obhájci naopak žádají zproštění obžaloby. Michal Forst, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté mají v Lize národů čtvrtou porážku. Ve Wembley podlehli domácí Anglii 0-3. Utkání hodnotí brankář Lukáš Horníček.
4: Bolí to, jsme chtěli samozřejmě hrát krásný fotbal nebo prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako i uhrát nějaký výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme pořádli dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
0: Španělé zvítězili v aktuálním ročníku soutěže i po čtvrté. Duel v Chorvatsku otočili z 0-1 na 2-1. Další reprezentační sraz je na programu v polovině listopadu. Český tým čekají závěrečné dva zápasy ve skupině. Doma se Španělskem a následně v Chorvatsku.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme velkou oblačnost. Odpoledne ji bude postupně ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Tady nic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Takhle vysvětlím oproti včerejšku. Dnes vážně nic.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Ale tady se nám něco středečního růžového klube. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: Sympatiše Čechy Šemetken z Jižních Čech pro vás. Zpravodajství až do 13. hodiny. Já si teda s tebou jen do 9. jako vždy. Doufám, že to bude plodné.
0: No to já taky doufám.
5: Tak pojďme do oblak.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5:11 a půl.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
4: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
3: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
5: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
3: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
0: Před 156 lety, 7. října 1870, se ve Velkém Meziříčí narodil průkopník letectví Jan Čermák. Zůstává trochu ve stínu známějšího Jana Kašpara, přitom jako první Čech získal už v roce 1910 mezinárodní pilotní průkaz. Proto si na jeho počest dovolím pustit do vysílání Václava Neckáře a dáme si tak trochu jiná než jen letecká křídla.

0: už se nám to líbí nebo ne, zima se pomalu hlásí o slovo. A co to znamená pro řidiče? Přezout svého čtyřkolého miláčka. Proč se ale auta a jejich kola musí přezouvat nebo pneumatiky? Snažíme se to dostat nebo vykutat z hlav těch nejmenších dětí z Prahy. Odpovědi uslyšíte za chvíli.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Michal Žák prozradil, jaký že to bude den a vůbec výhled. Středa, 7.10. Tím začínáme.
2: Dopoledne přechodně až oblačno, ráno a dopoledne přechodně až oblačno. Postupně ale bude oblaků zase ubývat, takže do odpoledne se vrátí slunečné počasí a teploty, protože bude přece jenom o trochu méně slunce než dnes, tak budou asi tak o stupínek až dva nižší.
0: Já budu přesnější, středa přinese 18 až 21 stupňů. Užijte dne, užijte středy.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Když přijde zima, musíme auta přezout. Proč se to ale dělá? Jak se takové auto přezouvá? A k čemu je to dobré?
1: Aby třeba nezapadlo třeba ve sněhu.
2: Ty, co můžou jezdit i po sněhu, že jsou mnohem lepší.
3: Tak aby nekloužalo.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno přejeme všem. No zprávy v půl nepočkají, mají svůj čas.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Češi mají dál nejméně dostupné vlastní bydlení v Evropské unii. Průměrně velký byt stojí přes 13 průměrných ročních hrubých platů. To je zhruba dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Vysoké náklady dopadají hlavně na mladé lidi. Víc než polovina z nich bydlí alespoň částečně s rodiči. Desetina domácností navíc vydá za bydlení přes polovinu svých příjmů. Dvě středočeské základní školy dostanou od kraje dohromady skoro 90 tisíc korun na odbornou pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech. Peníze využijí na programy zaměřené na zlepšení vztahů mezi žáky, řešení konfliktů a posílení pocitu bezpečí ve třídách. Lidé v Praze 4 budou ode dneška moct využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Je mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou stavět odpoledne po 15. hodině. Se stavbou dvou nástupišť za 30 milionů korun začali dělníci v červnu. Zastávka by měla být na znamení a stavět tam budou všechny spoje, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. A dnešní počasí. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle s mlhami. Odpoledne pak čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: 18,5 km, defekt u nákladního auta na dálnici D5. Kdo jedete do Plzně nebo do Berouna, pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Scénář ukazuje další bod a ten jest za chvíli ke slyšení v našem vysílání. Teď 5.32,5. Co to bude?
1: Proč jsou ve městech důležité stromy? To ukazuje poprvé v Česku kampaň Trýtek. Na stovce stromů se objevily štítky. Co je na nich k vidění? Nejen o tom uslyšíte už za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Pět hodin, skoro 39 minut, téma stromy, už jsme něco napověděli po zpravodajství, koukám na reportáž, jestli je připravená, zařazená ve scénáři, všechno je, jak má být. Tak pojďme se podívat k tématu, konkrétně stovky stromů ve 14 českých městech, které, a to si zkuste si všimnout, mají na sobě nově zavěšený štítek a z něho se dočtete nebo dozvíte třeba i to, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch, nebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. No, je cílem ukázat, jak důležitou roli stromy mají nejen ve městech a obcích, ale tak vůbec pro náš svět, pro naše žití bytí.
1: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh.
2: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
1: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty jako benefitu je to ideální.
2: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
1: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
2: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
1: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr a to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
2: A na co je potřeba ta palička?
1: Provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene. Zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
2: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
1: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 MWh za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
2: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jervínu?
1: Ten náš jervín, mladý, relativně nebo středně věký, ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok.
2: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný trýtek, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
3: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů.
2: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: Zanedlouho 6:45. Hádejte, kdy si Honzík vzal dovolenou? Ano, čtvrtek, pátek. A proč? Aby si užil prodloužený víkend v Jizerských horách. Aby prošel přes ty kopečky s Bárou. Bohužel mám takový pocit, že po kopečkách budu chodit sám. Baru bude odmítat. Ona totiž, jak ucítí jednu dešťovou kapku, nejde.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kdo jste si tedy vzali volno do dnešního dne, tak to máme nádherné babí léto v plném květu v vozovkách do nádherných barev listí. Dneska až tuším 21, teď jsem se nekoukal, potvrď mi to, paní Růžová.
2: Je to tak, 21 stupňů jsou maxima dnešní.
0: No a teď samozřejmě po ránu taky mlhy, nízká oblačnost, ale až se to rozpustí a den se rozzáří, až začneš hnout, tak sice bude o něco chladněji než včera, ale furt to bude stát za to.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Co všechno dokáže lidský mozek a co všechno s ním dokážeme my? Na to se pokusí odpovědět neurochirurg Vladimír Beneš, který má za sebou víc než 8000 operací. O fungování mozku, své práci, ale taky o životě a vlastních zájmech bude mluvit v přednášce Co umí mozek a co umíme my. Přijďte do Škoda muzea v Mladé Boleslavi v 19 hodin. Součástí akce bude taky diskuze s diváky. Naposledy ve středu 7. října se koná letošní ročník festivalu Den architektury, který otevírá běžně nepřístupná místa veřejnosti. Součástí akce jsou komentované prohlídky, debaty či třeba výstavy. Jednu takovou si můžete prohlédnout v Nymburce. V místní knihovně představuje výběr 15 nominovaných realizací České ceny za architekturu 2025. Prostřednictvím fotografií a ukázek architektonického řešení uvidíte různé podoby současné české architektury, od drobných zásahů a sakrálních staveb přes veřejné a obytné budovy až po park, náves, lávku nebo krajinářské úpravy. Navštívit ji můžete ve všední dny od 8 do 17 hodin do 20. listopadu. Co všechno se může skrývat ve veřejném prostoru? Dokument Veřejný prostor Františka Skály zve na trochu jinou procházku světem jednoho z nejvšestrannějších českých umělců. Výtvarník, performer a hudebník v něm nechává nahlédnout do své tvorby i každodenního života. Snímek zachycuje taky vznik proslulé monumentální sochy psa, která putovala lodí po Labi na výstavu v Drážďanech. Film začne v kině v Dobříši v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
2: Středeční ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy pokračuje 5.52. Pojďme si hýbnout kyčlí. No, tak doufám, že už máme po operaci. Zprávy v 6. Co nevidět? Ricky Martin a Marcela Holanová. Dobrý den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Co máme dneska za den? Nic. Nic neřekla. Nic. Neví. Teď může mluvit.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Strážníci v Kutné Hoře dostali vyznamenání za pomoc při hašení požáru panelového domu. Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, později bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů. Je středa 7. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně tzv. DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
3: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
1: Volby do obecních a městských zastupitelstev a taky do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Vedení Kutné Hory vyznamenalo 2 strážníky za pomoc při hašení srpnového požáru panelového domu v Benešově ulici. Ocenění muži dostali čestný odznak za zásluhy, říká kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
4: Strážníci městské policie Kutná Hora Petr Poklop a František Rubeš byli první u srpnového požáru bytu v Benešově ulici. Pomáhali s evakuací obyvatel a ještě před příjezdem profesionálních hasičů se pustili do prvního hašení bez speciálního vybavení.
1: Lidé z Pražského Radotína si můžou předběžně zamluvit pronájem parkovacích míst v tamních připravovaných krytých garážích. 50 stání bude součástí tzv. Centra Radotín, které bude novou čtvrtí s více než 2 sty byty. Radnice začne parkovací místa pronajímat v příštím roce, říká tajemník Prahy 16 Pavel Jirásek.
5: Do registračního formuláře mohou občané vyplňovat svůj zájem a údaje s tím, že do konce roku budou tyto záležitosti vyhodnoceny a bude zjištěno, jak velký zájem v reálu skutečně je. Sport.
1: Judistku Renatu Zachovou dnes čekají na mistrovství světa v Baku zápasy kategorie do 63 kg. V souboji prvního kola se dvojnásobná mistryně Evropy Zachová utká s Visovou z Lichtenštejnska.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo ojediněle s mlhami. Odpoledne pak čekáme ubývání oblačnosti přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Opatrně na silnicích, třeba na D8, směr Praha, 5,5 kilometr, nehoda 2 nákladních aut, D10, tam zase odstavené auto jest na kilometr 8,5 a další odstavené i na Hradecké u sjezdu na Sadskou ve směru do Prahy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední
0: Ale
2: Čechy.
0: Ale Brýtro, tak jsme se probudili, ještě víčka pořádně neodlepila se od sebe. Však jim pomůže kapela Deep Purple už za chvíli. Apropo, 4 minuty po 6.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Já nepůjdu. Ano, já nepůjdu na kapelu Deep Purple na jejich dnešní koncert. Po letech se vrací a bude to velké. Těšíte se, kdo vstupenky máte? Předpokládám, že ano.
1: Za jedním z nejznámějších kytarových riffů stojí skutečný příběh. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř, který se potom valil nad Ženevským jezerem, inspiroval skladbu Smoke on the Water. Autorem slavného riffu byl kytarista Richie Blackmore. Paradoxně ale kapela skladbu původně vůbec nepovažovala za budoucí hit. Na albu Machine Head byla jen jednou ze 7 skladeb. Teprve později vyšla jako single a stala se poznávacím znamením Deep Purple. Kapela vznikla v roce 1968. Spolu s Led Zeppelin na Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Za více než půl století se jejich sestava několikrát výrazně proměnila. Z té nejslavnější dodnes hrají zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Ten je zároveň jediným členem, který v Deep Purple působí nepřetržitě od jejich vzniku. Deep Purple mají za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se vracejí po 3 letech. Naposledy tady hráli v létě 2023 v Brně. Dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: To byla Něha v podání kapely Deep Purple. Dnes vystoupí v Praze, tak kdo má lístky, těšte se. No, vy už se těšíte x týdnů, měsíců. Bude to zážitek. Tak aby to bylo s tou radostí, hezky potom i na rozdávání. Ano, už se nebudete koukat jako kakabus potom, ne?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska o něco chladněji, než bylo včera. Ale dá se. Sluníčko bude, i když pravda trochu víc mraků teď po ránu a dopoledne, ale ono se to vyjasní, pak se zase začne zatahovat. Od všeho něco, ale pršet by nemělo, ten déšť dorazí až zítra. Tak zatím všeho do času, užívejte nádherného dalšího babího dne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Teploměr ukáže jinak 18 až 21.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Katrin dneska slouží, vítej.
2: Taky zdravím, dobré ráno. Na hlavní části okruhu u sjezdu na Barrandov už po nočních pracích odklidili kužely. Na 16,5 kilometru se jezdilo v obou směrech pouze jedním pruhem. Teď už je provoz opět obnovený a kolony se rozjíždí. Ještě chvílemi ale regulují vjezdy do tunelů ve směru zde jedna k letišti. Zdržení tak můžete nabrat už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. V Českobrodské do centra se začíná tvořit fronta na příjezdu do Běchovic z Újezdu, Vekbelské z Letňan do Hloubětína. Tam ztratíte pár minut v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou.
0: S láskou vaše Katrin, díky zatím.
2: I tobě, Honzo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Petra Nárožného. A to ať už s kapelou Plavci nebo Rangers Plavci, ale i jako herce, vypravěče a taky o člověka, o kterého bych velmi rád v životě, třeba dalším, pokud nějaký bude, Zavadil v herecké šatně nebo u ní, protože i mimo oponu byl a je super. No tak dáme nějaký vtip.
1: Krásná dáma vstoupí do lékárny a povídá magistrovi: potřebuji kyanid. Lékárník říká: nač proboha potřebujete kyanid? Chci otravit manžela. Lékárník vyvalí oči a mumlá: pane bože, to vám nemohu prodat. To je na jedové listně, to je evidovaná věc, je protizákonné, abych přišel o licenci. Oba bychom skončili v kriminál. Ne, v žádném případě, prostě to kyanid ode mě prostě nedostanete. Dama sáhne do kabelky, ukáže mu fotografii svého manžela s lékárníkovou ženou ve velmi choulostivé situaci. Lékárník koukne na fotografii a povídá: jo, to je jiná, vy jste neřekla, že máte recept.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes je středa 7. října 2026, ano, taky Tamara ho má, koukám i Lenka Vokata, takový ten rázný zpravodajský krok a míří za mnou do studia. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak všeobecně do celé republiky ohledně počasí. Vidíš, už se to blíží, chtěl by to nějaký odvar z babského ucha, měl bys? Babí léto se s námi podle předpovědi dneska loučí, do počasí už zasahuje oblačnost spojená se systémem ze Středomoří, takže čeká nás oblačno až polojasno, přechodně místy i zataženo, odpoledne začne na jihu mraku ubývat, nejvyšší teploty v celém Česku vystoupí na 18 až 23, na jihu Moravy i 24. A vítr bude většinou slabý, proměnlivý nebo jeho východní do 14 km za hodinu. Jinak podle aktuálního měření Českého hydrometeorologického ústavu v 6 hodin a 10 minut bylo třeba v Příbrami 9, v Kralupech 5,5, v Dobřichovicích 5,6 a třeba Klementinum 11. Aktuální stručné zpravodajství Českého rozhlasu za pár.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Uchazečům o posty v Senátu nebo zastupitelstvech dnes ve 14 hodin končí lhůta na stažení svých kandidatur. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Cestující v Praze a Středočeském kraji musí i dnes počítat s menší kapacitou některých vlaků Českých drah. Dopravci chybějí provozuschopné jednotky. Vybrané spoje proto můžou vyjet pouze s jednou třívozovou soupravou. Omezení se týká například linky S1 z Masarykova nádraží přes Český Brod a Poříčany do Kolína a taky linky R41 z Pražského hlavního nádraží přes Kolín do Kutné Hory. Upozornění platí do dnešní půlnoci. Konkrétní čísla dotčených vlaků najdou cestující na webu Pražské integrované dopravy. Lidé v Praze si můžou prohlédnout opravu prágrových kostek. Dělníci ke staveništi umístili vyhlídkovou lávku. Práce za skoro 1 miliardu 400 milionů korun potrvají 3 roky. V nejbližších dnech lidé budou moct sledovat například opravu fasády. Bazilika svatého Petra a Pavla na Pražském Vyšehradě má novou břidlicovou střechu. Rekonstrukce měla původně trvat 5 let. Nakonec se ji podařilo dokončit za méně než polovinu plánované doby. Dnes od 17 hodin se v bazilice uskuteční děkovný program pro všechny, kteří se na opravě podíleli nebo ji podpořili. Návštěvníci si budou moci prohlédnout taky fotografie a film zachycující průběh rekonstrukce. Vstup je zdarma. A dnešní počasí ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo a ojediněle s mlhami. Odpoledne pak čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A dopravní trable třeba aktuálně na D6, čerstvá nehoda 35. a 5. kilometr směr Praha, po nehodě je tam osobní auto, nehoda na D8 před Prahou ve směru do Prahy a s kolonou, jede to, nejede to?
3: Jo, helejte, jako tady to v žádným jednom pruhu nejede, jo, všechno to je v odstavným pruhu, je tam čipka, je tam nějaká dodávka, jeden kamion pak opodál, ale všechno v odstavným pruhu, je tam jenom policie a šipka, ale jinak jako jedu oba dva pruhy, ale všichni na to čumí, takže proto se to zpomaluje.
0: Gratulky!
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Já bych teda, pokud si můžu vypůjčit spojení pana posluchače do zelené vlny, já bych na tu Bibli taky čuměl.
1: No, téměř 750 let starý text a příběh posledního kantora Mělnické židovské obce. Tamní muzeum vystavilo vzácnou část hebrejské Bible, o které mluvíš, kterou před válkou přeložil Jakub Kerper. Jak se starý rukopis dostal právě do Mělníka, to prozradíme už za chvíli.
0: Rozhodně si neberte zápalky sebou.

0: Za 4:45 Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě taky nově kámen zmizelých.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace. A o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: redaktoři o počasí z České televize. Do té redakce se přepojíme přibližně za hodinu, ale teď se spokojte se mnou.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A předpovědí, kterou meteorologové pro vás připravili, a to... Ráno by mělo být polojasno až oblačno, místy zataženo ojediněle s mlhami, podobně bude i dopoledne, odpoledne začne od jeho západu oblačnost ubývat, přechodně až do vyjasnění, srážky se nečekají a nejvyšší teploty budou 18 až 21, poslední den nádherného babího leta je tu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D8 před Prahou směrem z Ústí kolona narostla už před sjezd na Kralupy. Aktuálně se brzdí okolo 10. kilometru a k nehodě na 5.5. se jede zhruba čtvrt hodiny. Následky střetu dvou vozidel už se ale podařilo přesunout do odstavného pruhu. Zdržení by se tak mohlo začít krátit. Na severu metropole zůstává zaplněná Liberecká směrem do centra. Zastavíte už na konci Cínovecké na úrovni Letňan a sunout se budete k Bulovce, pak pomalejší provoz v pravém pruhu až ke sjezdu do Nové Povltavské k Blance. Do centra k mostu Barikádníků se jede vcelku plynule. Kbelská z Letňan do Hloubětína plná mezi Novopatskou a Poděbradskou. Zdržení poté čekejte i dál směrem na Hostivař, a to v Průmyslové, zatím v úseku mezi Českobrodskou a Spalovnou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dneska po 13. hodině po zprávách. Potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Francesco Kinský dal Borgo. Dozvíte se třeba i to, kdy poprvé slyšel o Česku.
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce, vůzovka, a lituju jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak.
0: A jde to. Vnímáme to, že z Itálie, tak aspoň i trochu slunce sem k nám teď jako pokračující sluneční paprsek je v rámci odpoledního vysílání u Alex. 6.52, zprávy v 7, co nevidět. Teď Meky a Marika. No a pak už Lenka a zpravodajství nejen ze středních Čech. Další zprávy taky i na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. No a kdo chce podrobné zpravodajství v souvislostech, taky není problém, irozhlas.cz. Tak pěkné ráno, je středa.

jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu

0: Vánočku jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Předseda poslanců motoristů Šťastný chce začít připravovat nový jednací řád sněmovny. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil armády České republiky. Nahradil původní prapor. Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno. Později bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů. Je středa 7. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď.
5: Musíme skutečně se dostat v českém parlamentu na úroveň běžných západních evropských demokracií. Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích už bez rozpravy a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
3: Podle předsedy poslaneckého klubu opozičních lidovců Mariana Jurečky by měl Šťastný nejdříve se svými návrhy seznámit všechny strany ve sněmovně. Ty by se měly na případných úpravách dohodnout. Jednací řád sněmovny je zákon, ten aktuální platí jen několik týdnů. Skončila oprava Mírového náměstí v Bakově nad Jizerou. Dnes odpoledne v 16 hodin ho slavnostně otevře vedení města. Práce začaly před rokem a radnice za ně zaplatila 40 milionů korun.
6: Na náměstí je žulová dlažba, zahradníci vysadili nové stromy a nové jsou i chodníky a osvětlení. Dělníci také očistili sloup Nejsvětější Trojice. Nová autobusová zastávka má nový moderní přístřešek z oceli, skla a ze dřeva. Z Bakova nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Z praporu podpory nasaditelných sil armády České republiky v Rakovníku se stal pluk. Počet vojáků tam vzroste ze zhruba 500 na 1200. Pluk například zajišťuje stravování a technickou i zdravotnickou podporu dalším složkám armády. Nově se tak bude moci postarat o asi 500 vojáků při přesunech třeba na cvičení. Je jediný svého druhu v Česku.
4: Sport.
3: Hokejový útočník Tomáš Hyka se vrací do Mladé Boleslavy. Přichází výměnou na hostování za Vojtěcha Hradce, který naopak zamířil do pražské Sparty. Hyka je odchovancem bruslařského klubu, do kterého se vrací po 9 letech. Počítá s tím, že na něj trenéři budou hodně spoléhat.
7: Určitě, tak samozřejmě víme, že ta liga není vůbec jednoduchá, že furt začátek sezóny. Viděl jsem pár zápasů a kluci hráli dobře, prostě nedokázali dokončit rozehraný dobře zápas. Učí se, učíme se, sezóna bude dlouhá, já věřím, že přijde ten zlom a že přinesou tu energii a tu hravost a takovou tu jednoduchost do toho týmu a hlavně, že pomůžu tomu týmu vyhrávat.
3: Dres Mladé Boleslavy hokejový útočník Tomáš Hyka poprvé oblékne v pátek na kladenském ledě.
4: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, přechadňuje až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: A přijíždíme po dálnici D10 do Prahy od Mladé Boleslavy a trochu to skřípe.
9: Dobré ráno, já bych chtěl říct, že na dálnici D10 je od 8,5. kilometru až ke Staré Boleslavi kolona, opravdu se popojíždí a skáče. Tam policajti kontrolují nějaký auto v odstavným pruhu.
8: 603 na přemostění přes dálnici nebo přes okruh pražský, tak přímo na tom přemostění po nehodě dvě osobní auta. Nehoda i na D6 na 35. a půltém kilometru, po nehodě je tam osobní auto. A další nehoda je hlášena z Višňové, na výjezdu z Višňové směr Dolní Byty. Tam je po nehodě osobní auto, které srazilo divočáka, navíc unikají provozní kapaliny, na místě policie i hasiči. Nehoda i na příjezdu do Prahy, kdo jedete po D1, Brněnská, tak už vlastně skoro v samotné Praze. Po nehodě osobní auto, teď tu naskočila ještě další informace, silnice 237 z Rakovníka u odbočky na Lužnou, i tady je hlášena dopravní nehoda. A ještě jižní spojka v Praze.
2: Dobrý ráno, prosím vás, jižní spojka ve směru z Černýho na Barandovský most, tak před Barandovským mostem v levém pruhu je ťukanec dva osobní, je to za odbočkou na Brání. Se tam vyměnil adresy, aby si mohli dopistovat, takže za chvíli se tam uvolní, ale zdržení je od Krčského nádraží takových možná 10 minut.
8: Já to úplně vidím, já to čtu. Milý Ríšo, pamatuješ si na středu 7. října, kdy jsme spolu se poprvé potkali na Barandovském mostě?
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Žerty stranou.
4: Dobré ráno, střední Čechy.
8: Zcela vážně, cestující v Praze a středních Čechách musí i dneska počítat s menší kapacitou některých vlaků Českých drah. Dopravci chybějí provozoschopné jednotky, vybrané spoje proto mohou vjet pouze s tou jednou třívozovou soupravou. Omezení se týká linky S1 z Masaryčky přes Český Brod a Poříčany do Kolína, linky R41 a to z hlavního nádraží přes Kolín do Kutné Hory. Kratší soupravy mohou jet i na lince S9 do Strančic, Benešova a na spojích S9, S22 mezi Prahou a Milovicemi. Které vlaky to jsou konkrétně, dočtete se v aplikaci vašeho dopravce nebo i souhrně na pit.cz.

0: láskou pro vás do středních Čech i dnes po ránu 7 hodin 12 a půl minuty. Máme pro vás další informace, tentokrát se zastavíme u tramvají, tramvajové dopravy. No ono totiž už bude to pomalu za pár. Z Malovanky na Strahov od poloviny roku 28 a tramvaje. To není science fiction, stavba víc než kilometr dlouhé trati oficiálně začala tento týden. Hotová tedy má být co nevidět. A myslím si, budou stát, ne co myslím si, ale z těch dokumentů, které máme, tak měla by stát pár stovek milionů a nahradit autobusy. Samozřejmě tím i zrychlit dopravu.
1: Region Express.
0: A ne, když je lanovka málo.
2: Z Davidské strahovskému stadionu musí momentálně lidé jezdit autobusem. Přes příští rok je mají nahradit tramvaje.
3: Tak občas stane, že stojí v koloně, takže vtedy by to bylo asi lepší, kebyže tramvaje jdu, aby nečekali, jak tam bude speciální pruh pro tramvaje.
2: Říká student Tomáš, který jezdí autobusem na místní vysokoškolské koleje. Vznik nové trati oceňuje třeba i pan Pavel.
4: Jestli na Strahu bude jezdit tramvaj, tak je jenom dobře. Studentů je tady dost a nebude tady smrad z nafty, no, ze spalování.
2: Vaničkovou ulicí, kudy nová trať povede, bude projíždět méně autobusů. Podle technického ředitele pražského dopravního podniku Jana Šurovského to pomůže také životnímu prostředí.
5: Proud těch autobusů už se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
2: Dělníci vybudují také tři páry zastávek.
5: Malovanka, koleje Strahov a tady Konečná, pojmenována Strahov, nikoli stadion Strahov.
2: Trať bude dlouhá 1,3 km a povede z Bělohorské ulice. Říká ředitel pro oblast stavební činnosti společnosti Elektrizace železnic Praha William Perknovský.
6: Ta stavba je dost komplikovaná a je to samozřejmě okrem toho, že se bude robit tramvajová trať, tak se bude robit komunikace, budou se robit chodníky a budou se robit jako speciálně hloubené kanalizace.
2: Hotovo má být v polovině roku 2028. Magistrát za práce zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu získá od Evropské unie. Z pražského Strahova Richard Webs, Český rozhlas. Hlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 800 milionů korun. No, tak to je teda kauf. Ale zase pro životní prostředí. Dobrá. Popojedem další aktuální informace, které pro vás máme. Nehoda v Opatovské ulici v Praze omezuje autobusovou dopravu od Hájů směr Jižní město. Na místě zasahují záchranné složky a dotčené linky jezdí odklonem. Do odvolání neobsluhují zastávku Háje v Opatovské ulici ani zastávku Horčičková, to pouze ve směru na Jižní město. To omezení se týká řady autobusových linek a příměstských spojů, takže počítejte taky se zpožděním. Aktuální polohu spojů najdete třeba na mapě Pražské integrované dopravy nebo na adrese mapa.pit.cz.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
7: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
1: Písničky, které nestárnou.
8: Málo mě zná, kdo o mě říká.
1: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by měla být obloha polojasná až oblačná, místy zatažená, ujediněle s mlhami, a taky dopoledne bude polojasno, přechodně i oblačno, místy se zatáhne, ale očekávejte, že se to protrhá, na odpoledne se ukáže sluníčko, taky budou paprsky, modrá obloha, ale ten teploměr ukáže méně než včera, 18 až 21.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
9: Kousek před Barandovským mostem směrem na Smíchov stále v levém pruhu následky střetu dvou osobních aut. Kolona narůstá, vleče se téměř od podjezdu magistrály více než 20 minut. Z konce Cínovecké přes Ucpanou, Libereckou i Holešovičky pojedete k Blance téměř půl hodiny. Zdržíte se i v Povltavské od Čuprovy, předtím v Českobrodské i spojovací před omezením. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí kolona od okruhu už z 11. kilometru. kilometru. Příčinou až půlhodinového zdržení je nehoda v Brněnské na úrovni Orlenu. Na kilometru 4,5 se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. A na plzeňské D5C před metropolí popojíždí fronta převážně kamionů, tradičně od Rudné z 6. kilometru. Na okruh k Ořechu se sunou hodně přes 40 minut, osobní auta jedou o něco svěžněji.
0: Děkujeme pěkně, já ještě dodám jednu dopravní informaci. Od pondělí 12. do pátku 16. října čekají cestující v Benešově změny autobusové dopravy, a to kvůli opravě nádražní ulice. Takže připravte se na pěknou dopravní rošádu, ale o té vás budeme informovat později. No a taky, aby toho nebylo málo, od pondělí 12. do pátku 23. října čekají řidiče v Praze dopravní omezení na Kbelské a Cínovecké. Kvůli opravám bude zavřena nájezdová rampa z Kbelské do Veselské. Omezený bude taky nájezd z Kbelské na Cínoveckou, kde v řidiči vjedou do mimoúrovňové křižovatky pouze jedním pruhem. Na Cínovecké u Rochlické vznikne přejezd přes dělící čáru, přes ten střední pás. Doprava tam zůstane zachována ve dvou pruzí, ale znáte to. Bude to průšvih.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Od pondělí nebojte. Opět Radeček, Mária Čírová, 7 hodin 19 minut. Pěknou středu přeji.

0: Když přijde zima, musíme auta přezout. Proč se to ale dělá? Jak se takové auto přezouvá? A k čemu je to dobré?
1: Aby třeba nezapadlo třeba ve sněhu.
2: Ty, co můžou jezdit i po sněhu, že jsou mnohem lepší.
1: Tak já bych

0: Pěkné ráno přejeme všem. Dnešní den bude posledním babím nádherným dnem.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Pro letošní chřipkovou sezónu bude v Česku víc vakcín než loni. Přes 500 000 dávek už dorazilo. Další zhruba 400 tisíc má přijít během října a začátkem listopadu. Dodávky se letos zpozdily kvůli celoevropským problémům. Podle odborníků je přitom nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a listopadu. Lidem nad 65 let vakcínu hradí zdravotní pojišťovny. Obvodní soud pro Prahu 4 dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu, bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Oba vinu odmítají. Dělníci dokončili opravu náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou. Upravili taky přilehlý park. Práce začaly v srpnu 2025 a radnice za ně zaplatila 90 milionů korun. Na část získala dotace. Náměstí a park slavnostně otevře vedení města dnes dopoledne v 11 hodin. Téměř 60 vzrostlých stromů má během podzimu přibýt v pražské Hostivaři a v Horních Měcholupech. Praha 15 je plánuje vysázet v parcích, u autobusových zastávek nebo ve vnitroblocích budov. Některé květinové záhony chce radnice nahradit trvalkami, které mají přežít i období dlouhého sucha, jako bylo letos v létě. A dnešní počasí, ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle s mlhami. Odpoledne pak čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: D7, 12. kilometr, tam skončilo nákladní auto v příkopu, na místo vyrazila policie, pozor, i na silnici v Praze východ, vlastně u Pětihost, tam, kde se sjíždí z trojky u Čerčan, směr Pětihost, většinou tam odtud hlásíme kolony, že? Kolona od odbočení na Pětihosty. Tam skončilo osobní auto mimo silnici, 603 na přemostění přes dálnici nebo přes Pražský okruh, po nehodě dvě auta. Taky Opatovská je uzavřena v Praze, to jsme hlásili před chvílí. Autobus jedou oklikou, tam autobus srazil chodce. A ještě tady mám od řidičů volajících do zelené vlny jednu zprávu.
3: Chtěl jsem najet na dálnici na D11 na 25. kilometru Husovské a bylo to milé zjištění, že ten sjezd je zavřený a pak je zavřený i ten na 18. kilometru, tak je pak potřeba počítat, že v Nehvězdech je to dost plný teda, jo. Takže viditelí asi to převedli na ten opravený pruh a teda zavřeli nájezd směr Praha. A ten 18. je už delší dobu, ten je i na Hradec zavřený.
0: No, vidíte, to, jaké to je mít černého dopravního Petra?
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Petr Muk zpívá Přichází s láskou, teď ještě Lenka přichází s informací, že máme hodiny chemie, laborky budou, to jsme vždycky říkali, laborky, to jsme byli šťastní, dostali jsme ty bílé pláště a tam vás taky zavedeme za chvíli, ale jsou to profi laborky.
1: Je to tak, pražské vodovody a kanalizace otevřely v Podolí nové laboratoře, kontrolují v nich pitnou vodu z celé Prahy, pomáhá jim přitom i umělá inteligence. Podrobnosti už za chvíli.
0: Jen se napij, promiň, měl jsi pravdu. Nebyla pitná.

0: 7.37 a mimořádně na silnice velmi důležitá zpráva. Buďte ve střehu na D8 a širokém okolí u sjezdu na Mělník.
1: Dobré ráno, dálnice D8, sjezd na Mělník, tak mezi dálnicí a tím sjezdem nahoru na Kruháč tady pobíhají divočák. Buď můžou vběhnout dolů na dálnici, anebo mají snahu jít tady sem nahoru na ten Kruháč.

0: 7:41, Český rozhlas Střední Čechy. Pražské vodovody a kanalizace otevřeli nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Přestěhovali se tam z pronajatých prostor v Dykově ulici na Vinohradech. No a kolik toho kontrolují? No samozřejmě je to pitná voda a ročně zpracování asi 50 000 vzorků.
1: Přidávám filtr na fritu. Naleju a zapnu filtr.
2: Popisuje svou práci laborantka Kristýna v jedné z nových laboratoří. Ty jsou rozmístěné v několika budovách areálu. Pokračuje manažerka útvaru kontroly kvality vody pražských vodovodů a kanalizací Lenka Vavrušková.
3: Naše laboratoře provádí jak chemické analýzy, mikrobiologické analýzy a biologické analýzy. Naše kontrola začíná již na úpravnách vody a pak pokračuje po trase distribuce k jednotlivým spotřebitelům a kontrola končí na jednotlivých kohoucích u spotřebitele.
2: Vy už se tady nějakou dobu zvykáte na tyhle laboratoře. Jaká je vaše zkušenost zatím?
3: V tomhle areálu jsme teď od poloviny roku. To, že máme možnost používat nové moderní přístroje, tak to posouvá dopředu nejen nás, ale i tu kontrolu kvality vody v Praze.
2: V prostorách mají pracovníci novou techniku, která využívá umělou inteligenci. Zejména přístroj Scan 5000. Ukazuje mi ho bioložka Monika Kováčová.
4: Používá se vlastně na počítání kolonií na miskách, které vyrůstají vlastně při stanovení a mikrobiologických analýzách.
2: Je to takový jako bílý válec.
4: Kromě té kamery a optiky má v sobě vlastně integrovanou tu umělou inteligenci.
2: Pražské vodovody a kanalizace hledali místo, kam by se mohly přesunout dlouhodobě, říká generální ředitel PVK Petr Mrkos.
5: A laboratoře kromě toho, že byly tam Dykově ulice, tak byly ještě v několika dalších lokalitách, takže my tím, že jsme přestěhovali sem do úpravny Podolí, tak jsme všechny laboratoře zcentralizovali do jednoho místa.
2: Náklady na kompletní rekonstrukci byly přes 150 milionů korun. V laboratořích si lidé můžou nechat zkontrolovat taky vodu ze studní a bazénu. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.

0: sladšího přivítání do vysílání Střední Čech nemáme než písničkou, kterou jste slyšeli. A Michal Žák, dobré ráno.
1: Krásné ráno přeju.
0: Máme ráno, tady v Praze koukám asi ještě nějaké ty mlhy, nízká oblačnost, nebude se to týkat asi jen Prahy. A ty oblaky jsem taky dlouho neviděl takhle. No, nějaká změna, to už teď, anebo teprve je to předvoj?
1: Je to, ale podle plánu, je to vlastně oblačnost, která souvisí s takovou mělkou výškovou tlakovou níží, takže proto máme teď více oblaků a nicméně v průběhu dne jich bude postupně ubývat.
0: Aha, já znám teda jenom mělké břeh Balatonu nebo mělké peněženky v naší rodině, ale tohle jsem ještě neslyšel. Vysvětlete pojem mělká brázda.
1: No, ono vlastně jde o to, že ve vyšších hladinách atmosféry máme tlakovou níži, ale ta se neprojevuje v tom přízemním tlakovém poli nebo u země, takže pokud někdo kouká na hodnoty tlaku vzduchu tady u zemského povrchu, tak ten tlak je jako poměrně vysoký, ale přesto máme hodně oblačnosti, za což můžou ty vyšší vrstvy atmosféry.
0: Aha, tak chápu to dobře, že za tohle, za tu mělkou brázdu toho tlaku, vlastně když je, tak cítím v ruce ty šrouby, co mám, tak mi, jak se říká, že předpovídají zranění počasí, tak to s tím souvisí taky.
1: Moc ne, ono totiž víc to zastalik ne. Ty šrouby souvisejí spíš s tím opravdu kulisáním tlaku u země.
0: Aha.
1: A to bude větší zítra.
0: Ježiš, tak no vidíte to a to zrovna jedu někam, kde si jdu vyčistit hlavu, takže evidentně budeme spíš opečovávat šrouby v mase. Ale pojďme si říct, dnešní den, tedy ta oblaka tam zůstanou v průběhu dopoledne asi, nebo ano, už se to začne
1: to tak,
0: trhat?
1: No, spíš pravděpodobně až kolem poledne, hlavně odpoledne se vyjasní postupně, takže odpoledne už bude vesměs slunečno. No a teploty, ty se dnes dostanou na hodnoty mezi 18 a 21 stupni, tomu jenom slabý vítr, převážně od jihu až jihovýchodu.
0: Jste chladný a budete ještě chladnější, já to vím.
1: No, zítra ale ne, zítra to bude podobné jako dnes, 18 až 22 nejvyšší denní teploty. Na druhou stranu bude už více oblačnosti po celý den, oblačno až zataženo, ráno výjimečně mlhy, srážky v podobě deště nebo přeháněk, ale dorazí až během odpoledne. No a později večer budou postupně od západu zase ustávat. No a co je důležité, zítra už bude zesilovat vítr, postupně se bude stáčet z toho jižního na západní až severozápadní. Odpoledne večer bude přechodně zesilovat i s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Takže chladší, vlhčí a se stuženým účesem, aby nám to neodletělo. Potom se chystá co dál, protože tam...
1: No a pak se chystá to ochlazení.
0: Aha, takže ochlazení, déšť, ošklivo, blamáž.
1: Ochlazení ano, toho deště zase až tolik nebude. Vlastně ono by tedy ve skutečnosti bylo potřeba, aby napršelo podstatně více vody, než kolik nás čeká. Takže bude chladno, maximálně mezi 11 a 15 stupni v pátek, o víkendu zhruba o 1, možná 2 stupínky tepleji. No a srážky se vyskytnou hlavně v pátek večer, v noci na sobotu a v první polovině soboty, pak už by jich zase mělo ubývat a v neděli už přeháněk mnoho nebude.
0: Tak to vám děkujeme pěkně. Odpoledne u kolegů případně zpřesnění, jinak ještě jednou radši tam, kde jsme začali. Teploty dneska 18 až 21 a více sluníčka odpoledne.
1: Přesně tak.
0: Hezký den.
1: Vám taky naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Před Barandovským mostem je plno, jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické od okruhu. Kolona popojíždí i před Mrázovkou směrem na Břevnov, plná celá Dobříšská, předtím i Zlíchovský tunel. Na severu Prahy stále plná Cínovecká od sjezdu na Čakovice, přes půl hodiny zabere teď trasa k Blance. Ucpaná i trasa z Hloubětina na Hostivař k Belská mezi Novopatskou Poděbradskou, poté i průmyslová od Českobrodské k jižní spojce. D1 směrem z Brna před Prahou zaplněná už od Popovic z 15. kilometru. Hodně přes půl hodiny zabere trasa k nehodě v Brněnské na kilometru 4,5. Tam stále na úrovni čerpací stanice Orlen v levém pruhu dvě nabouraná osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7.51, aktuální čas pro vás. Kdo máte čas vyrazit ven, tak přes Prah pravou nohou a kdo jste už vyrazili a neuvědomujete si, kterou nohou to dneska bylo, tak poslechněte dnešní odpolední humoriádu pro jistotu ať případně přijdete na jiné myšlenky, protože dnes určitě nemáte špatný den.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: 1 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
1: Volejte sláva a 3 dny se radujte.
0: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
2: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
0: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na víc kybernetických útoků. Policisté pátrají po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech. Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, později bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů. Je středa 7. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na tzv. DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření zavádějí taky mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
2: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
1: Policisté hledají 27letého Filipa Flanýra, který v úterý kolem 17. hodiny odešel z nestřeženého pracoviště v Husově ulici v Poděbradech. Podle policie není nebezpečný. Rodinné vazby má v Pardubicích, kam mohl zamířit. Muž je přibližně 170 cm vysoký, hubené postavy, má hnědé vlasy a modré oči. Výrazná tetování má na obou stranách krku, na rukách, nohách i hrudníku. Při odchodu měl černé montérky, tričko a černé pracovní boty, mohl se ale převléknout. Trest si odpikává za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Informace o jeho pohybu nebo místě pobytu přijmou policisté na lince 158. Zesnulou Danu Drábovou si lidé můžou ode dneška připomenout v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Začíná tam výstava s názvem Dana Drábová 40 let, které stojí za vyprávění. Fotografie a různé dokumenty připomínají její kariéru v oblasti jaderné energetiky, říká dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
3: Výstava bude otevřená do konce listopadu, ve všední dny je to od 9 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 16. Sport.
1: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na počtvrté nebodovali. A v Anglii prohráli 0-3. Vlastní gól si dal obránce Coufal. Pak se dvakrát trefil domácí útočník Kane. Angličané ve Wembley nepovolili Čechům střelu na bránu. Kvalitu soupeře ocenil reprezentační záložník Michal Sadílek.
4: Z mého pohledu, nebo jak jsem to cítil, a teď jsme se bavili v kabině, tak byli ještě lepší jak ty Španělé, že fungují líp jako tým a vědí o sobě a to šlo vidět. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Začínáme na dálnici D1, je to doufám lepší zpráva než včera, postávali jste podstatně delší frontu.
7: Dobré ráno, já bych chtěl jenom upřesnit kolonu před Prahou na D1, to už až vlastně, ještě přičmejkal, až na 27. kilometr, tam je ono už brzdej.
6: Děkujeme, stává se také i ranní kolonou pravidelnou pro vás nájezd k dálnici D1 od silnice 3, tak i dneska od odbočky na pěti hosty postávání asi 20 minut. Navíc jsem projížděl místem, předpokládám, že to dopravní omezení v tom měřeném úseku ještě je. Také komplikace při vaší cestě, čerstvé nehody v Praze, Poncarova ulice, osobní auto po nehodě, průběžná, tak tam je dodávka tramvaj v sobě, nebo jsou tramvaj a dodávka v sobě. A pozor, ještě jednou připomínám, radši kolem dálnice D8, kde se sjíždí na Mělník.
7: Dobré ráno, dálnice D8, sjezd na Mělník, tak mezi dálnicí a tím sjezdem nahoru na Kruháč,
8: tady pobíhají divočáci. Buď můžou běhnout dolů na dálnici, anebo mají snahu jít tady sem nahoru na ten kruhák.
9: Uděláme to na šípkové omáčce.
10: Sezary!
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné ráno při středě 7. října 2026. Vítáme nový den, krásný, babí, dobrý den, podzim, který nádherně vybarvuje listy i v letošním roce, je k... nevím, jak to říct slušně, ale k umilování.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
6: Skoro 6 minut po 8. Vítejte, posílám tatu zvony. A pravděpodobně nejslavnější duet světa, nejkrásnější, dobře, je to subjektivní pocit, hodně mě, ale Dolly Parton a Kenny Rogers, Island in the Stream, no něco na tom může být pravdy, když vzniklo takového množství předělávek, přespívávek a jenom v češtině, já tu písničku znám v 5 verzích. Ale nejdřív skupina Buty a Tata. Martin Písařík už je tu. Slyšíte ho za chvíli. Co v učebnicích nebylo?

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dobré ráno, příjemné vstávání do středních Čech. Dolly Parton a Kenny Rogers, za chvíli Petr Kolář.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Michal Žák má co říct k počasí, které nás dnes nemine.
2: Podle plánu je to vlastně oblačnost, která souvisí s takovou mělkou výškovou tlakovou níží, proto máme teď více oblaků, nicméně v průběhu dne jich bude postupně ubývat. Spíš pravděpodobně až kolem poledne, hlavně odpoledne se vyjasní postupně, takže odpoledne už bude vesměs slunečno. No a teploty, ty se dnes dostanou na hodnoty mezi 18 a 21 stupni, tomu jenom slabý vítr, převážně od jihu až jihovýchodu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vydáme se opět do dispečinku TSK Praha, koukneme taky i do středních Čech, jak to dál vypadá s dopravou, kde to kolabuje, kde to je blamáž, Katka Jelinová všechno hlídá, sleduje. Já tady koukám přes prsty, jestli všechno funguje, jak má. Nejdřív hromadná doprava pro jistotu. Ano, stále přerušení provozu autobusových spojů Háje Hořčičková, Jižní Město, pouze v tomto směru. Dobrou zprávou je, že už se to začíná stabilizovat, jízdní řády, dopravní nehoda, kdy autobus se srazil člověka, IZS v ulici Opatovská, tak ty už jsou pryč, ale uklízet po nehodě se taky musí. Každopádně strpení, dopravní informace, aktuální odjezdy najdete na stránkách dopravního podniku nebo pit.cz, mapa.pit.cz, to jsem nedávno ukázal kamarádce a ta byla úplně nejšťastnější, když zjistila, že si může zkontrolovat svůj spoj, v jaké je dojezdové vzdálenosti, to, aby to měla tak akorát na zastávku. Tak ještě jednou, vypadá to na čerstvé nehody třeba v Praze, Kateřinská ulice, po nehodě jsou tam dvě osobní auta. Další čerstvá nehoda, o které jsme nemluvili, Zlíchovský tunel na jeho výjezdu směr Strakonická, dvě osobní auta. Taky máme stále jinak uzavřenou Opatovskou ulici na Jižním Městě u benzínové stanice nebo na křižovatce s Bajkonurskou. A přidávám ještě poslední informaci o koloně. Třeba z dálnice D1 postáváte už, ano, už od Šmejkalky, ještě chvilku před ní, ale nebojte, do Prahy to je dneska poněkud klidnější, než to bylo v průběhu včerejšího rána.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Koukám do zelené vlny, kde se co děje, to tak jako po ránu dělávám dost často, koukám i, no Novopatská taky budete postávat v štrůdlu aut, ale není to tak dlouhý štrůdl jako včera, to teda bylo na dlouhé zažívání. Každopádně dnes, ať je vám líp, při středě 7.10.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Uchazečům o posty v Senátu nebo zastupitelstvech dnes ve 14 hodin končí lhůta na stažení svých kandidatur. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Cestující v Praze a Středočeském kraji musí i dnes počítat s menší kapacitou některých vlaků Českých drah. Dopravci chybějí provozuschopné jednotky. Vybrané spoje proto můžou vjet pouze s jednou třívozovou soupravou. Upozornění platí do dnešní půlnoci. Konkrétní čísla dotčených vlaků najdou cestující na webu Pražské integrované dopravy. Trhový Štěpánov na Benešovsku nabízí obyvatelům osad odvoz ke komunálním volbám. Už teď se můžou lidé z 5 místních částí hasičům hlásit. Doprava je zdarma. V předchozích letech jezdil v určených časech autobus. Byl ale málo vytížený a tak budou letos službu zajišťovat dobrovolní hasiči. Lidé v Praze 4 budou ode dneška moct využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Je mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou stavět odpoledne po 15. hodině. Se stavbou dvou nástupišť za 30 milionů korun začali dělníci v červnu. Zastávka by měla být na znamení a stavět tam budou všechny spoje, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. A dnešní počasí, dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo, ojediněle ještě s mlhami. Odpoledne pak čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D5, nově odstavené auto na 5. kilometru ve směru do Prahy, takže v kopečku opatrně a samozřejmě levý pruh jede rychleji. Problém je v tuto chvíli i s kolonou, zmiňoval jsem Novopatskou, není tak dlouhá, časový údaj tak přibližně sedí.
3: Dobré ráno, chtěl bych se nahlásit kolonu na Novopatské ulici v Praze ve směru na Černý most. Kolona kamionů začíná na úrovni Robin Hoodu, ještě před odbočkou na Tatalece. Někdy to popojede o 300 metrů, pak to třeba 3 minuty stojí, pak zase kousek. Vypadá to tak na 20-30 minut minimálně.
0: Takhle, na prasáka se to dá za 10, ale to samozřejmě nemůžeme doporučovat, protože máme dopravní předpisy, Václav Drážek, Bůh zelené vlny je potom ve střehu a my vás nechceme hlásit. A navíc, ohrozíte tím někoho dalšího.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Povídej.
2: Tým profesionálních herců a filmařů se opět propojil s klienty Centra sociálních služeb Tloskov na Benešovsku. Společně natáčí terapeutický film Tloskov Fiction 2. Byli jsme u toho a reportáž vám nabídneme už za chvíli.
0: A posíláme předtím jako předvoj Evu.
4: Mám prostě

0: Pojďme směr Tloskov, to je v našem kraji. Filmaři začali natáčet druhý díl terapeutického snímku Tloskov Fiction. Spolu s profesionálním hercením hrají i klienti Centra sociálních služeb Tloskov na Benešovsku. Ten film má pomoci posílit sebevědomí. No tak zkusíme druhý díl. Dítě gangsterky tak nechybí. Jako poslední Jaroslav Dušek nebo Ivan Franěk, novou posilou herečka Hana Wagnerová.
1: Až budeš ready, my se sedneme Hanku do auta a pojedeme.
2: Nová posila Tloskov Fiction, Hana Wagnerová, převlečená za gangsterku, černá paruka, černé brýle, rudá rtěnka.
3: S těma klukama, co hrajou tu hlavní roli, tak já musím říct, že to je opravdu, ty přijdou a všichni mají úsměv od ucha k uchu, jako je to fakt hrozně hezký. Navíc jim to hrozně jde. Umějí strašně dobře improvizovat. Myslím si, že jako mě strčili do kapsy okamžitě, jako jsem byla vlastně úplně wow, to je super, jako.
4: Patrik Křivánek, dobrý den.
2: Pan režisér.
4: Je to hlavně postavený na ty improvizaci. My jsme připravili nějaký svět pro ty kluky, v kterém si můžou bezpečně hrát a na základě toho nám vytváří nádherný příběh.
1: Občas si zabubnuješ do volantu a trošku jako vibuješ.
5: Vibuju.
1: A pobrukáváš si něco.
5: Jo, dobře.
2: A já jsem se teď přesunula taky do maskérny, protože na plac se chystají dvě hlavní postavy. Jirko, jak se vám hraje s Hankou?
6: No krásně, protože za druhý je hubená, štíhla. A jinak je to herečka teda bezvadná. Budeme natáčet, jak budeme vykrádat banku. Národní českou. Se nás ptali, co s těma penězma budete dělat. Já pán, tak to dáme chudým lidem a čtvrtku do Tloskova.
7: Ježiš, to je hezký.
6: To nám
8: já, ještě
6: chybělo.
8: Ještě ruce umažem a jsme hotoví.
2: Další slavný herec, Ondřej.
9: Ano, já jsem slavný herec.
2: A jak se cítíte jako gangster?
9: Dobrý, vyhovuje to moc.
2: Baví vás to?
9: Baví, strašně.
2: Jiřina Šimková, produkční. Je takovéhle natáčení terapie i pro vás, protože je to terapeutický film?
10: Rozhodně. Je to takové to místo, kde už v prvním díle nám vlastně Jirka, jeden z herců, Jirka Bittner, řekl, my jsme vás sem přišli zachránit. A tak to je.
2: Film Tloskov Fiction 2 bude dokončený na podzim 2027. Tlosková, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Dalo by se, taky se to dá otextovat do češtiny. Iveta jede, Iveta jede. Výjimečně jela a moc se nezadrhla na své dálnici Liberecké z Prahy směr Turnov. 8.44, vyjdeme s počasím pro dnešní den, vyjdeme dnes poslední babí den, takový sympatický, nevlezlý, nevlhký, nechladný, aspoň v průběhu odpoledne dost paprsků a taky dost žnoucího cosek. Modrá obloha samozřejmostí. Na teploměru 18 až 21, další informace o počasí taky s Michalem Žákem.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Zítra to bude podobné jako dnes, 18 až 22 nejvyšší denní teploty. Na druhou stranu bude už více oblačnosti po celý den, oblačno až zataženo, ráno výjimečně mlhy, srážky v podobě deště nebo přeháněk, ale dorazí až během odpoledne, později večer budou postupně od západu zase ustávat. Co je důležité, zítra už bude zesilovat vítr, postupně se bude stáčet z toho jižního na západní až severozápadní, odpoledne večer bude přechodně zesilovat i s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu. Toho deště zase až tolik nebude. Vlastně mohlo by tady ve skutečnosti bylo potřeba, aby napršelo podstatně více vody, než kolik nás čeká. Bude chladno, maxima mezi 11 a 15 stupni v pátek, o víkendu zhruba o 1, možná 2 stupínky tepleji. Srážky se vyskytnou hlavně v pátek večer, v noci na sobotu a v první polovině soboty, pak už by jich zase mělo ubývat a v neděli už přehánět mnoho nebude.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: V Cínovecké se dojíždí do kolony už kousek před sjezdem na Březiněves. Tedy vy, co jedete do metropole Ústeckou D8 a pokračujete k Blance, připravte se až na 50-minutové popojíždění. Kamiony se posouvají směrem k Novopatské, plní k Belskou, následně i celou východní část okruhu i Štěrboholskou spojku. Od sjezdu na Běchovice pak výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu od podjezdu magistrály, odtud k Mrázovce pojedete více než půl hodiny. Na D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k letišti a zdržení čekejte i z druhé strany, tedy od Prahy. Fronta od sjezdu do Evropské je na 10 až 15 minut. A na D5 z Plzně do Prahy narůstá zdržení od Rudné z 6. kilometru na okruh za Ořech. Na 18. jedou osobní auta téměř hodinu, kamiony i dvojnásobně déle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.
0: Všední středočeská setkání máme pro vás vždy mezi 9. a 13. hodinou, nebo i spolednem. No a tam je vlastně, když se odrazím od Vojty Bernardského, tak na půl cesty je Iveta Chlumská. Zase zářící úsměv do celého kraje nám budou závidět všichni kolegové z ostatních regionálních stanic. No tak Iveto, pojď! Taky koukám vymoděná a růžová. Tak to budou zprávy v 9 v růžovém. Teď už chybí jen Ilona Čáková.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Co všechno dokáže lidský mozek a co všechno s ním dokážeme my? Na to se pokusí odpovědět neurochirurg Vladimír Beneš, který má za sebou víc než 8000 operací. O fungování mozku, své práci, ale taky o životě a vlastních zájmech bude mluvit v přednášce Co umí mozek a co umíme my. Přijďte do Škoda muzea v Mladé Boleslavi v 19 hodin. Součástí akce bude taky diskuze s diváky. Naposledy ve středu 7. října se koná letošní ročník festivalu Den architektury, který otevírá běžně nepřístupná místa veřejnosti. Součástí akce jsou komentované prohlídky, debaty či třeba výstavy. Jednu takovou si můžete prohlédnout v Nymburce. V místní knihovně představuje výběr 15 nominovaných realizací České ceny za architekturu 2025. Prostřednictvím fotografií a ukázek architektonického řešení uvidíte různé podoby současné české architektury, od drobných zásahů a sakrálních staveb přes veřejné a obytné budovy až po park, náves, lávku nebo krajinářské úpravy. Navštívit ji můžete ve všední dny od 8 do 17 hodin do 20. listopadu. Co všechno se může skrývat ve veřejném prostoru? Dokument Veřejný prostor Františka Skály zve na trochu jinou procházku světem jednoho z nejvšestrannějších českých umělců. Výtvarník, performer a hudebník v něm nechává nahlédnout do své tvorby i každodenního života. Snímek zachycuje taky vznik proslulé monumentální sochy psa, která putovala lodí po Labi na výstavu v Drážďanech. Film začne v kině v Dobříši v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Úroková sazba hypoték dál roste. V říjnu stoupla na skoro 5,8%. Do 30. října můžou lidé z Lysé nad Labem nominovat kandidáty na městská vyznamenání. Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, později bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3 procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází

0: vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Radnice Lysé nad Labem přijímá návrhy na městská vyznamenání. Získat je můžou jednotlivci i skupiny za práci pro město, reprezentaci, hrdinské činy a statečnost. Nominace můžou lidé poslat přes datovou schránku, poštou nebo odevzdat osobně na podatelně do 30. října, říká mluvčí radnice Alžběta Trousilová.
1: Navrhnout jednotlivce nebo organizaci na městské vyznamenání může kdokoliv, musí mít ale souhlas navržené osoby. Potřebný formulář najdou lidé na stránkách města nebo si ho můžou vyzvednout v turistickém informačním centru, které se nachází v přízemí staré budovy radnice.
0: Praha 10 otevře na začátku příštího roku nové muzeum o vývoji zahradního města. Hlavní výstava seznámí návštěvníky s historií tamních meziválečných vil a výstavby sídliště. Muzeum vznikne v historickém Měšťanově vile, kde kromě výstavy plánuje městská část pořádat i komunitní akce, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
2: Jedná se o lokální centrum architektury a urbanismu zahradního města. Sídlí v modernistickém Měšťanově vile s autenticky dochovaným ateliérem Jana Měšťana, které se proměňuje v otevřený prostor propojující architekturu, umění a příběh čtvrti. Sport.
0: Mladá Boleslav si z hokejisty Sparty vyměnila útočníky. Zatímco Vojtěch Hradec na roční hostování zamířil do Prahy, opačným směrem se vydal Tomáš Hika. Ten je odchovancem středočeského klubu. Trenér Petr Haken říká, že by se Hika měl stát jedním z klíčových hráčů mužstva.
3: 100% my s tím počítáme na velký vytížení, přesilová hra ve hře 5-5. Je to výborný bruslař, umí dávat góly a pro nás, pro všechny tady důležitý, že má vztah Mladý Boleslavi.
0: První duel po návratu do Mladé Boleslavy čeká Tomáše Hiku v pátek, kdy se bruslaři představí na ledě Kladenských rytířů. Počasí. Dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na 52. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané osobní auto. Na D1 taky na příjezdu do Prahy směrem z Brna vázne provoz za sjezdem na Popovice. Nesouvisle se popojíždí z 15. kilometru. Odtud na Chodov k jižní spojce je to na půl hodiny. A silnice 118 je ve Slaném uzavřená. Na kruhovém objezdu došlo k nehodě auta s kombajnem, tak dávejte pozor. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Krásnou středu.
4: Středočeské dopoledne.
5: A příjemný den plný pohody a dobré muziky od nás. Kdo se o ní postará? Karel Zich, také Divokej Bill, Alphaville, Anna K. a další. A s Příbrami se dostala až do souboje proti mistryni světa. Judistka Tereza Bodnárová chce být i první z příbramského klubu, kdo se probojuje na olympijské hry. A my vám ji představíme už za chvíli.
4: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: ráno a Romina Power nám dopěli 14 minut po deváté. Ještě jednou krásné 7. říjnové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Fanoušci českého juda se můžou učit další jméno. Tereza Bodnárová totiž vybojovala na šampionátu v Baku 9. místo. Tak vysoko se před ní z jejího mateřského klubu v Příbrami nikdo nedostal.
1: Tak je to něco úplně neuvěřitelného, hlavně ten tep na těch hodinkách je něco strašného, takže jsem rád, že na týždňce dole nejsem, ale nahoře v tom publiku je to chvílema ještě horší.
2: Říkal klubový trenér Terezy Bodnárové Tomáš Straka, který sledoval na tribuně arény Hejdara Alijeva svoji svěřenkyni v souboji proti judistkám z první světové dvacítky. Nabízí se tak otázka, jak se dá v Příbrami vypiplat takový talent.
1: No, to je spíš otázka pro Terku a sama ví, jak obrovský množství dřiny a odříkání to je.
3: Jak se to dělá?
4: No, to je taková těžká otázka. Já sama se snažím ten svůj talent a potenciál vybrousit do toho nejlepšího diamantu a doufám, že se mi to povede právě směrem k té olympiádě.
2: Říká Tereza Bodnárová, které se start olympijské kvalifikace nebývale podařil. Jen za poslední dva turnaje získala víc bodů než za předchozí rok. Stoupá žebříčkem i proto, že si jí konečně vyhýbají zranění a naučila se žít a sportovat i s astmatem nebo alergií na celou řadu potravin.
1: Je to čistě o vůli. Terkio, ona má obrovský talent, ale ty negativní věci, které ji potkávají jakoby v tom životě, v té životosprávě, tak dokáže přetavit v tu obrovskou vůli. A v ten sen si jít zatím.
3: Je to sen? I váš?
1: Samozřejmě, no samozřejmě, jednoznačně.
2: Tereska Bodnárová teď má ruce v dlaních a trošku se zasnila. O čem pak?
4: No jak o té olympiádě, protože zatím je to opravdu, je to sen a ještě spousta práce a budu se snažit zlepšovat každý turnaj a uvidíme, kam to povede.
2: Říká Tereza Bodnárová, která se 9. místem na mistrovství světa olympijskému snu výrazně přiblížila. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Téměř 750 let starý text a příběh posledního kantora mělnické židovské obce. Tamní muzeum vystavilo vzácnou část hebrejské Bible, kterou před válkou přeložil Jakub Kerper. Jak se tak starý rukopis dostal právě do Mělníka, tak to vám prozradíme už za chvíli. Teď divokej byl a jich čmelák. Hezký den.

2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší pinajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kutu.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Pohled na hodiny napoví, máme 9:30. Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vás teď pozveme do Mělníka, konkrétně do Mělnického muzea. Vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. A v roce 1938 ji přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě taky nově kámen zmizelých.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace, a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Volby se blíží, proto je čas si připomenout třeba to, kde bývají volební místnosti. A víte, co všechno si k volbám vzít s sebou? Jestli váháte, tak si určitě poslechněte za chvíli další díl našeho volebního průvodce.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kapela Kabát s písní Malá dáma, minuta a půl po 9:45. Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? No, raději si to před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít? A co když se do ní nemůžete dostat, třeba kvůli schodům? I to vám poradíme v dnešním díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak o ni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Za 11 minut bude 10, uslyšíte další zprávy s Lenkou Vokatou a po 10. si povíme, že pražské vodovody a kanalizace otevřely v Podolí nové laboratoře. Kontrolují v nich pitnou vodu z celé Prahy. Pomáhá jim přitom i umělá inteligence. Podrobnější budeme po 10., tak si na to počkejte. A hezký den.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Dnes v 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Za vydírání kardiochirurgů v pražském IKEMu padly peněžité tresty. Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, později bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají. Dělníci do

0: Končili opravu náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou. Upravili taky přilehlý park. Práce začaly v srpnu 2025 a radnice za ně zaplatila 90 milionů korun. Na část získala dotace. Náměstí a park slavnostně otevře vedení města dnes dopoledne v 11 hodin.
1: Nové jsou na náměstí žulové povrchy, lavičky i zeleň, včetně stromů. Po rekonstrukci je i přilehlý park lemující Mostní ulici. Nová je také fontána, prolézačky pro děti nebo místo pro venčení psů. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápase v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
2: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
0: Další zápas v Lize národů odehrají Češi v listopadu proti Španělsku, které v úterý vyhrálo v Chorvatsku 2-1. Počasí. Dopoledne bude polojasno až oblačno, místy i zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, přechodně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D6 na 20. kilometru ve směru na Karlovy Vary dejte pozor na překážející předmět na vozovce. A v Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti panuje velmi silný provoz už od sjezdu z dálnice. Popojíždí se jak kvůli omezení mezi Jesenicí a Vestcem, tak i z důvodu nehody na 6. kilometru. Projíždí se tam pouze pravým pruhem. Na místě zasahují i záchranáři a několik vozidel hasičů. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Jedeme dál, hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
4: Jsme rádi, že vám ve středu můžeme dělat snad i milou společnost s příjemnou muzikou. Eláně, Petra Janou, Petr Janda, Lenka Filipová, Mandraže a další. Taková nabídka potravin je opravdu v dnešní době široká. Pro spotřebitele je ale někdy těžké rozeznat mezi tím, zda jde o zdraví prospěšné potraviny nebo jen reklamní triky. Jak tedy nenaletět, povíme vám v naší rubrice v této hodině. A pražské vodovody a kanalizace otevřely v Podolí nové laboratoře, kontrolují v nich pitnou vodu z celé Prahy. Pomáhá jim přitom i umělá inteligence. Jak? Dozvíte se za chvíli.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Krásný den ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Pražské vodovody a kanalizace otevřely nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Přestěhovali se tam z pronajatých prostor v Dykově ulici na Vinohradech. Kontrolují v nich pitnou vodu a ročně zpracují asi 50 000 vzorků. My vás tam teď vezmeme.
1: Momentálně přidávám filtr na fritu. Naleju a zapnu filtr.
2: Popisuje svou práci laborantka Kristýna v jedné z nových laboratoří. Ty jsou rozmístěné v několika budovách areálu. Pokračuje manažerka útvaru kontroly kvality vody pražských vodovodů a kanalizací Lenka Vavrušková.
3: Naše laboratoře provádí jak chemické analýzy, mikrobiologické analýzy a biologické analýzy. Naše kontrola začíná již na úpravnách vody a pak pokračuje po trase distribuce k jednotlivým spotřebitelům a kontrola končí na jednotlivých kohoucích u spotřebitele.
2: Vy už se tady nějakou dobu zvykáte na tyhle laboratoře. Jaká je vaše zkušenost zatím?
3: V tomhle areálu jsme teď od poloviny roku, kde jsme se přestěhovali po dvou letech přípravy, stavby, to, že máme možnost používat nové moderní přístroje, tak to posouvá dopředu nejen nás, ale i tu kontrolu kvality vody v Praze.
2: V prostorách mají pracovníci novou techniku, která využívá umělou inteligenci. Zejména přístroj Scan 5000. Ukazujeme ho bioložka Monika Kováčová.
4: Používá se vlastně na počítání kolony na miskách, které vyrůstají vlastně při stanovení a mikrobiologických analýzách.
2: Pro představu je to takový jako bílý válec vlastně. A vedle toho máte teda počítač.
4: A ten bílý válec kromě té kamery a optiky má v sobě vlastně integrovanou tu umělou inteligenci. Je tam nějaký ten algoritmus, který vlastně pracuje s tím, co my mu zadáme v tom počítači. Co vlastně konkrétně potřebujeme hledat, jaký velký organism, jak barevný, co všechno nám má počítač.
2: Pražské vodovody a kanalizace hledali místo, kam by se mohli přesunout dlouhodobě, říká generální ředitel PVK Petr Mrkos.
5: A laboratoře kromě toho, že byly tam v Dykově ulici, tak byly ještě v několika dalších lokalitách. Takže my tím, že jsme přestěhovali sem do úpravny Podolí, tak jsme všechny laboratoře zcentralizovali do jednoho místa.
2: Náklady na kompletní rekonstrukci byly přes 150 milionů korun. V laboratořích si lidé můžou nechat zkontrolovat taky vodu ze studní a bazénu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Jestli mi dáte za pravdu, že nabídka potravin je opravdu široká, pro spotřebitele je ale někdy těžké rozeznat mezi tím, jestli jde o zdraví prospěšné potraviny nebo jen reklamní triky. Jak tedy nenaletět, povíme už za chvíli.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Snažíte se jíst zdravě? Pokud ano, tak pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která zní lákavě. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptala naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky. Například fitness, proteinový, farmářský anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě, z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Dalibor Janda a za chvíli kalendárium a Petr Jungmann. Počkejte si.

0: Bratilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Blíží se 10:45, to bude tu za 2 minuty, no tak tedy v tuto chvíli náš tradiční pohled do kalendáře, 7. říjnový den máme, ozdobilo nám ho v kalendáři jméno Justýna, je řeckého původu. Ne náhodou vám připomíná slovo justice, tedy spravedlnost. Tak tedy Justýny, všechno nejlepší. Krásných 55 dnes slaví herec a dabér Zdeněk Hruška a narozeniny má i herec Viktor Dvořák. Další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 7. října. Svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
3: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
2: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Na 500 lodí tehdy stálo proti sobě. Křesťanská armáda měla mnohem lepší palebnou sílu a drtivě v bitvě zvítězila. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
4: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma.
4: We will not waver. We will not tire. We will not falter.
2: Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A rozhodně poslouchejte dál, úderem 11. nabídneme další zprávy s Lenkou Vokatou. Knihovny, ty už dneska nejsou zdaleka jenom místem, kde si půjčují lidé knihy. Jak se v čase mění knihovnické služby a samotní čtenáři? Nejen na to nám odpoví ředitelka knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkulišová, která bude po 11. hodině naším dnešním středočeským hostem. Tak si tu nenechte ujít, mějte krásný středeční den a v něm hodně pohody a dobré nálady.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Chybějící vlakové soupravy City Elephant už třetí den stěžují železniční dopravu ve Středočeském kraji a hlavním městě. Centrum duševního zdraví pro seniory by mělo vzniknout v historické vile Mrázovka v Praze 5. Dnes bude zpočátku většinou oblačno, odpoledne by se mělo vyjasnit. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Další den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. Dnes jich podle Českých drah chybí 8. V pondělí to bylo přes 20. Některé mají technické závady, další jsou odstavené kvůli instalaci bezpečnostních systémů. Část spojů proto jezdí s poloviční kapacitou, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
4: V tuto chvíli jsou v provozu všechny Panteři, chybí 8 kusů City Elephantů, dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaků, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem. V tuto chvíli se podařilo obsadit všechny vlaky jedoucí směrem na Beroun.
3: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Hlavní město chce proměnit historickou vilu Mrázovka v Praze 5 na Centrum duševního zdraví pro seniory. Schválili to pražští radní. Objekt chce vedení Prahy upravit i se zahradou za zhruba 57 milionů korun. Nové zařízení by mělo pomáhat především lidem s demencí a Alzheimerovou nemocí, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Vila Mrázovka svým uspořádáním umožňuje vytvořit ambulance psychiatra, geriatra a klinického psychologa i zázemí pro zdravotní sestry, sociální pracovníky. Objekt tak vytváří vhodné podmínky pro poskytování komplexní zdravotně sociální péče.
3: Filmaři začali natáčet druhý díl terapeutického snímku Tloskov Fiction. V něm se propojují profesionální herci s klienty Centra sociálních služeb Tloskov. Film má

0: a posílit jejich sebevědomí. Posilou druhého dílu je herečka Hana Wagnerová.
1: Ty přijdou a všichni mají úsměv od ucha k uchu, jako je to fakt hrozně hezký. Navíc jim to hrozně jde. Umějí strašně dobře improvizovat. Myslím si, že jako mě strčili do kapsy okamžitě, jako jsem byla vlastně úplně wow, to je super, jako. Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let na závěr kvalifikace o mistrovství Evropy prohráli v Portugalsku 0-2. Už před zápasem měli jistotu druhého místa, a tedy i baráže o šampionát. Portugalci skupinu ovládli a postoupili přímo. Počasí. Dnes bude zpočátku většinou oblačno. Během odpoledne by se pak ale mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy vjedete do kolony za sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. 25 minut se popojíždí k omezení. Dnes mezi 10. a 8. kilometrem pracují silničáři a uzavřeli jeden z pruhů. A na dálnici D1 na příjezdu do Prahy je čerstvá nehoda před okruhem. Na 12. kilometru havaroval kamion. Stojí na začátku sjezdu do Říčan. Kolona začíná za sjezdem na Popovice na 14. kilometru a zdrží vás čtvrt hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou a jejím hostem.
2: Středočeský host.
3: Knihovny už dnes nejsou zdaleka jen místem, kde se půjčují knihy. Jak se v čase mění knihovnické služby i samotní čtenáři? Nejen na to nám odpoví ředitelka knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkulišová, která je naším dnešním středočeským hostem.
2: Středočeský host.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Jak už jsem říkala, knihovny dnes nejsou jen zdaleka místem, kde si lidé půjčují knihy, jak se v čase mění knihovnické služby i samotní čtenáři. Nejen na to nám určitě odpoví ředitelka knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkolišová, která je naším dnešním středočeským hostem. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: My jsme rádi, že jste si udělala čas a přišla jste k nám. Paní Jarkolišová, vy jste ředitelkou knihovny od roku 1995, tedy 31 let. V loni jste získala cenu českých knihovníků za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Dalo by se říct, že jste v knihovně jako doma nebo víc než doma?
1: Rodina by určitě řekla, že víc než doma, ale myslím, že oba dva ty příměry jsou správně.
0: Takže knihovna, dalo by se říct, je to vaše velká láska?
1: Určitě.
0: Jak vypadá taková starost o knihovnu, potažmo o knihovny ve vašem případě, protože vy jich máte na starosti víc?
1: Ano, tak jednak jsem ředitelkou té knihovny Kutná Hora, to znamená, poskytujeme služby kutnohorským občanům, ale zároveň plníme také funkci takzvané pověřené knihovny, kdy Středočeský kraj u nás objednává péči o přidělené knihovny. My jich máme pod sebou asi 166 obecních knihoven a spolupracujeme ještě s 22 knihovnami, které jsou profesionální, třeba Čáslav, Nymburk a tak těmi většími. Ta péče o ty malé probíhá v tom, že je metodicky vedeme, zajišťujeme pro ně knihovní fond, komunikujeme, protože jsou to obecní knihovníci. Právě včera se předávala cena nejlepším obecním knihovníkům Středočeského kraje z našeho pověřeného regionu, to byla knihovna v Ratenicích, a je strašně hezké sledovat, jak se opravdu ty obecní knihovny posouvají k tomu komunitnímu jádru té obce. Je to velká příležitost pro každou vesnici.
0: Dalo by se vůbec říct, že knihovník ještě rád čte?
1: Spoustu lidí si to myslí. Já když přijímám, nebo vyhlašujeme výběrové řízení, tak téměř každý napíše do toho mám rád knihy a rád čtu, ale ono při té práci o tom, na to není opravdu vůbec čas. Ale jakýsi vnitřní dispozit toho, že ty knížky a čtené slovo máte rádi, tam určitě je.
0: Takže máte čas vůbec číst knihy? Je to váš koníček?
1: Je to můj koníček, ale já si myslím, že čas na to, co máme rádi, si prostě vytvoříme. Že někdy je to taková floskule. Nemám čas se stavit za známými, nemám čas se stavit u rodičů, nemám čas. Já myslím, že když ho budeme chtít, že si ho vytvoříme, je to jenom na nás.
0: A když čtete, co ráda čtete?
1: No, ráda bych tady oslňovala nějakou dřívější povinnou četbou, ale není to tak. Jsem ráda, když prolítnu to, co vlastně teď vidím, že naši čtenáři mají třeba na rezervace, takže čtu ráda beletry, českou beletry, a dost mě baví literatura faktu v oblasti válečné literatury.
0: Říká ředitelka knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkolišová, která je naším dnešním středočeským hostem. Středočeský host.

0: Stále si na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy povídám s ředitelkou knihovny v Kutné Hoře Gabrielou Jarkulišovou, ta je naším dnešním středočeským hostem. Pojďte prozradit našim posluchačům, jak se vlastně změnila knihovna za posledních 10 nebo 20 let, konkrétně třeba ta vaše a vůbec knihovny obecně.
1: Já při každé příležitosti, kterou mám, vždycky říkám, že takový to pšt v knihovně, kdy mezi těmi zaprášenými regály a souborným dílem třeba Jiráska nebo Jaroslava Haška, musíme probíhat v tichu, už dávno není pravda. Ty knihovny jsou živý organismus a knihy jsou dneska vlastně, a oni vždycky byli, to je jenom ta interpretace jiná, prostředkem pro vytvoření nějakého specifického prostoru, který nabízí právě pobyt. Je to vlastně komunitní, společenský, kulturní uzel dneska knihovny. Ty knížky samozřejmě jsou zcela zásadní, protože od toho je to slovo knihovna, ale řeknu třeba jenom příklad toho, že služby, které jsou spojené s výpůjčním procesem v knihovně v Kutné Hoře, už tvoří zhruba třetinu veškerých aktivit, které máme. Takže 220 tisíc návštěvníků v loňském roce určitě nepřišlo jenom si vypůjčit knihu. Hledají v knihovně prostě prostor, bezpečí. Nám je úplně jedno, z jakého jste sociálního statutu, jestli mluvíte tak nebo tak, jestli je vám 20 nebo 50. Prostě potřebujeme, abyste se u nás cítili dobře všichni a všichni jako doma, nejenom ta ředitelka.
0: Jinými slovy, když nebudu mít zrovna v úmyslu půjčit si knihu, přijdu k vám posedět si, protože mi ujel autobus, další jede za hodinu. Nechce se mi nikde do kavárny, do restaurace, tak jsem vítaná.
1: Určitě. V Kutnohorské knihovně a ve spoustě jiných českých knihoven a zahraničních také už tu průkazku potřebujete pouze za předpokladu, že si fyzicky chcete odnést nějaký dokument z knihovny. Jinak můžete být celý den v knihovně, z naší kavárny si můžete tu kávu přenést i do jakéhokoliv prostoru v knihovně a můžete tam být klidně celý den, číst naše knížky, časopisy, dívat se do našich databází, prostě jak je vám dobře. A nebo jenom to, co máte sami, připojit se na naší Wi-Fi a dělat si tam úplně to, co chcete.
0: Když to vezmeme z toho opačného úhlu pohledu, změnil se v průběhu let čtenář nebo jsou čtenáři stále stejní?
1: Na tohle úplně neumím odpovědět tak, aby mi sociolog něco neřekl, ale z té naší praxe pořád máme čtenáře, kteří do té knihovny přichází za kontaktem. To znamená, a nejsou to tedy jenom seniori, jak se často předpokládá, že babička si přijde půjčit něco ke čtení na noc. To už dávno není pravda. Seniori dnešního střihu běžně pracují s virtuální univerzitou, pracují s počítači, pracují s e-maily, takže tak to není. Ale já bych nemluvila o čtenářích, mluvila bych o těch návštěvnících knihoven, protože ti se proměňují. Dřív nebylo moc myslitelné, aby si u nás s kávou mezi knížkama někdo trávil celý den a to je dneska úplně běžné a líbí se nám to. A řada našich aktivit vede právě k tomu, aby ti lidé spolu mluvili, mezigenerační dialog, prostě abychom dávali ten prostor, který vlastně v tom běžném životě nám tak trochu uniká, utíká. Škola cílí na někoho, seniorské univerzity třetího věku cílí na někoho. U nás se prostě ty generace potkávají a myslím, že je to moc dobře.
0: Takže v příjemném prostředí, příjemní lidé.
1: Ano.
0: Bezesporu.
1: Naši čtenáři jsou vesměs příjemní lidé a knihovníci napříč jsou všichni příjemní lidé.
0: O jaké žánry či konkrétně tituly je třeba v poslední době největší zájem?
1: No tak tady můžu mluvit hlavně o tom, že my jsme teda tou veřejnou knihovnou, samozřejmě kolegové z knihoven jiného typu by asi mluvili jinak, ale u nás je to pořád především beletrie. Z těch posledních nejpůjčovanějších věcí jsou to čeští autoři, Alena Morštajnová, Štěpán Javůrek. Půjčuje se také Robert Brinza, takže detektivky, řada lidí hledá také populárně naučnou literaturu. Hodně se půjčují věci od Tomáše Šepka nebo Jiřího Koláře, takové ty seberozvojové věci, tak to u nás taky najdete. Ale najdete u nás také kuchařky, pedagogiku, historii, prostě cokoliv.
0: Ředitelka knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkulišová je naším dnešním středočeským hostem.
2: Středočeský host. Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Stále si na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy povídám s ředitelkou knihovny v Kutné Hoře paní Gabrielou Jarkulišovou, která je naším dnešním středočeským hostem. Vítězí čtečky nad klasickými knihami?
1: Tak já nevím, jestli vás zklamu, ale ne, papír má pořád navrch.
0: To je dobře.
1: A já si osobně myslím, že možná bych malinko bojkotovala tu otázku tím vítězí. My to nevidíme jako soutěž. Máme řadu nových čtenářů, které jsme získali tím, že jsme nabídli elektronické knížky do čteček. A jsou to úplně unikátní čtenáři, noví čtenáři. Pak máme taky řadu čtenářů, kteří si stahnou prostřednictvím naší knihovny knížku, protože jdou k lékaři, je pro ně jednodušší si to v tom mobilu v tu chvíli číst, než tahat tu knížku, ale papír pořád vítězí. My jsme měli v loňském roce něco přes 100 000 fyzických výpůjček dokumentů, to je opravdu hodně, takže v porovnání se třetinou těch elektronických knih. Velký nárůst mají teď audioknihy ke stažení. Vychází to určitě i také z toho, že jednak máme trošičku větší problém se soustředěním na ten čtený text a druhá věc, řada z nás tráví spoustu volného plonkového času v dopravě, v autě a tak. Takže tohle to je velmi příjemný, je to jednoduchý a přitom se dostanete k poměrně novým věcem, takže to je taky fajn. Takže pro nás je to opravdu jenom další prostředek. Knihovny nikdy, vždycky jsme zprostředkovávali ten text. A je úplně jedno, jestli na hliněné tabulce, na svitku, v papíru, anebo teď v tom elektronickém prostředí.
0: Je to v podstatě jenom také rozšíření nabídky.
1: Ano.
0: Jak už jsem v úvodu zmínila, tak knihovny dnes už nejsou tedy zdaleka jenom místem, kde se půjčují knížky. Jak konkrétně vypadají aktivity v Kutné Hoře? Přeci jenom vy jste říkala, že tam k vám může zavítat kdokoliv, může tam být celý den, ale asi se také soustředíte na určité akce.
1: Tak. My jsme velkou transformací prošli před lety, když jsme se přestěhovali do úplně nového, velkého, moderního prostoru dnešní knihovny s kavárnou, s rozlehlými relaxačními zónami a hlavně se sálem, proto to zmiňuji, který jsme dřív neměli. Ten sál je částečně výstavní a částečně multifunkční, můžeme tam dělat vlastně všechno od komorních koncertů až po přednášky a besedy. Ten sál je po celý rok opravdu vytížený. I po té stránce toho výstavního prostoru, kde především našim místním dáváme prostor fotoklubu, místním autorům. Teď zrovna jsme zahajovali tento týden výstavu Michala Dlouhého, kterého asi znáte jako jednoho ze spoluautorů četnických humoresek, on je kutnohorský rodák a dokonce do té budovy, kde knihovna dneska sídlí, chodil do školy. Takže jsme společně zahajovali výstavu Kritické myšlení v četnické praxi spolu s přednáškou. Ale my často bojujeme s tím i mezi sebou jako knihovníci, že se říká, zavádíme takový ten obchodní model, jako že když cílíte na všechny, nemůžete cílit na nikoho vlastně. Ale v Kutné Hoře to určitě není pravda. My máme opravdu rozdělenou tu cílovku, takže děti, dospělí a seniori. A pro každou tuto skupinu je tým lidí, kteří se starají o ty aktivity. Takže když to vezmu úplně do důsledku, abych odpověděla na tu otázku, tak zahajovali jsme teď pro maminky s dětmi, respektive pro rodiče s dětmi, nový ročník Bookstartu, to znamená pobyt dětí a rodičů mezi knížkami se speciálním programem. Naši kolegové mají pedagogické vzdělání, vědí, proč to dělají. Pro naše seniory zahajujeme tento týden Univerzitu volného času. Dojíždíme celoroční projekty, jako je Českopis, který jsme letos věnovali třeba z tému výročí Arnošta Lustiga, takže pojedeme, myslím za týden, pojedeme do Brněnce, do Muzea přeživších, pořádáme tedy i zájezdy. Připravili jsme zájezdy do divadla, to je také věc, kterou jsme dřív nedělali, ale vlastně ti čtenáři to a ty návštěvníci tvoří tu knihovnu spolu s námi. Takže když jsme zjistili, že do Prahy, do divadla se prostě naše seniorská skupina nedostala, protože prostě mají problémy s dopravou a večer chodit po Praze pro ně není úplně komfortní a stejně tak se navíc jako nedostanou na ten správný přípoj, tak jsme vlastně pro ně zorganizovali už několik takových zájezdů. Teď zrovna se těšíme na Medizonské mosty. Vždycky se snažíme, aby to byla nějaká spojitost s literaturou, takže těší nás to. Takže to jsou věci, které děláme, ale zároveň u nás bude probíhat třeba svap, výměna oblečení, kytek, knížek, všeho možného. Nevím, co by vás napadlo ještě. Čeká nás listování s Lukášem Hejlíkem. Takže fakt jako hezké věci.
0: Máte to nabité?
1: Máme to nabité. Středočeský host.

0: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Já si stále povídám s ředitelkou knihovny v Kutné Hoře paní Gabrielou Jarkulišovou, která je naším dnešním středočeským hostem. Říká se, že dnešní děti málo čtou. Je to z vašeho pohledu pravda, nebo jak vy si vychováváte vlastně budoucí čtenáře?
1: Já si myslím, že čtou jinak. Ani moje generace to nebylo tak, že by četli úplně všichni. Vybavuju si několik spolužáků, kteří nepřečetli vůbec nic, ale myslím si, že tady knihovny odvádí opravdu jako skvělou práci i díky tomu, že máme svaz knihovníků a informačních pracovníků, kde vznikají skvělé projekty na podporu dětského čtenářství. Takže když se ptáte, jak si je vychováváme, tak my opravdu začínáme od 0 měsíců. My máme programy, které se jmenují Bookstart aneb s knížkou do života, kde cílíme na rodiče s malými dětmi. V Kutné Hoře konkrétně máme třeba dokonce 3 kategorie, 0 až 18 měsíců, 18 až 27 a pak ti starší, kde kolegyně, která má k tomu odborný puvoár, s těmi rodiči pracuje, učí je, jak s knížkami zacházet, a víme podle všech dostupných zdrojů odborných, že v prvních 3 letech se vytváří nejvíc ten vztah k četbě a ke knížkám. Následuje potom program pro mateřské školky, pak děti nastoupí do první třídy a jsme tady s projektem s knížkou pro prvňáčka, kde na konci první třídy dostane každý prvňáček v Kutné Hoře knížku, která byla vydána jenom pro tento projekt. 3 roky ho nemůžete koupit nikde v žádném knihkupectví, jsou pasováni slavnostně na čtenáře. V Kutné Hoře je to opravdu moc hezká městská slavnost všech kutnohorských prvňáčků, takže spolupráce se všemi kutnohorskými školami. No a s tou knížkou potom pracujeme v 2. třídě. Takže do nějakého 8., 9. roku už ty děti máme zaháčkované takhle. S 1. stupněm se opravdu pak spolupracuje i v rámci těch dopoledních lekcí ještě velmi dobře. A myslíme si, že pokud se tohle podaří, tak to dítě už si potom svůj vztah k četbě minimálně vyvzpomene.
0: Je to možná také otázka rodiny, rodičů. Pokud dítě má v rodičích příklad a čtou, tak to tam automaticky navazuje.
1: Ne vždycky. Je to tak. Standardně vytváří to prostředí určitě jako vztah. Je to jednodušší, ale máme několik dětí, které jsme my třeba oceňovali v rámci nějakých kutnohorských slavností, a kde ty rodiče vlastně tu knihovnu a knížky objevili vlastně díky tomu dítěti a tam díky té spolupráci třeba s některým z těch zařízení, jako je mateřská škola nebo školka. Samozřejmě ten úplně první vstup na ten Bookstart, to znamená ty rodiče s batolaty, tam je to o tom, že ty rodiče si nás musí najít. Já tady musím vyzvihnout spolupráci s naším zřizovatelem městem Kutná Hora, protože my ty rodiče oslovujeme při vítání občánku, dáváme jim takové velmi hezké dárkové sady, které kromě jiného obsahují právě speciální knížky i ty naše programy, a zveme je do knihovny a opravdu to má velký efekt. A kolegyně, která to má nejvíc na starosti, by se mohla rozkrájet a pořád by to jako mohla pořád dokola, takže to nás velmi těší. A pak samozřejmě v té škole jsem ale ráda, že spolupracujeme s tím 1. stupněm, protože řada těch dětí, i třeba kvůli vytíženosti těch rodičů, se do té knihovny nedostane jinak. A my opravdu trváme na tom, že za nimi rádi přijdeme do té školy, ale chceme, aby oni také přišli s tou školou do knihovny, a většina těch lekcí se dneska odehrává v té budově, protože je prostě pěkná a dobře vybavená. Středočeský host.

0: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, stále si povídám ve studiu s mou dnešní hostkou, ředitelkou knihovny v Kutné Hoře Gabrielou Jarkulišovou. Máte v knihovně, paní Jarkulišová, něco, co si lidé třeba mohou přijít půjčit? A vůbec je nenapadlo, že by to knihovna mohla nabízet?
1: Já teda pevně doufám, že třeba deskové a společenské hry už jako nikoho nepřekvapí. Půjčuje to hodně knihoven, včetně té naší, máme opravdu velikou nabídku. Půjčují se interaktivní alby tušky, půjčují se knížky kouzelného čtení, půjčujeme didaktické pomůcky a hračky. Většinou jsou to takové ty finančně náročné věci, která maminka, tatínek pro to dítě potřebují na 2-3 měsíce, než se grafomotoricky to dítě posune někam jinam. A jsou to věci, které můžeme garantovat, že jsou omyvatelné a je to hygienické a tak dále. Ale zároveň, a to si myslím, že opravdu jako řadu lidí překvapí, my jsme vlastně v rámci uvažování o udržitelnosti začali půjčovat spoustu věcí, které jsme potřebovali třeba pro svoji vlastní činnost, ale třeba jednou, dvakrát do roka. Takže máme třeba party stany, máme skákací hrad, máme kufry, máme malířské stojany, máme reprobedny, máme party box a všechny tyhle ty věci našim čtenářům za určitých podmínek a zdůrazňuji bezplatně zapůjčujeme na období v takzvané knihovně věcí, ve většině případů na domluvenou dobu, na rozdíl od těch ostatních dokumentů, které se půjčují na měsíc, tak party box vám ve většině případů asi na měsíc nepůjčíme, ale je to opravdu řada věcí, které jsme původně nakupovali vlastně pro naší vlastní činnost. A zjistili jsme, že je zbytečné, aby partistan byl prostě v garáži celý rok, takže proč ho nenabídnout? Takže našim spolkům, školám, výstavní panely exteriérové máme, takže zapůjčujeme opravdu jako tyhle ty věci a ukazuje se, že je to jako přínos a myslím si, že tímhletím směrem bychom měli jít, měli bychom tu udržitelnost tímhle směrem podporovat.
0: Když to vezmeme opačně, chtěli byste ještě v knihovně mít něco, co byste mohli nabídnout, ale bohužel ještě proto nemáte prostor, peníze, kapacity?
1: No, víc peněz na fond bychom chtěli vždycky, aby docházelo k rychlejší obměně, protože tady třeba Kutnorská knihovna nesplňuje úplně ty parametry toho, abychom obměňovali minimálně těch 7% ročně těch novinek, byť si myslím, že máme moc hezky postavený knihovní fond. Ale to, co mě nejvíc trápí, a myslím si, že mé kolegy v Kutné Hoře taky, je to, že nemáme dostatek míst pro mladé lidi k samostatnému studiu. V tuhle chvíli disponujeme vlastně dvěma malýma studovnama, které jsme předpokládali, že budou spíš tak jako nahodile pro listování knížek, ale ukázalo se a vlastně je to velmi dobře a dobrá zpráva pro nás, že u nás mladí lidé, mám teď na mysli středoškolské studenty především, tráví spoustu času, domlouvají si mezi sebou, pracují u nás na svých seminárních nebo jiných pracech a toho prostoru máme málo. Takže se těšíme, že se nám podaří v následujících 2-3 letech proměnit částečně i ten prostor, který má přes 1000 m² uživatelských, on není jako úplně malý, ale je potřeba ho restrukturalizovat tak, aby tam lidé našli vhodný a volný a příjemný prostor právě pro studium.
0: Aby tam měli vlastně klid.
1: Ano.
0: A vešlo se jich tam víc.
1: Ano, ano, přesně tak.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy stále také můj dnešní host, ředitelka knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkulišová. Knihovna se tedy u vás před několika lety přestěhovala do nových prostor. Vy na to pijete ódy, protože ty prostory jsou nádherné. Ovlivnilo to tedy i nějak chování návštěvníků?
1: Určitě, určitě. Našlo si nás i řada lidí, oni trošičku ze začátku přistupovali s takovou obavou, jestli opravdu to tak je, jestli opravdu si tu kávu mohou vynést do toho prvního patra, jestli u nás opravdu i člověk, který je ryzí amatér, může vystavovat své obrázky, jestli když se budou chtít u nás sejít tři dámy jenom tak si popovídat, tak jestli mohou. No mohou samozřejmě, že jo, bez ohledu na to, jestli si sebou tu kávu vezmou nebo nevezmou. Navíc ten prostor je opravdu příjemný, ale já bych samozřejmě, že budu pět chválit na Kutnohorskou knihovnu, ale mě tady profesně velmi těší, že takových knihoven přibývá v Čechách opravdu hodně. Rekonstruuje se velká spousta knihoven, zase mohu jenom vypíchnout to, že v tomhletom případě funguje profesní sounáležitost. My si opravdu radíme. I já, když jsem tu knihovnu připravovala, tak jsem měla řadu rad od kolegů ze Vsetína, Střince, ze Šumperka, kde stavěli nové knihovny nebo předělávali nové knihovny právě s těmito cíly. A všude se ukazuje, že si potom ti čtenáři a návštěvníci navyknou. A je to opravdu pro město Kutná Hora, bych řekla dneska, že knihovna je fakt jako takový tepající srdce toho komunitního a kulturního života. I se nám mnohem lépe nyní spolupracuje s dalšími subjekty, protože tím, že máme to zázemí, že máte opravdu fyzicky ten prostor, to vytváří nebetyčné možnosti, které jsme dřív prostě v tom původním objektu neměli.
0: Je to takové důstojné reprezentativní místo.
1: A moderní a vybavené a neřešíme prodlužováky a máme krásný akusticky vybavený sál, takže ty pořady tam vypadají krásně a je tam spoustu hezkého místa na posezení, takže přijďte se k nám podívat.
0: Dobře. Kutná Hora je vlastně také turistické město. Zaznamenáváte třeba, že by se tam potkávali turisté a místní?
1: Nemyslím si, že by to bylo úplně naším cílem, ale turisté se u nás objevují, protože jsou především zahraniční turisté zvyklí na to, že knihovny jsou takovým tím volným prostorem, který my právě v Čechách máme pořád ještě tak trošku s obavou. Takže volná Wi-Fi, to běžné posezení, práce u nás, takový jako částečně coworking třeba v době, kdy mají ještě čas, tak u nás opravdu ten čas tráví, do té kavárny přijdou. Ale nemyslím si, že náš hlavní cíl by bylo cílit na turisty. Ale spolupracujeme se všemi organizacemi, které se o turistický ruch v Kutné Hoře starají a nabízíme samozřejmě to, co u nás je. Třeba v loňském roce jsme slavili 30. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového dědictví UNESCO a vznikla řada věcí a řada pořadů a programů a aktivit, které cílily třeba na turisty, takže jsme u nás měli také několik kolegů z Kroměříže, měli jsme u nás turisty, myslím teď v rámci teda České republiky.
0: Když takový turista přijde k vám do města z Čech, turista ne zahraniční, chtěl by si najít někde, řekněme, ubytování, může k vám dojít, poradíte nebo půjčíte mu třeba notebook, aby se mohl podívat?
1: Notebook mu samozřejmě půjčíme, těch máme několik, ale my máme úplně skvělé informační centrum. V Kutné Hoře je totiž strašná spousta skvělých organizací, které dobře fungují. Takže bych osobně je nasměrovala tam, není to daleko.
0: Nemusíte suplovat jejich práci.
1: Ale jinak samozřejmě naši kolegové dokážou pomoci i v tomhle, ale je to spíš doplněk nebo, jak to mám říct, ochota ze strany naše, ale rozhodně tímhletím směrem necílíme, protože máme opravdu fungující a výborné kulturně informační středisko.
0: Já jsem říkala, že už jste knihovnicí vlastně 31 let. Kdybyste se na knihovnu podívala do budoucna, jak byste si ji představovala? Jak asi bude vypadat třeba za těch dalších 10 let? A určitě bude stále vaší součástí.
1: No, to nevím, to se uvidí, ale 10 let vlastně není tak dlouhá doba, když se to dívám. Ale tak určitě nevymizí ještě stále fyzické a papírové knihy, ale určitě prostor pro ně v rámci toho objektu, nejenom naší Kutnohorské knihovny, ale knihoven obecně, bude pravděpodobně ustupovat těm komunitním aktivitám. Bude nás stále a více zajímat to, aby všichni lidi, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou našimi čtenáři, považovali knihovnu za důležité místo. Budeme přesvědčovat našeho zřizovatele, že každá knihovna je skvělou příležitostí pro tu obec a pro lidi, kteří tady žijou. Budeme se snažit rozšiřovat naše služby dál i do těch příměstských čtvrtí. My máme 3 malé pobočky, jsou to ty bývalé vesnice Kaňk a Malín a jednu na sídlišti, ale jsou to jenom takové malinké místnosti, kde naše skvělé kolegy kolegyně pracují s tou komunitou v tom daném místě. Ale bylo by fajn, kdyby to bylo větší. Bylo by fajn, kdybychom mohli tam být častěji a budeme cílit rozhodně na personál, na kolegy. Všechny ty nové technologie totiž mají cílit k tomu, aby zjednodušovali práci knihovníků, ale především rozšiřovali komfort těch našich čtenářů. Takže ano, my máme automatizovaný návratový systém, máme výdejní box, který slouží k tomu, abyste si u nás i v neděli mohla vyzvednout knížku, kterou jste si třeba objednala. To je všechno super, ale to, co určitě nevymizí, je ta komunikace knihovníka, protože knihovník má rád lidi. Pokud to není tedy katalogizátor, omlouvám se všem kolegům katalogizátorům, kteří to teď slyší, ale který je rád ve své kanceláři a v klidu, ale jinak knihovníci ve veřejných knihovnách prostě mají rádi lidi, potřebují ke svému životu lidi a to si myslím, že je strašně znát.
0: Žádná umělá inteligence vás zkrátka nenahradí?
1: Tady si myslím, že určitě ne.
0: Můj dnešní host, ředitelka knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkulišová. Já vám moc děkuji za váš čas, za to, že jste přišla k nám a prozradila něco víc o knihovnách našim posluchačům. Kdo ví, třeba vám teďkon ta návštěvnost ještě stoupne.
1: Děkuji moc za pozvání, bylo to velmi příjemné.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Středočeský host.

že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hlukové limity zůstávají beze změn. Návrh na zrušení nařízení zamítl ústavní soud. Dělníci dokončili opravu mírového náměstí v Bakově nad Jizerou. Bude zpočátku většinou oblačno, odpoledne by se mělo vyjasnit a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hlukové limity v Česku se nemění. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli vládní nařízení zrušit. Poukazovali na to, že ho vláda od roku 2011 několikrát upravila. Limity se zvýšily a tím se ochrana lidí před hlukem snižovala. Podle ústavního soudu jsou pravidla v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, vysvětluje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
2: Na druhé straně si musí být vláda vědoma těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o důsledku negativním vysokého hluku. To znamená, že vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
0: Navrhovatelé rozhodnutí respektují. Skončila oprava mírového náměstí v Bakově nad Jizerou. Dnes odpoledne v 16 hodin ho slavnostně otevře vedení města. Práce začaly před rokem a radnice za ně zaplatila 40 milionů korun.
3: Na náměstí je žulová dlažba, zahradníci vysadili nové stromy a nové jsou i chodníky a osvětlení. Dělníci také očistili sloup Nejsvětější Trojice. Nová autobusová zastávka má nový moderní přístřešek z oceli, skla a ze dřeva. Z Bakova nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Trhový Štěpánov na Benešovsku nabízí obyvatelům osad odvoz ke komunálním volbám. Už teď se můžou lidé z 5 místních částí hasičům hlásit. Doprava je zdarma. V předchozích letech jezdil v určených časech autobus, ale byl málo vytížený a tak letos budou službu zajišťovat dobrovolní hasiči. Budoucí výstavba tramvajových tratí v Praze by se měla řídit jednotnými pravidly. Soubor nezávazných doporučení představilo vedení města. Podle nových standardů by například v kolejištích měly být sukulenty místo obyčejných rostlin. Dokument popisuje taky ideální rozměry zastávek, říká architekt z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Jakub Hendrich.
4: Máme tam vlastně definované to, že pokud je na zastávkovém ostrůvku zábradlí, tak ideálně by mělo být prostupné, aspoň v některých částech, tak aby nebyl přístup na ostrůvek pouze vlastně z těch čel.
1: Počasí.
0: Bude zpočátku většinou oblačno, během odpoledne by se pak ale mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 na 58. kilometru ve směru na Jaroměř stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. V Praze dejte pozor v ulici nad Vinným potokem, je tam spadlý strom. Na Pražském okruhu na 6. kilometru směrem z letiště na dálnici D7 bouraly dva kamiony. A co nevidět, by měla skončit regulace provozu v tunelech na městském okruhu směrem z Barandovského mostu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik polední zprávy a teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
3: Já vám přeji krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
3: A příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. Číslo naší SMS brány stále připomínám 90 011 04. Tam můžete posílat své SMSky. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi napište elektronicky přes webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Vladimír Mišík s písní Jednou. No a vždycky ve všední den mezi 12. a 13. vám na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zpříjemňujeme polední hodinu. K vašemu dobrému obědu vám hrajeme příjemnou muziku a můžu k písničkám přidat i vaše vzkazy. Tak píšete mi, abych zahrála písničku pro maminku Zdenku Vackovou z Lukova k jím 81. narozeninám. Ať jí vydrží ten elán, co v sobě má, a za celou velkou rodinu přeje všechno jen to nejlepší syn Zdeněk s manželkou Ditou. I my se rádi připojíme. Zdraví přejeme Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

0: Písničky se vzkazem.
1: Tak to nám dospívala zpěvačka Sandra, máme tu další písničku a váš vzkaz, dobrou náladu a pohodu s písničkou posílám babi Jarce, Drahušce, Janinám, Jarmelkám, Jindřišce, Veronice, Helence a Miláce Bukovské a všem známým, napsala Anička z Kutné Hory a my všem přejeme krásný středeční den.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidávám k té od kapely Činasky, slyším tvoje kroky, váš další vzkaz. Přeji už trošku chladnější, ale snad pohodovou říjnovou středu vám Iveto i posluchačům a prosím o písničku Aničce, Jarmelkám, Janinkám, Babi Jarce, Světle a taky Evě, napsala Veronika z Rakovníka. Všem moc hezký den.

0: Písničky se vzkazem.
1: 3 minuty máme po půl jedné, stále pohodové poledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. A písničku posíláme Aničce do Kutné Hory, Veronice, Liběně s Fandou, Věře z Čachovic, Marcele Podneckým i nám do rozhlasu. Přejí si Stáňa a Alča a my děkujeme.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Budeme mít 15:45 za půl minuty. Ještě jeden vzkaz tu od vás máme. Prosíme o zahrání pro radost Aničce z Kutné Hory, Jardovi z Kolína, Jarce z Kladná, Haně z Prahy a Honzíkovi z Vlkavy. Roman s maminkou Květou za písničku děkují. Není zač.

Tak to bylo hezké řemeslo Františka Nedvěda za 12 minut 13. hodina. Uslyšíte další zprávy s Lenkou Vokatou. Po 13. bude hostem Alex Minářové, Francesco Kinský, Dalborko. Nenechte si ujít jejich povídání, mějte hezkou středu a zítra naslyšenou.

Víte, že velhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sípky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Chybějící vlakové soupravy City Elephant stěžují železniční dopravu ve Středočeském kraji a hlavním městě. Kontroly hygieniků odhalily nedostatky ve středočeských jídelnách. Odpoledne čekáme postupné vyjasňování a teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
5: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo. Jako.
6: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
7: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
6: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Středočeští hygienici provedli ve třetím čtvrtletí letošního roku 130 kontrol ve stravovacích zařízeních pro děti a mládež. Nedostatky odhalili zhruba ve čtvrtině z nich. Uložili za ně 14 pokut v celkové výši téměř 40 tisíc korun, popisuje mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.
8: Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo například prošlé datum spotřeby potravin, nevyhovující teplota vydávaných pokrmů, špatně skladované potraviny, ale také hromadění odpadů nebo špinavá podlaha.
4: Zesnulou Danu Drábovou si lidé můžou ode dneška připomenout v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Začíná tam výstava s názvem Dana Drábová 40 let, které stojí za vyprávění. Fotografie a různé dokumenty připomínají její kariéru v oblasti jaderné energetiky, říká dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
9: Výstava bude otevřená do konce listopadu, ve všední dny je to od 9 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 16. Sport.
4: Judistka Renata Zachová prošla na mistrovství světa v Ázerbajdžánu do čtvrtfinále. V Baku přeprala v kategorii do 63 kg francouzku Deketerovou. A tenista Tomáš Macháč ukončil na turnaji Masters v Šanghaji sérii porážek. Nad domácím Číňanem Changem vyhrál 2-1 na sety a na okruhu ATP zvítězil v hlavní soutěži singlu poprvé od květnového Roland Garros. Ve druhém kole bude hrát proti Bublikovi z Kazachstánu. Počasí. Během odpoledne čekáme postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru popojíždí kolona. Na 10. kilometru pracují silničáři. Zdržení je na 40 minut. Trasa přes Brandýs zabere půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je ucpaná na

0: Sjezdu do Benešova. U odbočky na Nevěklov se jezdí kyvadlově, opravují tam silnici. Zpoždění zabere půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřek a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl, bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídl do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě, kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt tzv. Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiversitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, které dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dal Borgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodát už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matka seděla tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dal Borgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném než vy, neobklopen třeba tou krásou?
2: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
2: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňoval, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodíval domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským, dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30-letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to, a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský Latabrandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kde vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psy, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si. Nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Úřady i mobilní operátoři v České republice se v souvislosti s volbami připravují na možné kybernetické útoky. Pražská technická správa komunikací začíná hledat firmu na dokončení rozestavěné části Libeňského mostu. Basketbalisty Pražské Slávie čeká večer úvodní utkání v Lize mistrů. A dnešní počasí v regionu postupně ubývání oblačnosti do vyjasnění. Maxima opět příjemná kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Úřady i mobilní operátoři v celé České republice pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nejbližších volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou tento týden v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně tak vyřadili z provozu. Opatření zavádí také mobilní operátoři, potvrdila za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
2: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
1: Pražská technická správa komunikací začala hledat firmu na dokončení rozestavěné části Libeňského mostu. Stavbu musela přerušit kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu. Cena zakázky má být téměř 240 milionů korun.
3: Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Technická správa komunikací chce nyní dostavět takzvaný inundační most na pravém břehu Vltavy, který v minulosti využívali tramvaje. Podle původních plánů z roku 2022 měli dělníci konstrukci pouze opravit. Vedení hlavního města ale o rok později výrazně změnilo projekt a kvůli tomu stavbu zakonzervoval antimonopolní úřad. Z pražské Libně Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vedení Kutnohorské radnice vyznamenalo dva strážníky za pomoc při hašení srpnového požáru panelovém domě v Benešově ulici. Ocenění muži dostali čestný odznak za zásluhy, upřesní kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
4: Strážníci městské policie Kutná Hora Petr Poklop a František Rubeš byli první u srpnového požáru bytu v Benešově ulici. Pomáhali s evakuací obyvatel a ještě před příjezdem profesionálních hasičů se pustili do prvního hašení bez speciálního vybavení.
0: Sport.
1: Basketbalisty Pražské Slávie čeká večer historicky první utkání v Lize mistrů. Po sloučení s mistrovským Nymburkem bude navazovat na čtvrtfinálovou účast Středočechů v posledním ročníku. Na úvod letošní skupinové fáze čeští šampioni přivítají 12-násobné německé mistry z Alby Berlín od 18 hodin v Pardubicích. Kapitán Martin Kříž vysvětluje, kdo jde do zápasu jako favorit.
5: Papírově asi můžeme říct, že Alba Berlín, ale já si myslím, že dříve v Nymburce, teď už ve Slavii se nikdy nehrálo na to, kdo je favorit a kdo proti nám stojí. A i když to byly týmy jak budžetově, tak jménem a odstřelený od nás a mnohokrát se stalo, že se nám podařilo zvítězit a pevně věřím, že to bude pokračovat i v letošním ročníku.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekáme další už výrazné ubývání oblačnosti až do vyjasnění, maxima kolem 21 stupňů a k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 Turnov Praha za sjezdem na Starou Boleslav ze 14. kilometru postojíte v koloně. Na kilometru 10 malují značení. Zdržení je až 40 minut. Plná je také trasa přes Starou Boleslav. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná středeční středočeské odpoledne dnes s Patrikem Rozehnalem.
6: Tak si ho s námi užijte.
0: Středočeské odpoledne.
6: Představíme vám chystanou novou tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem. Budeme mluvit o jednom zajímavém natáčení na

0: Benešovsku a za chvíli o Kralupech nad Vltavou. Slavnostně tam otevřeli zrekonstruované náměstí Jaroslava Seiferta. Nová je dlažba, lavičky, obnovený je i přilehlý park. Tak podrobnosti za pár minut.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Příjemný poslech vám všem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dělníci dokončili opravu náměstí Jaroslava Seifrta v Kralupech nad Vltavou. Upravili i přilehlý park. Práce začaly v srpnu loňského roku, no a dnes náměstí slavnostně otevřelo vedení města. Je tam i náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Radek Duchoně, tak mu mohu popřát hezký den.
1: Hezký den. Seifertovo náměstí je opravené po dlouhých 50 letech a opravený je hlavně přilehlý park. Nabízí víc zeleně, lepší hospodaření s dešťovou vodou, kdy se voda využívá k zalévání stromů a rostlin. V novém parku jsou nové plochy i z kamene, které nahradily asfalt. Jsou tady nové stromy, keře a trvalky. Dále to jsou odpočinková místa, zastřešené plochy a je tady také nový vodotrysk. Moderní je veřejné osvětlení i zázemí pro volnočasové aktivity. Děti si tady mohou hrát na dětském hřišti a je tady také poeziomat. Seifertovo náměstí je zároveň připomínkou osobnosti básníka a nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta. Jehož život je s městem úzce spojený, je tady totiž pohřbený. No a v roce 2026, kdy si připomínáme 125 let od jeho narození a 40 let od jeho úmrtí, získává toto místo novou podobu i nový význam.
0: Aby těch novinek právě v Kralupech nebylo málo, tak je tam navíc i místo pro pejskaře, tak jak vypadá?
1: Přesně tak, pro pejskaři je tady nové oplocené místo, velké možná jako tenisový kurt, kde je možné psi venčit bez vodítka, nechybí tady samozřejmě odpadkové koše na sáčky na psí exkrementy, no a psi mají na místě i jakousi prolézačku, ta je udělaná z kmene stromu.
0: Radku, kolik to všechno stálo, ať si taky uvědomíme.
1: Celkové náklady projektu jsou necelých 100 milionů korun, významnou část financovala Evropská unie, možná polovinu, no a partnerem obnovy se stala také místní rafinerská společnost.
0: Připomínáme tedy společně, že dělníci dokončili opravu náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou a byl tam tedy reportér Radek Duchoň a podal nám o tom zprávu. Tak děkuju moc a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tým profesionálních herců a filmařů se znovu propojil s klienty Centra sociálních služeb Tloskov na Benešovsku, no a společně natáčí terapeutický film Fiction 2. My jsme byli u toho jako Český rozhlas Střední Čechy a proto vám už za chvíli nabídneme reportáž o tom.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Takhle hezky zní odpoledne s Českým rozhlasem Střední Čechy. Filmaři začali natáčet druhý díl terapeutického snímku Ploskov Fiction. Spolu s profesionálními herci v něm hrají i klienti Centra sociálních služeb Ploskov na Benešovsku, kterým má film pomoct posílit sebevědomí. I ve druhém díle gangsterky tak nechybí Jaroslav Dušek nebo Ivan Franěk. Novou posilou je taky herečka Hanna Wagnerová.
1: Až budeš ready, my se sedneme Hanku do auta a pojedeme.
2: Jo?
1: Tak jo, bomba.
2: Budeme někde vystupovat teď nebo jenom jeden?
1: Ne, kilometr tam se otočíme a jedeme vlastně tu cestu sem.
2: A zase přijdeme sem.
3: Nová posila Ploskov Fiction, Hanna Wagnerová, převlečená za gangsterku, černá paruka, černé brýle, rudá rtěnka.
4: S těma klukama, co hrajou tu hlavní roli, tak já musím říct, že to je opravdu, ty přijdou a všichni mají úsměv od ucha k uchu, jako je to fakt hrozně hezký.
3: Jak vás mezi sebe teda přijali?
4: No, hrozně rychle, hrozně dobře. Já jsem právě říkala Patrikovi, že konečně někdo na mý jako nadšený pozdraví, protože já většinou někam přijdu a říkám jako ahoj, a většinou mi všichni odpoví tak jako no, nazdar, čau. A oni konečně, jsem potká někoho, kde stejně tak nadšenej, ne, jako nadšenější v tom, jak mě vítat. Navíc jim to hrozně jde, jako hrozně hezky hrajou. Umějí strašně dobře improvizovat, myslím si, že jako mě strčili do kapsy okamžitě, jako jsem byla vlastně úplně wow, to je super, jako. Je to hrozně hezký projekt.
5: Patrik Křivánek, dobrý den.
3: Pane režisér, první díl byl hodně o improvizaci, že tam zazněla otázka, třeba jak řešíte kůrovce, kluci řekli nějak.
1: Je to hlavně postavený na té improvizaci. My jsme připravili nějaký svět pro ty kluky, v kterém si můžou bezpečně hrát, a na základě toho oni pak přicházejí s novýma myšlenkama a nápadama a plánama, který nám utvářejí nádherný příběh.
6: Občas si zabubnuješ do volantu a trošku jako vibuješ.
4: Vibuju.
6: A pobrukáváš si
4: něco. Jo, dobře.
3: A já jsem se tady přesunula taky do maskérny, protože na place chystají dvě hlavní postavy. Jirko, jak se vám hraje s Hankou, s vaší novou posilou?
7: No krásně, protože za druhý je hubená štíhla, teda má dobrou, krásnou postavu. A jinak je to herečka teda bezvadná. Budeme natáčet, jak budeme vykrádat banku. Národní českou.
3: A kdo chce vědět, jak to dopadne, tak musí přijít na váš Ploskov Fiction.
7: Musí to dopadnout a pak se nás ptali, co s těma penězma budete dělat. Já pán, tak to dáme chudým lidem na charitu a čtvrtku do Ploskova.
8: Ježiš, to je hezký.
7: To nám chyběl.
9: Ještě ruce umažem a jsme hotoví.
3: Další slavný herec, Ondřej.
10: Ano, já jsem slavný herec.
3: No já musím říct, že už jste teď nalíčený a vypadáte dost strašidelně. Černá paruka, černý kmír. A jak se cítíte jako gangster?
10: Dobrý, vyhovuje to moc.
3: Baví vás to?
10: Baví, strašně.
3: Jiřina Šimková, produkční. Je takovéhle natáčení terapie i pro vás, protože je to terapeutický film?
11: Rozhodně. Je to takové to místo, kde už v prvním díle nám vlastně Jirka, jeden z herců, Jirka Bittner, řekl, my jsme vás sem přišli zachránit. A tak to je. Že je ten svět takový jednoduchý, obyčejný, víte? Takový opravdový prostě.
3: Film Ploskov Fiction 2 bude dokončený na podzim 2027. Ploskova, Věra Hájková, Český rozhlas.
12: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Samozřejmě, že se můžete podívat i na reportáž v psané anebo taky fotografické podobě na stránkách střednichechy.rozhlas.cz a za chvíli ve vysílání budeme mluvit o nové tramvajové trati v Praze. Propojí Malovanku a Strahov. Její stavbu slavnostně zahájili zástupci města i dopravního podniku. Tak ty podrobnosti za pár minut. Teď Valdemar Matuška.

60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Region Express.
1: Tak a teď si představte polovinu roku 2028. V té době už z Malovenky na Strahov v Praze budou jezdit tramvaje. Stavba víc než kilometr dlouhé nové trati oficiálně začala právě tento týden. A hotovo má být tedy za rok a půl. Stát to bude stovky milionů korun. Trasa tramvaje má nahradit autobusy a tím také zrychlit dopravu.
2: Z Dejvické strahovskému stadionu musí momentálně lidé jezdit autobusem. Přes příští rok je mají nahradit tramvaje.
3: Tak občas stane, že stojí v kolóně, takže vtedy by to bylo asi lepší, kdybyže tramvaje jdu, aby nečekali, jak tam bude speciální pruh pro tramvaje.
2: Říká student Tomáš, který jezdí autobusem na místní vysokoškolské koleje. Vznik nové trati oceňuje třeba i pan Pavel.
4: Jestli na Strahu bude jezdit tramvaj, tak jenom dobře. Studentů je tady dost a nebude tady smrad z nafty, ze spalování.
2: Vaničkovou ulicí, kudy nová trať povede, bude projíždět méně autobusů. Podle technického ředitele pražského dopravního podniku Jana Šurovského to pomůže také životnímu prostředí.
5: Proud těch autobusů už se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
2: Po trati budou jezdit úplně nové dvě tramvajové linky, co jsou vlastně zač, odkud kam pojedou.
5: Jedna je ta studentská linka, ekvivalent té 143. Ta studentská linka se bude jmenovat 28, bude jezdit odsud do Podbaby a výhledově do Suchdola. Kromě toho by vlastně i linka 29, která má vzniknout už v souvislosti se zprovozněním tramvajové trati na Václavské náměstí, tak ta by měla být pak prodloužena právě sem.
2: Dělníci vybudují také tři páry zastávek.
5: Malovanka, která se přesune i ta dnešní pro 22 a 25 do společné polohy, což umožňuje třeba přestupovat potom z té 28 na 22 nebo i 25 takzvaným systémem hrana, což je jako výhodné. Dneska to vídáme, jak ti studenti musí běhat od 22 za roh na autobus. Pak vzniknou tady koleje Strahov a tady konečná pojmenována Strahov, nikoliv stadion Strahov.
2: Trať bude dlouhá 1,3 km a povede z Bělohorské ulice, říká ředitel pro oblast stavební činnosti společnosti Elektrizace železnic Praha William Perknovský.
6: Ta stavba je dost komplikovaná a je tu samozřejmě okrem toho, že se bude robit tramvajová trať, tak se bude robit komunikace. Budu se robiť chodníky a budu se robiť jako špeciálne hloubené kanalizace, ktoré tu sú rôzne prekládky a vody, plynu a energetických závodov, takže bude tu toho naozaj hodne.
2: Hotovo má být v polovině roku 2028. Magistrát za práce zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu získá od Evropské unie. Z pražského Strahova Richard Webs, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: A za chvíli, za 11 minut, to budou informace ve zprávách. Třeba se dozvíte opět o nově opraveném náměstí, tentokrát to Mírovém v Bakově nad Jezerou, dnes odpoledne slavnostně otevřeném. Mluvit se bude také o kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Padly peněžité tresty. Podrobnosti tedy přesně v 15 hodin s Otou Nehasilem a s Patrikem Rozehnalem dál vstříc se další části odpoledního vysílání. Teď třeba s Jankem Ledeckým a jeho písničkou Pěkná, pěkná, pěkná. Uslyšíte ale i Martu Kubišovou nebo Michala Tučného. Tak hezký poslech a ať vám s námi dobře.

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskynním systémem v České republice? Mají tři patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Bakově nad Jizerou dnes odpoledne slavnostně otevřou opravené mírové náměstí. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly v Praze peněžité tresty. Česká fotbalová reprezentace se ve světovém pořadí propadla na 51. místo a dnešní počasí ubývání oblačnosti do vyjasnění. Maxima odpoledne kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré středeční odpoledne. Skončila náročná oprava mírového náměstí v Bakově nad Jizerou. Vedení města ho slavnostně otevře dnes odpoledne v 16 hodin. Práce začaly zhruba před rokem, radnice za vše zaplatila 40 milionů korun.
1: Na náměstí je žulová dlažba, zahradníci vysadili nové stromy a nové jsou i chodníky a osvětlení. Dělníci také očistili sloup Nejsvětější Trojice. Nová autobusová zastávka má nový moderní přístřešek z oceli, skla a ze dřeva. Z Bakova nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
2: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
0: Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů, ukázal to průzkum agentury Ipsos, speciálně pro asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o letních prázdninách zapojilo zhruba 1000 respondentů. Lidé používají stavební spoření nejčastěji pro pořízení vlastního bydlení, říká předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
3: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
0: Průzkum také ukázal, že zhruba 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. V minulosti byla dvojnásobná, snížila se předloni, a to jako součást vládního úsporného balíku. Sport. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA o 3 místa. Po 4 porážkách v Lize národů jim aktuálně patří 51. pozice a jsou tak nejníže od září 2017. Mimo elitní padesátku se český národní tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Pořadí stále vedou úřadující mistři Evropy i světa ze Španělska, druhá je Argentina a třetí Francie. Počasí. Po zbytek odpoledne čekáme další ubývání oblačnosti až do vyjasnění, maxima dnes mezi 18 a 22 stupni. Zítra v podvečer a večer bude přecházet přes středočeský kraj studená fronta. Do té doby sice bude více oblačnosti než dnes, jinak ale ještě docela příjemně. Vše důležité řekne meteorolog už za chvíli.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou v Praze, na Nuselském mostě směrem do centra města je kolona na více než 10 minut kvůli omezení na začátku Legerovy ulice a na jižní spojce směr Praha 9 pojedete v silném provozu od Spořilova za Lanový most. Zdržíte se přibližně 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Středočeské středeční odpoledne pokračuje, slovo má opět Patrik Rozehnal.
5: Ano, krásné říjnové odpoledne.
4: Středočeské odpoledne.
5: A když jsme u té dopravy, tak nové místo se zvýhodněným parkováním v Praze, kde to vám prozradíme, budeme mluvit o nabídce potravin, která je široká, a taky o zdraví prospěšných potravinách, to v naší říjnové rubrice. A za chvíli probereme počasí s Michalem Žákem, naznačil už o to ve zprávách.
4: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Probereme ho s Michalem Žákem, meteorologem České televize. Tak je tady, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Jaké je a jaké teploty ho doprovází?
2: Tak je už slunečné, převažuje skoro jasno nebo i jasno, jen na některých místech ještě polojasno v severní polovině kraje. No a teploty, ty jsou, myslím, příjemné, nejčastěji mezi 18 a 22 stupni Celsia.
1: Z toho popisu současného stavu usuzuju, že asi bude jasno všude.
2: Bude, ale ne na dlouho. Té oblačnosti totiž v noci začne v té druhé polovině noci postupně od západu přibývat. No a tedy přibývat, ale stále ještě bude poměrně, řekněme, málo mraků. Celkově spíše teploty do rána klesnou na 10 až 7 stupňů při déle trvající zmenšené oblačnosti až na 5 a k ránu se výjimečně vytvoří mlhy.
1: A pak dál, jak bude počasí vypadat?
2: No, zítra už nás čeká výrazná změna, bude nás od západu přecházet studená fronta, takže počítáme s tím, že bude nejprve převažující oblačné nebe, postupně ale bude oblaků přibývat, odpoledne už tedy čekejme spíše zataženo a odpoledne a večer se od západu postupně přidají přehánky nebo občasný déšť, později večer budou srážky od západu opět ustávat. Nicméně zítra bude ještě teplo. Teploty přes den vystoupí na 19 až 23 stupně a vítr zprvu slabý, proměnlivý, během dne postupně mírný a bude se na frontě měnit na západní až severozápadní a přechodně zesilí na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jinými slovy, zítřejší odpoledne bude docela větrné.
1: A co pátek, jaký bude?
2: Citelně chladnější. V průměru se teploty sníží asi o 7 stupňů. Páteční maxima čekáme jenom mezi 12 a 15 stupni. No a na nebi bude taková proměnlivá oblačnost, jen výjimečně s přehánkou. Později bude od severozápadu oblaku přibývat a večer se místy přidají déšť anebo přehánky. No a taky v pátek to bude docela foukat od západu až severozápadu s nárazy kolem 55 km za hodinu. Takže pocitově na tom větru to bude docela chladné.
1: Připravte se dopředu, víte to dnes od Michala Žáka, který to prozradil v předpovědi. Ať se daří a zdravím do České televize.
2: Hezké odpoledne a naslyšenou.
1: Ano.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Od zítřka můžete jako řidiči zaparkovat v Praze na Opatově v novém parkovacím domě Park and Ride, tedy P plus R. Je v něm téměř 500 míst. Jak bude fungovat každodenní provoz, to vám prozradíme už za pár minut právě ve středočeském odpoledni, které posloucháte a do kterého teď vstupuje se svou písní Aleš Brychta, následován bude Naděj Urbánkovou a zaspívá nám jednu ze svých písní a velkých hitů i Phil Collins. Tak hezký poslech vám všem přeje Patrik Rozehnal.

že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a doufám, že vám dělají písničky, informace, radost. Další ty informace se budou týkat pražského Opatova. Tam budou moci řidiči od zítřka využívat nový parkovací dům Park and Ride. Je v něm téměř 500 parkovacích míst. Práce na něm začaly loni v květnu a stály přes 660 milionů korun. Víc informací už pro vás zjistil náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Dominik Kučera a já mu přeju hezký den.
1: Pěkný den. Nový parkovací dům má 4 podlaží a stojí v ulici Čilská nedaleko stanice metra C Opatov. Především bude parkoviště sloužit mimo pražským řidičům, kteří tu zaparkují a do zbylých částí města budou pokračovat hromadnou dopravou. S celkem asi 500 parkovacích stání je 100 míst k dispozici pro obyvatele z okolí Opatova. Součástí parkovacího domu je taky 10 stání pro zdravotně postižené, více než 40 míst pro auta s pohonem na plyn a jsou tu taky dobíjecí stanice pro elektromobily i pro jízdní kola. Dělníci teď dokončili stavbu samotného domu a práce budou pokračovat ještě na střeše. Tam vznikne park, který má být podle mluvčí Prahy 11 Alžběty Plocové otevřený od jara příštího roku.
0: A teď ty provozní záležitosti. Kolik korun budou platit řidiči za parkování?
1: Podle Jana Dvořáka, vedoucího oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací, bude parkování stát 50 korun na prvních 24 hodin. Pak řidiči zaplatí 10 korun za každou započatou hodinu. Obyvatelé Prahy 11 z blízkého okolí zaplatí za měsíční pronájem parkovacího místa necelých 1800 korun. Podle mluvčí Prahy 11 Alžběty Plocové zatím eviduje městská část přes 50 zájemců. Ti nebudou mít přidělené stálé parkovací místo, ale parkoviště bude regulovat celkově počet aut tak, aby mohli předplatitelé v domě přesto zaparkovat.
0: Vedle nového parkovacího domu mohli řidiči doteď využít venkovní záchytné parkoviště, tak co se s ním stane?
1: Původní záchytné parkoviště na Opatově, které má asi 110 míst, bude zavřené od dnešní půlnoci a parkující auta z něj budou moct v příštích několika dnech odjet. Podle Jana Dvořáka, vedoucího oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací, nepatří pozemek hlavnímu městu a nájemní smlouva na parcelu má brzy vypršet. Provoz z původního záchytného parkoviště má tak převzít nový parkovací dům.
0: Připomeňme tedy, že na pražském Opatově budou moci řidiči od zítřka využívat nový parkovací dům. Je v něm 500 parkovacích míst. Podrobnosti nám teď sdělil ve vysílání náš reportér Dominik Kučera. Tak moc děkuju a samozřejmě naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Nabídka potravin je dnes opravdu široká. Pro spotřebitele je ale někdy docela těžké rozeznat mezi tím, zda jde o zdraví prospěšné potraviny nebo jenom reklamní triky. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli. To je totiž naše říjnová rubrika ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. A do něj teď vstupuje i se svou písní Kvetly louky Jan Nedvěd.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Annie Lennox v našem středočeském odpoledni, jehož jste posluchači a my jsme velmi rádi, poslouchejte samozřejmě dál.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Snažíte se jíst zdravě? Pozor ovšem na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která zní lákavě. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se teď bude ptát naše redaktorka Českého rozhlasu Střední Čechy Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský, anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě na pastvě z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný desert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: A tak vám můžeme slíbit, že zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou. Za malou chvíli zprávy. Dozvíte se o cenovém stropu na naftu, zítra klesne, a to, že radnice v Lysé nad Labem přijímá návrhy na městská vyznamenání. A pak už tady bude humoriáda, ta dnešní, s Vítězslavem Jandákem a s Patrikem Rozehnalem. Tak se na vás těšíme.

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce října. Cestující v Praze mohou od dnešního odpoledne využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Vznikla mezi stanicemi Černý kůň a Belárie, které jsou od sebe vzdálené více než 1 kilometr. Za výstavbu dvou bezbariérových nástupišť zaplatil pražský dopravní podnik přibližně 30 milionů korun, říká jeho mluvčí Aneta Řechová.
1: Zastávky Hodkovičky budou na znamení a zastavovat zde budou denní linky 3, 17, 20 a noční 92. Výstavba včetně přípravných prací zabrala 9 měsíců.
0: Vedení radnice v Lysé nad Labem přijímá návrhy na městská vyznamenání. Získat je mohou jednotlivci i skupiny, a to za práci pro město, dále za reprezentaci, hrdinské činy nebo za statečnost. Nominace mohou lidé poslat přes datovou schránku, poštou nebo také odevzdat osobně na podatelně, a to do 30. října. Upřesní mluvčí města Alžběta Trousilová.
2: Navrhnout jednotlivce nebo organizaci na městské vyznamenání může kdokoliv, musí mít ale souhlas navržené osoby. Potřebný formulář najdou lidé na stránkách města nebo si ho můžou vyzvednout v turistickém informačním centru, které se nachází v přízemí staré budovy radnice. Sport.
0: Česká judistka Renata Zachová zabojuje na světovém šampionátu o bronz. Dvojnásobná mistryně Evropy se dostala do souboje o medaili přes opravu. Předtím musela absolvovat další 4 duely. Nahuštěný program okomentovala takto.
3: Je to super pocit, když jsme šli vlastně teď od ty opravy, tak jsem říkala trenérovi, že to jde jak na běžícím pásu. Nechci, aby jsme vychladli. Jsem ale ráda, že se povedlo. A já chci bojovat pořád o tu medaili a pořád je ta šance.
0: Fotbalový trenér Mikel Arteta podepsal novou smlouvu s Arsenalem až do roku 2030. 44-letý Španěl v minulé sezóně dovedl londýnský tým k prvnímu titulu v Premier League po dlouhých 22 letech. Počasí. Večera v noci na zítřek čekáme v regionu Středočeského kraje zpočátku ještě jasno až polojasno, od západu pozvolné přibývání oblačnosti, ojediněle také mlhy. Ranní minima většinou mezi 10 a 7 stupni, při malé oblačnosti až kolem 5. Zítra čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, později odpoledne a večer od západu na frontě postupně přehánky nebo občasný déšť. Později večer budou srážky ustávat. Zítřejší maxima většinou mezi 19 a 23 stupni a slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze na jižní spojce jsou v obou směrech kolony od magistrály. Na Barandovský most je to zhruba na 10 minut, za Lanový most k Průmyslové je to asi na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných, je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slávko,
3: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak představitelně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, že ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
2: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jendák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře,
1: jo?
0: A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych vysílal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Láska z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je
1: jejich myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečný, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací. Tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme, já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí samozřejmě to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak ve hře připomíme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Tak zdravím mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi i dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Dějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další
3: Luděk
1: bod.
3: Munzar další.
1: Ať se daří, kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna, všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky, to je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano,
3: no a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvout bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout? Všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si ji kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
1: Humoriáda. Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech, automobilech, on se dal pak přes smrtní kurák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, si co můžeš, to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli reliový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedem a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Já jsme hledali jsme, našli jsme, on je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože jí miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano. No.
3: Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece.
3: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se pánové už dvakrát při krájení chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal. Paní... Na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
5: No. Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
3: Bado.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak... Kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: probudíte.
1: Tak
2: my se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mm-hmm. k hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
1: On až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce... O Popelce, moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hraček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: obyla. Mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka a já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře, ještě nějaký ten hlas přidáme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct, máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídani sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídani.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
9: Ale jo, to, že se to nedovedu představit, když se starala o tebe.
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava
8: co...
7: rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
8: prosím.
9: Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Jináčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun,
8: no,
9: pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajízne 10 rakviček, jen to hvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
8: No, prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu, ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta, to má spytí.
8: Že se nestydí, ty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
7: No, pokračujte.
9: Netvor, do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno, mauzta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásnej ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, že on chůr listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, co bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A bylo to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je to hůř fajn, ale sranda musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval zdravím. Pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, a ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Homoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Homoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc.
5: Nechle.
1: My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů i těch od SMS-kařů. No. Je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je... Pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Někdy, ano.
7: Znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já, ale
8: Goethe. To je krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno. Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam.
7: Ani Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych
7: nebo...
8: to řekl lépe, jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
7: Ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovněl. Jak vešla ta blondýna, dala vás
8: skol. Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co? No tak ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde žil?
8: V jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Chybějící vlakové soupravy stále komplikují dopravu ve středních Čechách i v Praze. Kontroly hygieniků odhalily nedostatky ve středočeských jídelnách. Česká judistka Renata Zachová získala na letošním mistrovství světa bronz. A počasí zítra v regionu oblačno až zataženo, později na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Železniční osobní dopravu v hlavním městě i v regionu středních Čech stále ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
5: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo?
6: Říká pan Michal, který jel vlakem

0: čtvrtletí letošního roku celkem 130 kontrol ve stravovacích zařízeních pro děti a mládež. Nedostatky odhalili zhruba ve čtvrtině z nich. Uložili za ně 14 pokut celkově za 40 tisíc korun, říká mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.
1: Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo například prošlé datum spotřeby potravin, nevyhovující teplota vydávaných pokrmů, špatně skladované potraviny, ale také hromadění odpadů nebo špinavá podlaha.
0: Pražská záchranná služba jako vůbec první v České republice testuje posádku tvořenou zdravotníkem a lékařem z urgentního příjmu vybrané nemocnice. Opatření má usnadnit a zrychlit ošetření pacientů. Do testování se zapojí 11 lékařů z nemocnice Bulovka, říká náměstek ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.
2: My si od toho slibujeme jednak sdílení zkušeností mezi přednemocniční a nemocniční složkou péče a hlavně také kontinuitu péče, kdy lékař, který zahájí péči o pacienta už na místě v terénu, tak v některých případech potom může následně pokračovat v péči o něj v rámci urgentního příjmu. Sport.
0: Česká judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu bronz Maďarku Krizovou. Pro dvojnásobnou mistryni Evropy Zachovou je to první medaile z mistrovství světa. Počasí. Večera v noci čekáme zpočátku ještě jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti, ojediněle také mlhy. Ranní minima většinou mezi 10 a 7 stupni, při zmenšené oblačnosti i kolem 5. Zítra čekáme přibývání frontální oblačnosti, na oblačno až zataženo, později odpoledne a večer od západu postupně přehánky nebo občasný déšť. Později večer budou srážky ustávat. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni a slabý proměnlivý vítr bude během dne výrazně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 Praha Turnov od sjezdu na Bezděčín postojíte v koloně z kilometru 40. Půl hodiny se popojíždí na kilometr 44. Tam se po nehodě dá projet stále pouze připojovacím pruhem. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středeční den v kraji dnes s Jitkou Lukešovou.
4: Hezké odpoledne.
3: Den v kraji.
4: Vše je připraveno, Praha, takže právě startujeme a přinášíme opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například se podíváme na náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou, kde dělníci dokončili opravu. Také si povíme, že pražské tramvaje ode dneška staví na nové zastávce Hodkovičky. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Skupina Lucie právě dohrála, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem už 7. října, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré středeční odpoledne. V Kralupech nad Vltavou dnes dopoledne slavnostně otevřeli opravené náměstí Jaroslava Seiferta. Práce tam začaly loni v létě, stály 90 milionů korun. Na místě byl také náš reportér. Podrobnosti vám nabídneme už za několik málo minut. Opravené mírové náměstí mají ode dneška také v Bakově nad Jizerou. Práce trvaly zhruba jeden rok, radnice za vše zaplatila 40 milionů. Na náměstí je žulová dlažba, nové stromy, nové jsou také chodníky a osvětlení. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 4. Rozsudek není pravomocný. Cestující v Praze mohou právě ode dneška využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Vznikla mezi stanicemi Černý kůň a Belárie, které jsou od sebe vzdálené více než 1 kilometr. Také tomuto tématu se budeme více věnovat v této hodině. V Kladenské oblastní nemocnici se zítra dopoledne bude konat Den zdraví. Návštěvníci se mohou těšit na preventivní měření a vyšetření, odborné poradenství i praktický nácvik záchrany života. Den zdraví bude od 9 hodin do 12.30 v Centru akutní medicíny Kladenské oblastní nemocnice. A v Praze na Opatově budou moci motoristé od zítřka využít nový parkovací dům. Nabídne téměř 500 míst pro auta, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Stavební práce za více než 650 milionů korun. Trvaly od loňského května.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jarotrová. No a teď aktuálně. Dělníci dokončili opravu náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou. Upravili také přilehlý park. Práce začaly v srpnu 2025 a radnice za ně zaplatila necelých 100 milionů korun. No a na část získala také dotace.
1: Přibližně uprostřed parku je vodotrysk a kolem něj se prochází spousta obyvatel, mezi nimi i paní Dana.
2: Já myslím, že se mi líbí moc, je to krásný, je to velký, je to prostorný.
1: Když jsme se přesunuli o kousek dál, tak tady je místo, kde mohou psi běhat volně.
3: To je jako super, aspoň se má kde vyběhat na volno, na kousíčku. No.
1: Paní Marta, obyvatelka Kralup, máte sebou pejska, jak se jmenuje?
3: Lyra.
1: Pan Vladimír, obyvatel Kralup, co říkáte opravenému náměstí?
4: Ten vodotrysk tam byl, ale byl v bordelu, protože to nikdo nečistil. Ten Seifert, kdyby se probudil v hrobě, by se obrátil.
1: Uprostřed parku je skulptura, která připomíná básníka Jaroslava Seiferta. Nově je vedle ní poeziomat i s jeho básněmi.
5: Na město padaly vločky sazí a do ulic vstoupil dým.
1: A jak je básník spjatý s městem, připomíná ředitel místního muzea Jindřich Bartovanec Havlík.
6: Jaroslav Seifert do Kralup jezdíval za svými prarodiči, jo? A nakonec jsem vedla jeho poslední cesta, nebo je tu i pochovaný.
1: Martin Fadler ze společnosti Garden Line, která stavěla, říká, že v parku je spousta cestiček, vysazených stromů nebo dětské hřiště.
7: Asi hlavní změnou v prostoru parku je pavilon, který funguje jako přístřešek a možné čekání na autobus.
1: Kolik korun radnice za opravu náměstí a parku zaplatila, říká mluvčí města Aleš Levý.
8: Celkové náklady na projekt činily necelých 100 milionů korun.
1: Přibližně polovina z této částky byla dotace z Evropské unie. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tolik Olga Lounová, no a teď zůstaneme v Praze. Pražské tramvaje ode dneška staví na nové zastávce Hodkovičky. Ta je mezi Černým koněm a Belárií. Dělníci budovali dvě bezbariérová nástupiště od letošního června. No a jak velkým přínosem bude nová zastávka pro tamní obyvatele, tak to na místě zjišťoval náš redaktor Josef Beneda, který je teď se mnou ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den. Novou zastávku postavili dělníci pár metrů od křižovatky ulic Šífařská a Mezi vodami. V oblasti je několik velkých bytových budov a další se staví na druhé straně Modřanské ulice, která vede podél tramvajové trati. Zastávka Hodkovičky je také kousek od velmi oblíbené cyklotrasy podél řeky Vltavy. Mluvil jsem s několika tamními obyvateli a všichni se shodovali, že je zastávka přínosem. Například paní Zuzana Rousková popisovala, že dosud musela chodit se svými malými dětmi na zastávku Černý kůň. Nová zastávka ji tak zkratí cestu asi o 10 minut.
0: No a které tramvajové linky tedy budou na zastávce stavět?
1: V pravidelném provozu budou na zastávku jezdit tramvaje číslo 3, 17 a 20 a také noční linka 92. V současnosti ale kvůli výluce mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží nemůže do Modřan zajíždět linka 20. Místo ní proto na trati nyní jezdí linka 40. Toto omezení potrvá do 18. října, tedy do příští neděle. Ještě doplním, že zastávka Hodkovičky je na znamení. Obě nové nástupiště jsou bezbariérové a vybavené elektrickými informačními panely, které ukazují časy odjezdů tramvají.
0: Dopravní podnik hlavního města dnes také zahájil výstavbu nové tramvajové trati, která bude začínat na zastávce Libuš. Tak můžeme říct, kam povede?
1: Ano, nová trať by měla končit v oblasti Nových dvorů. Ze zastávky Libuš povede po dvou kolejích a vznikne tam nová zastávka přírodní. Následně se na křižovatce Novodvorské a Chýnovské ulice trať změní na jednokolejnou a vytvoří smyčku přes Durychovu a Libušskou ulici. V této části také dělníci postaví dvě nové zastávky. Celá trať tedy bude dlouhá asi 1,8 km. Sloužit bude mimo jiné jako napojení na plánované stanice metra D. Dělníci nyní zahájí přípravné práce a novou tramvajovou trať začnou stavět někdy příští rok. Celková cena je podle odhadů dopravního podniku zhruba 1,26 miliard korun. Zkušební provoz by měl začít na konci roku 2028.
0: V Praze vznikla nová tramvajová zastávka Hodkovičky, no a zároveň dopravní podnik začal stavět novou trať do zastávky Nové dvory. No a mluvili jsme o tom s redaktorem Josefem Benedou. Díky moc, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Tak to je švédská dvojice Raxat, jinak máme 17 hodin a 29 minut úplně přesně. No a za chvíli se znovu budeme věnovat volbám. Vydáváme se na jihozápad Středočeského kraje. O hlasy lidí letos Příbrami usiluje 9 politických subjektů. Představíme vám je za pár minut v dalším speciálním předvolebním vysílání.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Krátce po půl šesté odpoledne posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kučera. Začíná předposlední díl našeho speciálního předvolebního vysílání. Představíme vám v něm uskupení, která kandidují v Příbrami. Kdo tam usiluje o hlasy voličů a jaký mají lídři tamních stran názor na vybraná témata, rozebereme v následující půlhodině s naší příbramskou redaktorkou Laurou Hajkovou. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Komunální volby 2026.
1: Příbram má skoro 33 tisíc obyvatel. Od Prahy leží asi 60 kilometrů jihozápadně. Pojďme si říct ještě nějaké základní informace.
2: Příbram je historicky spojená zejména s hornictvím. Ve městě se po staletí těžilo stříbro, později také železo a uran. A právě hornictví výrazně ovlivnilo jeho rozvoj i podobu. Dnes už je těžba minulostí. Ve městě ji ale stále připomínají hornické památky a muzeum. Významnou dominantou Příbramy je taky Svatá hora, jedno z nejznámějších poutních míst v Česku.
1: Jaká témata rezonují mezi obyvateli Příbramy v posledních letech?
2: Mezi témata, která lidé v Příbrami v posledních letech řeší, patří především doprava a parkování, stav městské infrastruktury nebo nakládání s odpady. Debatu vyvolávají také otázky dalšího rozvoje města.
1: Ostatně k těmto tématům se ještě vrátíme. Kdo ale vedl Příbram poslední 4 roky?
2: V roce 2022 o místa v 25členném zastupitelstvu usilovalo 12 uskupení. Dostalo se jich tam 7. Příbram v uplynulém volebním období vedla koalice složená z ANO a ODS. Starostou byl Jan Konvalinka za ANO. Ten už ale o pozici znovu neusiluje.
1: O hlasy voličů letos v Příbrami usiluje 9 politických subjektů. Která sdružení, hnutí a strany to jsou?
2: Ve volbách kandiduje Příbram z Dola, Sdružení Pirátů, Zelených a nezávislých kandidátů. Jako jedničku na své kandidátní listině má učitelku gymnázia Lucie Albrechtovou. Komunistickou stranu Čech a Moravy vede v Příbrami k volbám důchodkyně a právnička Jiřina Humlová. Kandidují i příbramští patrioti, Občanská demokratická strana, v čele se současným místostarostou města Miroslavem Peterkou. Do voleb jdou i Příbramáci pro Příbram, kteří mají na prvním místě podnikatele Petra Kareše. O přízeň obyvatel se uchází taky spojenci. Na kandidátce mají nezávislé a členy TOP 09. Lídriní je zastupitelka a učitelka Markéta Škodová. Hnutí ANO 2011 má na prvním místě místostarostu Příbramy Vladimíra Karpíška. Dál o místa ve vedení města usiluje SPD a Pro právo, respekt, odbornost. Jedničkou kandidátky je ředitelka regionální agrární komory Středočeského kraje Petra Novotná. Šance pro Příbram Naše Česko má na přední příčce pedagoga Vladimíra Krále. A nakonec lídrem Přátel Příbramy a Březových hor KDU-ČSL je pedagog a historik Jiří Schmidt.
1: Tak je na tom Příbram. Co další města v okrese?
2: Mezi další velká města na Příbramsku patří Rožmitál pod Třemšínem a třeba Dobříš. Stejně jako Příbram řeší dopravu, v Dobříši zejména tu tranzitní. Tématem pak spíš okolních obcí je jednání o možných větrných elektrárnách.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se tentokrát v předvolebním speciálu věnujeme Příbrami. Po chvíli hudby nabídneme pohled jednotlivých uskupení na další směřování města. Jako první se zaměříme na to, jak strany chtějí řešit nedostatek parkovacích míst.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vracíme se do Příbrami, na Českém rozhlasu Střední Čechy posloucháte speciální předvolební vysílání. Kandidujícím stranám, sdružením a hnutím v Příbrami jsme poslali tři otázky k aktuálním tématům. Ta první se týká parkování. Konkrétně jsme se zeptali, jak chtějí kandidáti řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Lauro, jak na otázku strany odpověděli?
2: Hnutí ANO 2011 chce zavádět parkovací zóny a budovat nová parkovací místa jak na periferiích, tak ve vnitroblocích obytných domů. Podle Svobody a přímé demokracie a pro právo respekt odbornost by město mohlo využívat nepotřebné městské pozemky pro nová parkoviště nebo parkovací domy. Jejich volební lídrině navrhuje také rezidentská stání, kde by místní měli jedno parkovací místo zdarma, zatímco za další auta v domácnosti nebo služební vozy by lidé platili. Připouštějí také zavedení parkovacích zón, protože podle nich ve městě často parkují i lidé, kteří do něj dojíždějí.
1: Navrhuje některá ze stran komplexní řešení problematiky.
2: Například spojenci, kteří navrhují vybudovat parkovací dům a nová parkovací místa, zároveň ale nechtějí, aby parkování ubíralo zeleň. Počítají také s chytrým parkováním, záchytnými parkovišti a optimalizací MHD. Následně by podle nich mohly vzniknout rezidenční parkovací zóny. Šance pro Příbram Naše Česko chce řešit parkování koncepčně v rámci celého města. Navrhuje postupně vytvářet nové parkovací kapacity, lépe využívat stávající plochy a podle potřeby upravovat organizaci dopravy. Cílem je dlouhodobý plán, který zohlední rozdílné možnosti jednotlivých částí Příbramy a nebude problém s parkováním pouze přesouvat jinam. Podle Příbramy z dola Sdružení Pirátů, Zelených a nezávislých kandidátů je potřeba nejprve zjistit, kde parkovací místa skutečně chybí a lépe využít ta stávající. Zároveň chtějí podporovat zelené parkování, důsledněji řešit parkování u nových bytových domů a hledat alternativy k autům, například v městské hromadné dopravě nebo sdílených kolech.
1: Když jsem pročítal odpovědi, tak jsem si všiml, že některé strany navrhly přímo už úpravy konkrétních ulic.
2: Ano, Příbramáci pro Příbram jako příklady uvedli změny v Mariánské a Plzeňské ulici nebo v Šachetní ulici na Drkolnově, kde by podle jejich návrhů mohly vzniknout desítky nových míst. Komunistická strana Čech a Moravy chce ve městě vybudovat parkovací dům v docházkové vzdálenosti 10 minut od nejvíc zatížených míst. Chce zároveň trvat na zřízení vždy minimálně jednoho parkovacího místa na bytovou jednotku v rámci nové výstavby. Příbramští patrioti ODS chtějí pokračovat v projektech jako je budování parkovacích míst a dokončení parkovacích zón ve městě. Přátelé Příbramy a Březových hor KDU-ČSL navrhují rezidenční parkovací zóny, omezení parkování dodávek na sídlištích a záchytná parkoviště s návazností na městskou hromadnou dopravu. Uvádějí také konkrétní místa pro vznik nových parkovacích míst, například v Mariánské ulici, u dolu Vojtěch nebo Drkolnově.
1: Tak to byla doprava a hlavně návrhy na řešení nedostatku parkovacích míst. V plném znění jsou odpovědi dostupné na našich internetových stránkách, konkrétně na adrese střednicechy.rozhlas.cz. Za chvíli se v předvolebním speciálu s Příbrami budeme věnovat další otázce, tentokrát o spalovně odpadu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy dnes s Příbrami. Je tu se mnou redaktorka Laura Hájková. Společně teď probereme, zda by kandidáti podpořili vznik spalovny odpadu ve městě.
2: Je to tak, v minulosti připravoval v Příbrami soukromý investor projekt na stavbu zařízení pro energetické využití odpadu, takzvané ZEVO. Spalovna odpadu měla vzniknout v areálu teplárny. Podle aktuálních informací už současný provozovatel s realizací původního projektu nepočítá. Kandidujících stran a hnutí jsme se ale i tak zeptali, zda by vznik spalovny odpadu ve městě podpořili.
1: A jak se k otázce postavili lídři jednotlivých kandidátek?
2: Přátelé Příbrami a Březových hor KDU-ČSL by nepodpořili velkou spalovnu. Menší zařízení podle nich smysl mít může. Zároveň upozorňují na dopravní zátěž a požadují nejprve vyřešit příjezdové trasy tak, aby nezatěžovaly okolní obytné zóny. Šance pro Příbram Naše Česko považuje areál teplárny uvnitř města za nevhodné místo pro spalování odpadu. Prioritou je pro ně maximální třídění a další využití odpadu a postupný přechod k bezskládkovému hospodaření. O konkrétní technologii by podle nich mělo smysl rozhodovat až v rámci širší koncepce odpadového hospodářství. Podle Příbrami z dola, Sdružení Pirátů, Zelených a nezávislých kandidátů, by mělo mít přednost třídění a recyklace odpadu. Vznik spalovny by podpořili pouze za podmínky, že bude bezpečná, splní přísné emisní limity a bude ekonomicky výhodná pro město. Zároveň chtějí řešit také původ odpadu a dopravní zátěž, kterou by jeho dovoz mohl přinést. Podle příbramských patriotů Občanská demokratická strana už současný provozovatel s projektem podle dostupných informací nepočítá a není tedy podle nich potřeba se jim dál zabývat. Se záměrem zásadně nesouhlasí Příbramáci pro Příbram a pro není ani SPD a pro Právo, respekt, odbornost. Lídrině kandidátky se obává zápachů, zvýšení emisí a také nárůstu nákladní dopravy ve městě. Jako alternativu navrhuje umístění zařízení přímo u skládky, kde by podle ní byla vhodnější infrastruktura. O tématu by podle uskupení měli lidé rozhodnout v referendu.
1: Některé strany ale s případnou stavbou zařízení na energetické využití odpadu, ve zkratce ZEVO, souhlasí.
2: Podle Komunistické strany Čech a Moravy není důvod vznik ZEVO v areálu Příbramské teplárny zakazovat, pokud bude zařízení vybaveno účinnou filtrací a splní potřebné podmínky. Výhodou by podle strany mohlo být také snížení nákladů na svoz odpadu. Hnutí ANO 2011 se vznikem spalovny souhlasí. Zároveň ale upozorňuje, že nový majitel teplárny podle jeho informací od původního projektu ustoupil kvůli jeho ekonomické náročnosti. Stejně jako spojenci proto zmiňuje jako jednu z možností využití kapacity plánované spalovny v Mělníku. Spojenci navíc zdůrazňují potřebu snížit množství směsného odpadu lepším tříděním.
1: Tak na téma spalovny odpadu reagovali kandidující strany v Příbrami. Za chvíli probereme poslední z otázek, které jsme lídrům kandidátek posílali, a to zda a jak by mělo město více využívat turistický potenciál regionu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy pokračuje speciální pořad k říjnovým komunálním volbám. Dnes se věnujeme Příbrami. Je před námi poslední ze tří otázek, které jsme položili lídrům všech 9 kandidátek.
2: Protože je Příbram jednou ze vstupních bran do Brd, tak jsme se ptali na to, jestli by mělo město více využívat turistický potenciál regionu a pokud ano, tak jak?
1: Co na to volební lídři odpověděli?
2: Příbramáci pro Příbram odpověděli, že by město mělo turistický potenciál více propagovat. Nejen Brdy, ale především své památky, kulturu a sportovní možnosti. Chtějí systematickou propagaci ve spolupráci se soukromým sektorem a okolními obcemi. Zároveň ale upozorňují, že potenciál Brd může podle nich ohrožovat rozsáhlé kácení. Podle příbramských patriotů ODS je při rozvoji turistického ruchu třeba brát v úvahu i přání místních obyvatel. Jako příklad uvádějí Orlov, kde si podle nich lidé další turistickou infrastrukturu nepřejí. Město přesto investuje do parkovišť pro návštěvníky Brd v Kozičíně a Orlově. Spojenci uvedli, že není turistický potenciál Příbramy využitý plně a rovnoměrně. Město podle nich musí vybudovat chybějící infrastrukturu, jako třeba parkoviště P+R, veřejné toalety a úschovny kol. Důležitá je pro ně i spolupráce s destinačním managementem Brdy a Podbrdsko, správou chráněné krajinné oblasti a vojenskými lesy a statky. Podle Komunistické strany Čech a Moravy má Příbram jen omezené možnosti přímo ovlivnit vstup do Brd. Za důležité proto považuje dokončení záchytného parkoviště u hranice HKO, lepší informování o možnostech dopravy a především spolupráci s okolními obcemi a vedením HKO. Přátelé Příbramy a Březových hor KDU-ČSL chtějí více propojit hlavní turistická místa ve městě, Březové hory, Svatou horu a Brdy. Navrhují například společnou zvýhodněnou vstupenku pro místní památky, nové naučné stezky a lepší infrastrukturu a marketing pro návštěvníky Brd.
1: Nabízejí některé strany řešení s důrazem na přírodu?
2: Šetrný rozvoj turistického potenciálu s ohledem na ochranu přírody a vojenský charakter území zdůraznili Svoboda a přímá demokracie a Pro právo respekt odbornost. Uskupení navrhuje například rozhlednu na bezpečném místě, lepší zázemí pro turisty a vznik geoparku Brdy. Zároveň zdůrazňuje potřebu lepší koordinace mezi obcemi a dalšími aktéry a upozorňuje na bezpečnostní riziko nevybuchlé munice. Šance pro Příbram naše Česko chce turistický potenciál Brd využívat více, ale taky šetrně a bez masové turistiky. Zaměřit se chce na individuální turistiku a cyklistiku a taky na lepší parkování, orientaci návštěvníků a návaznost na místní služby. Podle Příbramy z dola Sdružení Pirátů, Zelených a nezávislých kandidátů má město turistický potenciál využívat více. Jejich volební lídrně navrhuje propojit Brdy s místními památkami, hornickou historií a Svatou horou, rozvíjet pěší a cyklistické trasy a zlepšit zázemí pro návštěvníky. Cílem je, aby se Příbram stala skutečnou bránou do Brd a aby turisté ve městě také zůstávali a využívali místní služby. Hnutí ANO 2011 chce turistický ruch podpořit hlavně novými cyklostezkami a využitím hornické tradice města, například naučnou stezkou a rozhlednou na Březových horách. Zároveň chce pořádat více kulturních akcí a dál rozvíjet zázemí pro turisty.
1: Z našeho předvolebního vysílání je to tedy pro dnešek všechno. Připomenu ještě jednou, že odpovědi kandidátů v jejich plném znění jsou na webu Českého rozhlasu Střední Čechy, konkrétně tedy střednicechy.rozhlas.cz. Dnes jsme probrali Příbram. Zítra nás čeká poslední díl našeho předvolebního vysílání. Zaměříme se na Rakovník. Byla tu se mnou dnes redaktorka Laura Hájková. Díky a přeji pěkný den.
2: Hezký den.
1: A prozatím se loučí i Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pražská technická správa komunikací začíná hledat firmu na dokončení rozestavěné části Libeňského mostu. Dělníci dokončili výstavbu nového hřiště ve Slaném na Kladensku. Tenista Tomáš Macháč postoupil na turnaj v Šanghaji do druhého kola. A počasí zítra v regionu Středních Čech oblačno až zataženo, později s deštěm. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Pražská technická správa komunikací začala hledat firmu na dokončení rozestavěné části Libeňského mostu. Stavbu musela přerušit kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu. Cena zakázky má být téměř 240 milionů korun.
2: Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Technická správa komunikací chce nyní dostavět tzv. Inundační most na pravém břehu Vltavy, který v minulosti využívaly tramvaje. Podle původních plánů z roku 2022 měli dělníci konstrukci pouze opravit. Vedení hlavního města ale o rok později výrazně změnilo projekt a kvůli tomu stavbu zakonzervoval antimonopolní úřad. Z Pražské Libně Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Ve Slaném na Kladensku mají nové víceúčelové hřiště zhruba za 2,5 milionu korun. Nové hřiště stojí v Gagarinově ulici a nahradilo původní hrací plochu. Podle zástupců města nabízí lepší podmínky pro sportování. Sloužit bude hlavně pro tenis, nohejbal, volejbal i malou kopanou. Vedení radnice v Kutné Hoře vyznamenalo dva strážníky.

0: Zní díla Beethovena a Brahmse. Solistkou večera je houslová virtuózka z Kyrgyzstánu Alena Bajeva. Sport. Český tenista Tomáš Macháč ukončil na turnaji série Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Nad domácím Číňanem Changem vyhrál 2-1 na sety a na okruhu ATP vyhrál v hlavní soutěže singlu poprvé od letošního květnového Roland Garros. Ve druhém kole bude hrát proti Bublikovi z Kazachstánu. Počasí. Večera v noci na čtvrtek čekáme ve středních Čechách zpočátku jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti, ojediněle mlhy, ranní minima většinou mezi 10 a 7 stupni, při zmenšené oblačnosti i kolem 5. Zítra čekáme přibývání frontální oblačnosti, na oblačno až zataženo, až později odpoledne a večer od západu na frontě přehánky nebo déšť, později večer budou srážky slábnout. Zítřejší maxima mezi 19 a 23 stupni. Slabý proměnlivý vítr bude během dne hlavně na frontě výrazně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Praze pozor na jižní spojce, směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova, za Lanovým mostem havarovala dvě osobní vozidla, na místě jsou hasiči, jede se nově pouze levým pruhem, zpoždění je více než 25 minut, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše večerní vysílání pokračuje, slovo má opět Jitka Lukešová.
3: Hezký večer.
1: Středočeský večer.
3: No a co pro vás chystáme pro následující hodinu, tak například budeme zjišťovat, jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí. Také si poslechneme třetí díl seriálu Poslední přání o fungování mobilních hospiců, no a pozveme vás i na zajímavé akce. Tak hezký poslech.

0: byli skupina Bonnie M, no a vy stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a máme 18 hodin a 15 minut, úplně přesně. A teď se podíváme, jak jsou na tom děti s fyzičkou. Jak pak jsou na tom české děti právě s fyzickou kondicí? Tak tohle bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a také středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost a samozřejmě i obratnost. No a známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Pojďte za mnou. A ty skupinky jsou furt stejný, no?
2: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis. A ten je podle všeho bavil.
3: Je to dobrý.
4: Jak pinkáme těma pálkama do míšku.
5: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
6: Jo, to bylo nejlepší.
2: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Testování se zaměří na žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol a prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
7: Sedilehy, potom na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh, kdy se, je to časový interval, který se postupně zkracuje a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test 4x10 metrů u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
2: Testováním projde zhruba 300 000 žáků. Stejné disciplíny přitom inspekce sledovala už před 4 lety, takže bude možné porovnat výsledky stejně starých dětí. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, především ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy, zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
8: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
2: Součástí testování proto budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
7: U učitelů tělesné výchovy nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole, k jejich profesnímu rozvoji. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit napříč školou.
2: A ředitelé zase budou odpovídat například na to, jak ve škole podporují a organizují pohybové aktivity a jaké nabízí sportovní kroužky. Samotné testování není na známky, nebudou se dělat žádné žebříčky a výsledky budou anonymní. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
9: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
2: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Cílem je získaná data propojit a hledat podle nich cesty, jak děti přivést k většímu množství pohybu. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
10: Středočeský večer.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Tak tolik Karel Černoch, jo, staré známé, slavné zrcadlo. No a teď nás čeká příběh. Byl průvodčím, výhybkářem, signalistou nebo přednostou stanice. 83-letý Petr z Pražské Uhřiněv si pracoval na dráze desítky let a všechno, co se týká vlaků, stále miluje a zapáleně o tom vypráví. V tuhle chvíli ale stejně jako jeho manželka ví, že mu kvůli vážné nemoci nezbývá mnoho času. Oba jsou ale šťastní, že můžou být spolu doma. Poslechněte si třetí díl seriálu Poslední přání o fungování mobilních hospiců a přání dožít doma.
1: Na vlakovém nádraží v Praze u Hříněv si mám sraz s lékařem Martinem Moravcem. Vystoupil jste z auta, máte tady napsáno domácí hospic, paliativní ambulance, sociální poradenství.
2: Přesně tak. Jmenujeme se Křižovnický domácí hospic, zřizuje nás řád křižovníků s červenou hvězdou.
1: Takže vy jste dneska vyjel za panem Petrem.
2: Dneska máme plánovanou návštěvu.
1: Přejdeme silnici. Pan Petr, za kterým jdeme, celý život pracoval na dráze. On bydlí na nádraží. Jdeme ke zvonkům. Manželka pana Petra říkala, že musíme po schodech. Je tady takové točité schodiště. A panu Petrovi je kolik let?
2: 83.
1: Je vážně nemocný. Doma o něj pečuje manželka Alena.
2: A pejsek Nendy.
1: Už ho slyšíme. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte hlídače malého?
3: No jasně. Pes obrnář.
1: Tak 3 kila má?
3: 2,5.
1: 2,5.
3: Ano.
1: A kde máte tu trati? Já se snažím zorientovat, je to na tuhle stranu je železnice?
4: Půjdete z obýváku, všechno uvidíte.
3: Pod náma jde trať Vršovice, Benešov.
1: Ta vaše láska k té železnici, to vzniklo jak, ta fascinace?
3: V 6 letech před oknama nám jezdila vlečka, tam to vzniklo.
1: Máte ještě uniformu?
3: Už jenom čepici.
1: Máte čepici?
3: No, mám. No a tady to jsou fotografie, to je Vršovický lokomotivní depo.
1: A vy jste na té dráze pracoval desítky let a ty funkce se měnily, byl jste přednosta stanice.
3: Jsem začínal normálně jako štiplístek, průvodčí. No, dělal jsem vyhybkáře, signalistu, dozorčího přepravy.
1: Připojíme se k manželce a k panu doktorovi.
3: Asi radši, aby nás nepomluvili. Teda.
1: Aby nás nepomluvili.
2: A já se vás vyptám, jak se vám teďkon daří, ale nejdřív si sedneme, ať ušetříme síly.
1: Dělá vám ten pohyb problémy?
3: Vyčerpá mě to. To je jednoznačně teda.
2: Když jdete, tak se musíte dávat pozor, abyste nezakopl.
3: Ano.
1: Pan Petr si teď dal buchtu, pečete buchty, plný pekáč.
3: Občas žena skutečně teda peče buchty. Umí to, tak co by ne teda.
1: A vy jste se seznámili ve vlaku,
3: samozřejmě,
1: symbolicky.
3: Jak jinak, jo.
1: A teď se tady držíte za ruce. Jak dlouho jste spolu?
3: Kolik jsme spolu?
5: 35? Hodně.
3: To, co říkal, tak je pravda.
1: Vím, že manžel bývá hodně unavený přes den, takže klidně několik hodin spí, ale když jste spolu, jak ten čas trávíte?
5: Snažíme se spolu obě dva snídat, aby jsme byli spolu. Vybereme si třeba koncert v televizi, máme rádi vážnou hudbu.
1: A zahrajete si občas i karty spolu, je to tak?
3: Jo.
5: Žolíky.
1: Když propouštěli vašeho manžela z nemocnice, jaké jste vy dostala informace?
5: Oba dva jsme dostali informace, že umírá, že se s tím už nedá nic dělat.
3: Se ten můj zdravotní stav zhoršil.
5: Co tady máme teď domácí hospic? Někdo ho zkontroluje, víme, že tamhle tohle můžeme udělat, nemůžeme, dostali jsme i kyslíkový přístroje. Zase může tak jako trochu žít. Mně se strašně ulevilo.
1: Manželka Alena hledá noty, vy totiž máte klavír.
3: Nehrál jsem velmi dlouho.
5: Já ti věřím.
3: No.
1: Říkáte, že to dá manžel?
5: Určitě.
1: Hraje oblíbenou skladbu pan Petr, který využívá domácí hospicovou péči. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Petra Janů a s láskou má svět naději. No a protože tolik hodin, kolik právě je, tak jako vždy v tomto čase i tentokrát pro vás máme připraveny naše tipy, abyste se mohli nechat inspirovat, kamže se třeba právě zítra vypravit.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Přijměte pozvání na výstaviště v Lysé nad Labem, kde do neděle probíhá veletrh Podzimní zemědělec. Nabídne novinky ze zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, zemědělskou techniku, regionální produkty i zahradnický trh. Součástí veletrhu je taky výstava Náš chov, která představí mimo jiné plemena ovcí a koz. V hale C se uskuteční národní holštýnský šampionát s přehlídkou špičkových dojnic a komentovanými přípravami zvířat. Součástí veletrhu jsou odborné přednášky, ukázky a doprovodný program, jako například vystoupení dechové kapely nebo cymbálové muziky. Voticko na starých pohlednicích, to je výstava v klášteře Votice. Navštívit ji můžete do konce prosince. Uvidíte víc než 500 historických pohlednic obcí a osad Voticka. Zachycují podobu míst, která se v průběhu desetiletí proměnila, i jejich někdejší každodenní život. Pohlednice pocházejí z rozsáhlé sbírky rodiny Zimovy z Benešova, která o ni už třetí generaci pečuje a rozšiřuje ji. Výstava tak nabízí nejen pohled do minulosti regionu, ale taky možnost porovnat, jak Voticko vypadalo kdysi a jak ho známe dnes. Nenechte si ujít výstavu Dvě generace v městském paláci Tempel v Mladé Boleslavi. Setkávají se na ní díla umělců a jejich nástupců, kteří pokračují v rodinné tradici, ale zároveň si vyšlapávají vlastní uměleckou cestu. Vystavujícími jsou za první generaci malíř a grafik Karel Obertor a grafik Jiří Ledvina. Za tu druhou grafička Zuzana Popelková Obertorová a fotograf Martin Ledvina. Slavnostní vernisáž je v 18 hodin. Hudebně ji doprovodí Michal Minařík. Výstava pak potrvá do 14. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Zrnač na mojom poschodí, tolik písnička, přátelé, 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho společného povídání si a také poslouchání písniček a zajímavých příspěvků. Každopádně za vaši společnost a pozornost děkuje Jitka Lukešová, přeji vám vydařený večer uprostřed pracovního nebo třeba pro vás dovolenkového týdne, užijte si ho podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání a já doufám, že ano, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. Hezký večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ve Vltavě a v Labi ve středních Čechách je nedostatek vody. Na pražském Opatově začne zítra sloužit motoristům nový parkovací dům. A zítřejší počasí v regionu velká oblačnost, později odpoledne s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Na Vltavě a Labi v regionu středních Čech platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů kubických za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně také v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
4: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody, je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
3: V Praze na Opatově budou moci řidiči od zítřka využít nový parkovací dům. Nabídne téměř 500 míst pro auta, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Upřesní Jan Dvořák, vedoucí oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací.
5: Objekt P plus R, což znamená Park and Ride, je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra městskou hromadnou dopravou. Bylo domluveno s městskou částí Praha 11, že je tady k dispozici 100 míst pro rezidenty.
3: Vedení Lysé nad Labem přijímá návrhy na městská vyznamenání. Získat je mohou jednotlivci i skupiny, a to za práci pro město, dále za reprezentaci, hrdinské činy nebo statečnost. Nominace mohou lidé posílat přes datovou schránku, poštou nebo odevzdat osobně na podatelně do 30. října, říká mluvčí radnice Alžběta Trousilová.
6: Navrhnout jednotlivce nebo organizaci na městské vyznamenání může kdokoliv, musí mít ale souhlas navržené osoby. Potřebný formulář najdou lidé na stránkách města nebo si ho můžou vyzvednout v turistickém informačním centru, které se nachází v přízemí staré budovy radnice.
3: Sport. Česká judistka Renata Zachová vybojovala na

0: Pozvolné přibývání oblačnosti, bude tedy oblačno až zataženo, později odpoledne a večer od západu na studené frontě postupně přeháňky nebo občasný déšť. Později večer budou srážky od západu ustávat, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 23 stupni. Vítr zpočátku slabý proměnlivý, bude v průběhu dne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na mnoha místech v metropoli trvá silný provoz. Ucpaná je teď také silnice číslo 3 z Prahy do Českých Budějovic u Benešova. Mezi Benešovem a Bystřicí je omezení, projíždí se Kyvadlově, větší kolona je ve směru z Prahy, a to až na půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky opět pokračujeme s výpisky Dagmar Magincové, co kde pochytila, co kde bylo hezky česky, nehezky nečesky. Tak třeba jste našla, mám tu seznam, v přilehlých džínách. Přilehlá je ulice možná.
2: Přesně. To slovo přilehlý znamená sousední, ležící v těsné blízkosti. No, ty džíny jsou spíš přiléhavé, tedy těsně obepínající. No a to je malinký rozdíl, ovšem před 100 lety, kdy se zase džíny tady nenosily, bychom to tak říct mohli. Dneska už to je spíš otázka toho, že někdo tuší, že to slovo je blízko.
1: Teď nás čeká perla za zazděnou zdí. To je pěkný jazykolam.
2: Za zazděnou zdí starého domu. Bylo to nějaký hrozně napínavý článek, už si tedy nespomenu o čem. A někdo se do toho tak položil, že místo zazděného otvoru tam rovnou šoupnou tu zeď.
1: Hodně úsměvný je i umělý plast.
2: Tak, když si uvědomíme, že plast je umělá hmota, tak je tu řečeno umělá hmota.
1: Nemáme přírodní plast.
2: Ale pokud by někdo opravdu chtěl říct umělý plast, tak tenhle způsob vlastně představuje jistou stylistickou figuru, ale musela by to být nějaká hodně vysoká literatura, kde by šlo o to, že těmi synonymy nebo opakováním nějak poutáme pozornost na to, co chceme říct, dáváme na to důraz.
1: A ještě tu máte pár ukázek z vašich oblíbených kvízů, tak jsem s nimi.
2: Tam to není tak dramatické. Třeba znáte chemický vzorek kuchyňské soli. To je takový překlep, ale hezký.
1: Chemický vzorec.
2: Tak.
1: Je to tak. A trocha slovenštiny na závěr.
2: Ano, český kvíz o slovenštině, kde otázka zněla, jak se po slovensky řekne rampouch. Po slovensky, česky, slovensky, bez té předložky.
1: A jak se řekne rampouch?
2: Cencůl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Nový most v Opavě Držkovicích postaví společně kraj a polská obec Branice. A počasí zítra postupně čekáme velkou oblačnost, později od západu na studené frontě s deštěm, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to potvrdil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších několika letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit.
3: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu téměř vyschla. Zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z této přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se to ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu je ubohé.
4: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Moravskoslezský kraj i polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou, povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát kolem 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
6: Povodně v roce 2024 výrazně poškodili celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Ester Ledecká vstoupí do nové lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. S snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter.

0: odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kínský.

0: Český a my jsme kinský Dalborgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu Dalborgo Netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
1: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
0: Ano, mezi Pisa Luka.
1: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
0: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce, vůzovka, a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
1: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
0: určitě.
1: Byste měl na co? Věděl
0: určitě.
1: Byste na co?
0: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
1: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo, vy jste 83. ročník, ano. Takže počítejme, to bylo už pomalu.
0: Už
1: se
0: pomalu
1: to blížilo.
0: Česko. Já tak. Jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
1: Jak to na vás zapůsobilo tady, v České republice?
0: No, víte, když jste dítě, vnímáte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini, jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy, ale jedna věc si pamatuju čistě jasný, to bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl bylo šedivý, bez omítky, že jo?
1: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský Dalborgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil, a ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si, jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, jo. Dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s týma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situace. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dal Borgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká
0: zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matere seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili, bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pasé, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dal Borgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: si to sama. Přeber si to sama.
1: Francesco Kinský Dal Borgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uhum. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném, než vy, neobklopen třeba tou krásou.
2: Ne, já si myslím, že jde, jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
2: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dal Borgo je stále naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňoval, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom pití.
0: A vy jste chodíval domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským, dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30-letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to, a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský Latabrandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psi, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: tvého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas, zprávy.
5: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes padly peněžité tresty. Vedení Třemešné na Bruntálsku připravuje velké opravy mostů a silnic. Basketbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů prohráli a počasí zítra postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly dnes peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti už odmítli. Rozsudek není pravomocný, říká státní zástupce Jan Vychyta.
6: Soud se v části stotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
5: Vedení radnice v Třemešné na Bruntálsku nechá opravit své mosty a silnice. Obec získá finance z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun, což je více než celoroční rozpočet obce. Teď vybírá dodavatele stavebních prací.
7: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, získají od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim teď pomohou chovy obnovit, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
8: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jim město ještě navýší. Sport.
5: Basketbalisté pražské Slavie era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. A basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA. Na chorvatský Split nestačili 68-74.
0: Počasí.
5: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci přibývání oblačnosti od západu, nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku většinou mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu mezi 16 a 20 stupni, jinak mezi 19 a 25. Vítr zpočátku pouze slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení, je u odbočky na Neveklov aktuálně.

0: Setuza. Severočeské tukové závody, na jejichž počátku bylo legendární mýdlo s jelenem.
1: Říká vám něco firma Setuza?
2: Setuza to mi nic neříká.
1: Když vám napovím mýdlo s jelenem.
2: Aha, tak to si pamatuju, v tom prala babička ještě moje. Občas i já.
1: Má mýdlo s jelenem nějakou vůni?
2: Myslím, že ne.
3: Myslím, že nemá vůni a používala se na ruční praní. Nebo používalo se na ruční praní.
2: Má vůni, trochu má a není moc příjemná.
1: Jak myslíte, že je mýdlo s jelenem staré?
3: Počítám někdy začátkem století, minulého.
2: Dost, asi 80 let. Já bych řekla aspoň 100.
0: Setuza, společnost se sídlem v Ústí nad Labem, se zabývala především zpracováním olejnin. Vyrostla na základech, které položil Johann Schicht, slavný výrobce mýdel, a nejen jich, jak se za chvíli dozvíme. Věhlas mu přinesla především bílá kostka mýdla, kterému naše babičky říkali šichťák, a nedali na ně dopustit, protože dobře věděli, že mýdlo s jelenem vypere úplně všechno. Kde se ve znaku vzal ten jelen? O tom už se dneska můžeme jenom dohadovat. Johann Schicht své řemeslo zdědil po tatínkovi. Ten byl řezníkem a mydlářem. Mýdlo se totiž

0: Původně vyrábělo ze zvířecích tuků a výroba toho, co máme dnes spojeno s libou vůní, ani trochu nevonila. Ba naopak. Historie mýdla je velmi dlouhá. Nejstarší známý recept na jeho výrobu z doby 2800 let před Kristem nám zanechali Babyloňané. Mýdlo však nepoužívali na mytí, prý se jim po něm rychleji hojily rány. Hezkou legendu o vzniku mýdla mají staří Řekové. Ti k uctění bohů spopelňovali na hranicích obětní zvířata. Kolem jednoho chrámu na ostrově Lesbos se povalovala spousta zbytků tuků a popela. Když pršelo, stékala tato podivná hmota do řeky a místní pradlenky si prý dlouho lámaly hlavu, jak to, že jim to v té žlutozeleně zbarvené vodě tak dobře pere. Ve středověku se mytí mýdlem považovalo za škodlivé. Naštěstí už je tato doba za námi. A velký comeback začalo slavit až v 19. století. Za otce novodobého mýdla je považován francouzský chemik Michel Eugène Chevrel. Díky němu se mýdlo stalo dostupným prostředkem pro každého a za to právem patří mezi 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži. Další osobností, kterou stojí za to si připomenout v souvislosti s mýdlem, je newyorský podnikatel William Colgate. V roce 1806 si založil obchod se škrobem, mýdlem a svíčkami na Manhattanu. O pár let později si otevřel vlastní továrnu na jejich výrobu a ta mu vynesla královské jmění.
1: Kdo by neznal mýdlo s jelenem? Ale vyrábí se úplně stejně, jako když se narodilo?
2: Úplně stejně to určitě nebude, protože doba se změnila a jak zdroje surovin, tak vlastně i výrobní procesy jsou přizpůsobené současnosti.
3: S Jiřím Machačem, vedoucím výroby šicht Olomouc, si povídala Světlana Lavičková.
1: To znamená, že jestliže bylo mýdlo s jelenem už oblíbené před 50 a více lety, tak teď je ještě lepší, tudíž ještě oblíbenější?
2: Řekněme, že jsme zachovali tradici, kvalitu i tu značku, takže můžeme říct, že je minimálně tak účinné, tak jako bylo, i tak oblíbené.
1: Mýdlo s jelenem jsme většinou používali a v současné době také používáme i k přepírání v ruce, ale třeba i dětského prádla. To složení tomu odpovídá?
2: Ano, mýdlo s jelenem je vhodné i na přepírání dětského prádla.
0: Severočeskému podnikateli německé národnosti Johannu Šichtovi se občas říká druhý Baťa. Nejen proto, že jeho úspěch daleko přesáhl hranice vlasti, ale také proto, jak se choval ke svým zaměstnancům. Narodil se 8. března 1855 v Rynolticích u Liberce jako nejstarší ze 4 synů. Jeho otec Georg si doma, takřka na koleně, otevřel malou varnu mýdla. Příslušné živnostenské oprávnění mu úřady udělili 6. července 1848 a tímto datem to všechno začalo. Podnikání se nerozjíždělo snadno. Zpočátku se celý provoz tísnil ve sklepě rodinného domku. Do práce se s vervou zakousla celá rodina. Co se jeden den vyrobilo, to se druhý den hezky pěšky rozneslo po okolí a prodalo pěkně z ručky do ručky. Georg to vzal za správný konec. Vyráběl kvalitní zboží za nízké ceny, o zákazníky proto neměl nouzy. Postupem času se mohl i s rodinou přesunout do většího stavení a skromná domácí dílna se postupně proměnila ve skutečnou továrnu. Když po 30 letech Georg svůj podnik předával svým synům Johanovi, Josefovi a Francovi, šlo sice o nevelkou, ale už slušně zavedenou firmu s 10 dělníky, 2 úředníky a zázemím 1000 zákazníků. Ze svých synů si Georg jako nejschopnějšího vybral Johana a poslal ho do Liberce vyučit se obchodníkem. Odtud Johan směřoval do Vídně. Uchytil se v účtárně velkoobchodníka s tuky a oleji a měl možnost poznat velkoobchod v skutku ve velkém stylu. Po návratu Johan předstoupil před rodinou radu s radikálním řešením. Je čas najít nové sídlo firmy. Věděl, že je potřeba dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě, čímž se výrazně zlevní doprava výrobních surovin a uhlí a rozšíří se odbytiště. Nastalo tedy stěhování do Ústí nad Labem, přesněji řečeno na území mezi obcemi Kramoly a Novosedlice v katastru Střekova, kde se začala koncem léta 1882 stavět nová továrna. Zatím nic moc velkého. Dvě budovy a jeden komín. To bude muset pro 10 dělníků a 2 úředníky stačit.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Šichtovy závody však nevyráběly jen mýdlo, jak by se mohlo zdát, ale také další rozličné produkty tukového průmyslu. Byl zbudován závod na zpracování olejů a palmového jádra. Šlo o jedinou továrnu tohoto druhu v celém Rakousku. Dál přibyla výroba vodního skla, po ní provoz na výrobu stearinu, další na výrobu kokosového oleje z kopry, přidali se svíčky, glycerín, fermeže a konečně roku 1891 přišlo na svět ono už zmiňované mýdlo s jelenem, které udělalo z firmy hotovou legendu. Ale nezůstalo čistě jen u výrobních hal. Kromě vlastní továrny majitelé vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku, pilu. Plynulou dopravu surovin i zboží na dlouhá léta zajišťovala paroplavební společnost. Na samém počátku 20. století byl celý závod plně elektrifikován a energie sloužila i pro veřejné osvětlení ve Střekově. Pobočky rostly jako houby po dešti. Johanovi plány zkrátka vyšly. Firmičku, kterou s bratry rovným dílem zdědil po otci, během několika let pozvedl mezi nejvýznamnější podniky v monarchii. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. a udělil mu titul císařského rady.
2: Je, tady to krásně voní čistotou. Kde jsme se ocitli? Tamhle, když vidím bílé pytle, někdo sype surovinu, to je mlýnice.
3: My tomu zařízení říkáme hnětač, ale ano, v podstatě můžete tomu říkat i mlýnice.
2: To znamená, že on tam sype co?
3: Sype tam hlavní surovinu při výrobě mýdla, mýdlové vločky. To je právě to, my je nakupujeme už jakoby od dodavatele, nevyrábí se u nás. Takže výroba mýdlových vloček probíhá u našeho dodavatele.
2: Takže tam do té násypky, která vypadá jako ta mlýnice, tam tedy se sypou ty mýdlové vločky a s nimi se děje co? Pojďme se podívat blíž.
3: Do toho hnětače se sypou mýdlové vločky a přidávají se tam všechny další suroviny, které potom dohromady tvoří mýdlo s jelenem. V podstatě v tom hnětači dochází k první homogenizaci té hmoty, teda důkladnému promísení tak, aby byly vlastnosti v každé části stejné. V podstatě ten samý proces probíhá i v té druhé části, v tom pilírovacím stroji, odkud vidíte, jak stoupá nahoru ten pás. A už ty kousky toho jakoby namíchaného mýdla znovu vchází do třetího hnětače.
2: Takže dobře, z pilírovacího stroje vycházejí takové zlomky a pak to jede kam?
3: Potom ta hmota padá do dvojitého hnětače, kde dochází už opravdu k té poslední jakoby homogenizaci promísení a z ní vypadávají tady ty kousíčky, vypadá to podobně, jako když máte mlýnek na maso.
2: A tadyhle z toho neudělám sekanou, ale z toho se teď budou tvarovat ty kostky mýdla s jelenem.
3: Ano, výstupem z tohoto stroje potom takzvaný mýdlový had, což je tady ten, když se podíváte, jakoby nekonečný kvádr vysouvajícího se bloku mýdla a ten najíždí na naši řezačku, kde už se potom ten had porcuje na části, teda odpovídající velikosti, v tomto případě něco přes 200 gramů, protože vyražené hotové mýdlo má 200 gramů.
2: No jo, ale to teď běhají, vyjdou ven jenom ty kvádříky, ale kde se tam vezme ten jelen?
3: Ten jelen se tam vezme v našem lisu, kde vlastně ta hmota, která vchází do lisu, je na raznicích stlačená a vyrazí se tam z jedné strany teda logo s jelenem, tradiční, a z druhé strany hmotnost, obsah mýdla a zase logo s jelenem.
2: No ale když to mýdlo teď vezmu do ruky, ono je teplé. Možná bych ho i prohmátla.
3: A samozřejmě po té výrobě, protože ta hmota je mechanicky hodně namáhána, tak dochází k tomu, že se zahřívá. My v tom průběhu toho procesu chladíme, ale i tak při výstupu z toho lisu je mýdlo s jelenem teplé.
2: Mýdlo s jelenem, které teď tady leží jako už hotové, dává se také do různých kartonů, tak je, jak to říci, tak je nahé, není nějak obalené, zabalené.
3: Ano, mýdlo se nechává chvíli stát, jednak aby schládlo a jednak aby povrch trošku oschnul, protože může se stát, že je mírně navlhlý a potom se ručně vkládá do skládaček, do krabiček, ve kterých už potom, co je označeno datem výroby spotřeby, putuje ke konečnému zákazníkovi.
1: Důležitým mezníkem se stal rok 1904, kdy byla zahájena výroba jedlých tuků, margarínu a ovocných šťáv Ceres. Johann Schicht byl jako známý velkoprůmyslník členem řady hospodářských, národnostních, uměleckých i humanitárních spolků. Prosazoval názor nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Razil myšlenku, pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci, ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Byl odpůrcem alkoholu a kouření. Právě proto, aby přispěl k potírání alkoholismu, vybudoval v původní továrně v Rynulticích výrobu ovocných šťáv Ceres podle řecké bohyně plodnosti a úrody. Počase ji přesunul do ústeckého závodu, kde se udržela podlouhá léta a zrušena byla až počátkem 50. let. Johann Schicht zemřel v Ústí nad Labem 3. června 1907. Řízení firmy, která měla tou dobou bezmála 2000 zaměstnanců, převzala třetí generace. Johannovi synové, bratři Heinrich a Georg. Heinrich Schicht studoval chemii. Po otcově smrti se stal předsedou správní rady akciové společnosti a vedl továrnu až do roku 1945. Firma se zaměřila zejména na výrobu kvalitních pokrmových tuků. Dokázala snížit ceny, zvýšit obrat a rozšířit provoz. Jako první v pevninské Evropě a čtvrtá na světě uvedla do provozu stužovnu tuků. Firma Schicht se stala největším podnikem svého druhu v Evropě. V Německu byla sice větší olejna a v Holandsku margarínka, ale neexistoval větší komplex tukových podniků než továrny v Ústí nad Labem. Před první světovou válkou pracovalo v továrně kolem 3500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vybavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém nemocenského pojištění, sprchy, závodní jídelnu i mateřskou školku. Později přibyla také rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví. Firma si vychovávala vlastní dorost a různými kurzy zlepšovala znalosti a dovednosti dělníků. Vzhledem k nebezpečí požárů nebo výbuchu byly zavedeny zvláštní místnosti pro kuřáky a samozřejmě také vlastní hasičský sbor. Zaměstnanci měli k dispozici rozsáhlou knihovnu a také například zlevněné vstupenky do městského divadla, které firma sponzorovala. A považte, ze svých řad dokázali sestavit závodní kapelu, která měla 70 členů. Podle pamětníků neexistovaly rozdíly mezi Čechy a Němci v zařazení ani v platech. Důležité byly schopnosti a poctivá práce. Schichtové, ač se sami hlásili k německé národnosti, dbali na to, aby Němci i Češi měli stejné podmínky a němečtí úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost českého jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

0: První světová válka přinesla problémy. Z hlediska podnikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monarchie, kdy společnost přišla o 3/4 odbytových možností. Ne, že by najednou lidé nekupovali její výrobky, ale každá z nástupnických zemí si vytvořila vlastní systém dovozních pravidel, včetně vysokých celních sazeb. Navíc firma měla náhle část závodů v jiných státech. Ale majitelé se uměli poprat i s touto nepříznivou situací. Veškeré síly upřeli do reklamy. Právě jí vděčí mýdlo s jelenem za svou nehynoucí popularitu. Šichtovi to prostě s marketingem uměli. Najali obchodního cestujícího, který brázdil cesty od obce k obci ve speciálním automobilu a srocenému davu hned na místě předváděl, co výrobky jeho firmy dokážou. Inzerovali v tisku, vylepovali plakáty, do obchodů dodávali plechové cedule, pro věrné zákazníky měli propagační brožury, šichtův kalendář či pohádky pro děti. Dokonce také financovali největší letecký závod v historii Rakouska-Uherska, takzvaný Šichtův let, s cenami v hodnotě 100 000 rakouských korun. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, se takto drahá reklama jistě zúročila.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chvála hospodyňky ulehčí práci, v ní se už před praním špína hned ztrácí. Šamponem Elida pěstěné vlasy, souchloubou ženy a korunou krásy. Dnes mídlo s jelenem znají už všude, v bohatých domech i v chaloupce chudé. Kalodon zachová zuby ti zdravé, krásné a bělounké jak perly pravé. Šťastnými dětmi se stanou i staří, když svíčky Apollo na stromku září.
2: Možná jste nevěděli, že Šichtové se zapsali i do dějin filmu. V místním kině s kapacitou 200 diváků byla totiž v té době nevídaná věc – zvuková aparatura. A proto se zvukový film poprvé v Československu předvedl právě tam, rok a půl po celosvětové premiéře ve Spojených státech, 26. dubna 1929. A byl to právě Heinrich Schicht, kdo jako první u nás promluvil na diváky z filmového plátna. Prozíravě vyzdvihl význam zvukového filmu jako reklamního média a pak přišly na řadu krátké zvukové filmy, mezi kterými nechyběla groteska, jazzová revue či opereta. Představení určená především majitelům kin, novinářům a zástupcům úřadů a různých korporací se opakovala zhruba 2 týdny. Ti všichni si díky nim mohli ověřit, co to ten zvukový film vlastně je. Pro vysoké vstupné 5 až 12 korun, ale nebyla nikdy zcela vyprodána.
3: Co způsobuje takovou oblibu, ale hlavně trvající oblibu toho mídla s jelenem? Tady to krásně voní, ale ono to voní tak jakoby přírodně, to není na první počich parfumovaná vůně.
4: Ano, ta vůně byla právě vybírána tak, aby připomínala takovou tu tradiční vůni té čistoty těch peřin, když přijedete k babičce a zachumláte se do nich. Takže to je to, co vám asi tady ta vůně může připomínat.
3: Tak my jsme říkali, že všechno začíná u mídlových vloček a tady máme vývojářku paní Martinkovou. Z čeho jsou ty vločky?
5: Mídlové vločky jsou v podstatě samotné to mídlo, které my takhle nakupujeme a přidáme do něho potom například ten parfém, o kterém mluvil pan Machač, aby získalo tu konečnou podobu tak, jak my chceme.
3: Ty základní vločky, ty základní suroviny jsou podobné těm, které znávaly třeba už naše babičky?
5: Tak určitě technologie výroby i ty samotné suroviny se někam posunují, nejde to vyrábět, si myslím, úplně stejně jak před mnoha lety, ale ten princip výroby mýdla je pořád stejný, je to prostě tuk nebo olej, který se zmídelní v tomto případě hydroxidem sodným a vznikne vám zmídelněné mastné kyseliny, což je v podstatě to mýdlo.
3: Vždycky babička, když měla na vaně mýdlo s jelenem, tak většinou ho jela na přepírání v ruce nebo na takové věci. Tohleto moderní mýdlo s jelenem je určeno také k takovémuto upotřebení?
5: Určitě je výborné na tu předpírku, na odstranění skvrn, kdy vezmete špinavé tričko například a normálně ručním praním pomocí mýdla to odstraníte. Nebo lidé si taky z mýdla vyrábějí takzvaný mýdlový sliz, což používají místo pracího prášku.
3: Ale vy teď máte dokonce i prací prášek s jelenem.
5: Ano, máme.
3: Co ještě, základem ještě jakých výrobků je právě to mýdlo s jelenem?
5: Konkrétně tady to mýdlo se dá použít jenom do sypkých věcí, do pracích prášků. Dál ho například strouháme a máme výrobek samostatné mýdlové vločky. A potom mýdlo v jiné podobě, v tekuté, se dává i do ostatních našich výrobků, například do tekutého pracího gelu.
3: Teď tady právě to mýdlo vypadává už hotové a půjde do těch pytlů?
4: Ne, ty pytly jsou jakoby druhotně využívané. Poprvé vlastně přijdou v nich mýdlové vločky, které zpracujeme a potom je využíváme jakoby podklad pod to surové mýdlo, které ještě není zabalené v krabičce.
3: Takže vlastně tady se nic nevyhodí?
4: Ne, snažíme se mít co nejméně odpadu. Pokud si všimnete, tak i z toho lisu podstatě vždycky odpadne ten zbytek, jakoby ten ořez kolem té formy, a ten se okamžitě vrací zpětným pásem na zpracování. Jo? Takže ani žádná mýdlová hmota se nevyhazuje, všechna se znovu využije na výrobu dalšího mýdla.
2: Georg Schicht se před druhou světovou válkou odstěhoval z Ústí do Londýna a ujal se funkce prezidenta koncernu Unilever, Mezinárodní margarínové unie, který Schichtovi spolu zakládali. Dodnes je to jedna z největších světových firem, stojí například za značkami jako Rama, Fa nebo Hellmann's. Na počátku druhé světové války se hlavní závod v Ústí nad Labem a vůbec závody v celém odstoupeném pohraničí dostaly pod kontrolu Němců. Některé provozy musely být vyčleněny pro válečnou výrobu jiných zařízení. V komplexu Schichtových továren se tak sestavovala odposlouchávací zařízení, dělostřelecké granáty a dokonce součásti střel V1. Ačkoliv za války Georg Schicht finančně podporoval československou exilovou vládu v Londýně a jeho synové bojovali v britské armádě, Heinrichův syn padl v uniformě Wehrmachtu. Po skončení války byli všichni potomci Schichtovy rodiny odsunuti z Ústí, co by nepřátelé vlasti. A jejich majetky byly zkonfiskovány, včetně rodinné sbírky německých a holandských starých mistrů, která se z větší části dostala do Národní galerie v Praze. V roce 1946 byla společnost znárodněna a dostala nové jméno. Národní podnik Severočeské tukové závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmysl. Zajímavostí je, že jméno Georga Schichta bylo v názvu nového národního podniku ponecháno až do roku 1951. Značka Schicht byla tak zavedená, že nebylo vhodné ihned přejít ke zcela nové. Roku 1990 se Severočeské tukové závody osamostatnily jako státní podnik. O dva roky později se z něj při velké privatizaci stala akciová společnost Setuza. Ačkoliv se komunisté snažili, jméno Schicht se jim z historické paměti Čechů vymazat nepodařilo. Lidé na Schichta a jeho mýdlo s jelenem nikdy nezapomněli. Legendární Schichtovo mýdlo s jelenem nakonec přece jen přežilo všechny moderní vymoženosti a s úspěchem se dočkalo třetího tisíciletí. Přestože přečkalo léta socialistického budování, sametovou revoluci i nápor pracích prášků, v roce 2005 málem podlehlo ekologickým požadavkům. Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární výrobek znovu objevil na trhu. K mýdlu brzy přibyl i prací prášek či gel a řada se postupně rozšiřuje. Naštěstí stále roste právě poptávka po prostředcích šetrných k životnímu prostředí, kam se mýdlo s jelenem hrdě řadí.

0: vím.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra v České republice klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. A zítřejší počasí postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra v České republice klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. Je to o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nebude měnit, zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce letošního října. Řidiči, kteří jedou z Hradce Králové směrem na Jaroměř, mohou v těchto dnech využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objížďka kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a výstavbě protihlukové stěny u Směřic.
2: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Směřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je téměř 12 milionů korun, poškozených lidí a firem je více než 300. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků, říká vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
3: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: Nová rehabilitační zahrada je ode dneška otevřená ve Strakonické nemocnici. Má 7000 metrů čtverečních a je přímo v areálu nemocnice. Pacienti i návštěvníci tam najdou zeleň, vodu i cvičební pomůcky pro rehabilitaci. Upřesní Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení nemocnice Strakonice.
4: Celkově ten projekt nás vyšel na 9 milionů korun bez daně a dotace činí 70% způsobilých výdajů. Součástí projektu jsou terénní úpravy, zpevněné plochy, vodní prvek a vegetační úpravy. Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce na třetí pozici Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek čekáme v České republice ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojedinělé bouřky, později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky mezi 16 a 20 stupni, jinak většinou mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady překáží odstavené osobní vozidlo. Je to na kilometru 32,5 a blokuje pravý jízdní pruh. A pozor také v Praze, u jižní spojky ve Vídeňské

dnes i naši asi, no tak, nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věru, že unikátním pečení bábovky, dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: Co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? Červenci.
2: Ale ze 6 bílků, táti.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh.

0: se dal předpisu.
1: Aha. Tati, tady...
0: Nepleďme do toho, neskákej, tady máme... Počkej, teďko. Čeká, co lidi splete? Přidáme dvě lžíce hořčice, tři okurky, podle chuti zalijeme octem.
1: Co, tati, bábovku?
0: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
1: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
0: Co?
1: No podívej se.
0: No tak vidíš, co děláš, kluku.
1: No já to dělám.
0: Ale ticho už buď, pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
1: Až po krk.
0: To víš, bez práce nejsou koláče.
1: Bábovka.
0: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
1: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
0: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
1: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
0: No?
1: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
0: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurweis, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
1: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
0: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržen troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
1: Tati, zkusme to ještě jednou.
0: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne. Ale jak to tam nenapíšou?
1: Taťuldo, tuším strašný konec.
0: Proč?
1: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
0: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. To jdiš na nudle, co, už ten celýho člověka spleteš, poráty.
1: Nic neříkám.
0: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
1: No, a váleček je v půli.
0: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
1: A je ale vypečená.
0: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni.
1: Je,
0: No co fňukáš?
1: Tak já jsem zde tu bábovku říct do prstu.
0: Co to, jak je to možné?
1: No to zkus sám, to není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
0: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné, to... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
1: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
0: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
1: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
0: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
1: Tati.
0: No?
1: My jsme tam zapomněli něco dát.
0: A co?
1: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
0: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
1: Ale teď už jen to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
0: Jak to, která?
1: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
4: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
1: No, tatil, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
1: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
4: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
1: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
1: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
3: No,
4: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já, mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
4: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
1: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
3: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
1: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
4: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
1: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
4: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
3: No, tak schválně, no.
4: Zima tu je snížek, poletuji, že?
3: No.
4: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
1: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
4: Ale...
1: O to ale tati nejde.
4: Ne?
1: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
3: No, sní.
4: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
3: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
4: No,
3: snížek. No. A jsme u toho. No?
4: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
3: No?
4: Počkat, první sníh?
3: No. Tati.
4: Jo, napad sníh.
1: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
3: No.
4: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
1: No ano, samo sebou naznačit.
4: No, to dá přece rozum. Je zima, tak napadne sníh.
1: Ano.
4: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
1: A lyžovat.
4: A bruslit.
1: Teda, Taťulinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
4: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
3: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
1: Vypravuj, tatí.
3: No, pane Spejble.
4: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
1: Taťulinku, nebuď tak skromný.
4: Nerad se chlubím.
1: Pochlub se, tatí. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
4: Ale v kterém se nerad chlubím.
1: Tatí.
4: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
3: A proč, pane Spejble?
4: No, proč? Kvůli piruetám. Já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: To ti vážně?
4: No ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
4: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
3: To je hezký jméno.
4: No, a jak jsem jel na bránu, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
4: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
3: To musí být krása, vidíte. Odrazit se.
4: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: Ty ďáble.
4: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, víš. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
4: No.
3: Nevytahuje se trochu?
4: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
4: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
3: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
4: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
4: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
3: Ano, proč?
4: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
4: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
4: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To, když jsem jel 12.
3: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
4: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
3: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
4: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
3: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
4: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
3: Jak to vozili?
4: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
3: Jo, takhle.
4: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
3: Ale tati, když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
4: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
3: To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
4: Co pak, ona půjde také?
3: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
5: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám, vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem
2: ne.
4: se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No,
2: dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, pojďte, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk
4: říct...
3: není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a dál.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese. Skoro.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: to. Ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo
2: tak,
4: trošku
2: přehnané. Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil... No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy
2: rád...
4: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Tak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte. A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
2: Promiňte. Ale...
4: Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, ta Duldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Tatulo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Já nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Tatuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamlouvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Pst, Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble,
3: no?
2: Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
3: Ty
4: ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně.
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak tak pozoruju.
3: Eli, hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou.
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: to je
4: tatí.
2: Střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, hurvajc. Každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko. Přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prkno, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: A, ještě
3: míň. No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor. No a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No, tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Tak ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko, ty...
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco, tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Je, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je středa 7. října. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barbuříková. Vítejte u Noční linky. Dnes se společně vrátíme do školních lavic, ale nebudeme vzpomínat jenom na první aktovku, tabuli, známky nebo učitele. Budeme mluvit hlavně o chvílích, kdy se člověk rozhodne začít znovu studovat třeba po 10, 20 nebo 30 letech. Možná jste si dodělávali maturitu, přihlásili se na vysokou školu, pustili se do kurzu nebo jste si konečně splnili sen, na který dřív nebyl čas. A možná jste přitom měli obavy, jestli to ještě zvládnete, jestli si budete pamatovat, co se naučíte, jak zapadnete mezi mladší spolužáky nebo jak to skloubíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás přivedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

skvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hinek z Vysočiny je s námi.

0: začal život a najednou jsem se ocitl v normálním pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání. A stál se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína a já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu okouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste si dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
0: No, byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak celé republice.
1: Jak takže náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?
0: Kolem 30. Takže to bylo, no náročné to bylo, ale zase úplně, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
0: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
0: Tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
0: Studovat nějakou tu univerzitu 3. věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
0: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Člověk může změnit práci, bydliště.

0: životní návyky. A někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako...
0: No, to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě on se nakonec zanevřel a uvažil se přihlásit jako až budu zítra v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže
1: vy jste
0: teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to ujasnili.
1: Jo, udělal jsem.
0: Vy jste to dodělal, tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouc.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jako už další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, asi to taky zdáte, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Mm-hmm. Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba jak spravujem třeba v práci podvozky a podobně, takže se stranovají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abyste třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že byste mu rozuměl, to jako se zjistné, no, tak. Výrobcích, no.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde těžký, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu a když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání a za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: To moc hezky, Jaruško. Moc vám děkuji, že jste mě
3: to. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studium v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních pět tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni, chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holt potom zřídili osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat, ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje, latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. Tři roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, dvakrát jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, Ježišmarja, mě už se to plete, to byl severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mě stejně nepřijde.
2: Byl to Semeromoravský a potom teda Moravskoslezský a Olomoucký.
1: Takový, já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politickou odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc to tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politickou odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru a mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi se vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 letečka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna taky přírodovědné různé materiály nebo z ekologie. To jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
2: A teď se vám to podařilo, ano. Tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že se vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Tak už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: 7 minut po půl 12. Když se řekne návrat do školy, někdo se vybaví stres, jiný nové přátelé a další pocit, že si konečně plní něco svého. Jak to bylo u vás? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Josef ze Šlapanic. Krásnou noc.
1: Tak já toho moc nemám, teda nejsou tak vzdělaný, jak moje předchůdkyně, ale mám průmyslovku, kterou jsem teda musel udělat, když jsem chtěl sloužit v armádě, protože už jsem sloužil na letišti v Brně 4 roky, když přišel rozkaz, jako že musíme mít všichni v důstojnici maturitu. No, já jsem měl letecké technické učiliště v Litovském Mikuláši, kde jsem se vyučil tedy jako leteckým mechanikem. A co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3-4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život, vlastně dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovořit a to jako co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme dodělali, pak zrychlili jako 3. stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco lítal a od 1. roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet, no a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No
0: Josefe, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové, krizové situace?
1: Prosím vás, já pokud jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to, co jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže to, ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali po válce, otec musel nechat obnovit, tak co opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let, prostě do 54. momenta. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát. No, bolševika, tak asi takhle. No a já jsem tam říkali, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem mě, jako no, technický předmět nebo vyrábět něco pilníkem, takže no, a když jsem byl potom na letišti, no tak ještě to by mě dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobslužné vozití, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávají do ruky, ni to potom musím pilovat a tak dále. Hmm.
0: Tak Josefe, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit. Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
1: Zatím dobrou noc.
0: Krásná.
1: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
0: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
0: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc, volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci tam, jak ty starší pán nebo ta paní, ty je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil oprava zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký drusty, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti života takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl starý doktory, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odbor, je to kinezologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho oprava zemských strojů překlonoval se úplně jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky opravdu, ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné jiné věci, ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu ty kinezlogy mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten obloh, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si nevíjou rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařem. Takže tím, jak jsem tam v tom autobuse, to, jak to mám tady, to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanobně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti, v náměstí, na Doslavovu, na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy se to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže
0: Radku,
1: opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci.
0: To je opravdu velká životní změna, od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii, a vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné, smetkám, a samozřejmě to byl obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu úplně novému. Co je na tomto ze všech nejtěžší?
1: Víte, co nejtěžší je fakt ta vůle, to znamená, člověk chce domoct. Mě teda v tom mým životě hodně, měl jsem, co jsem měl. Byla žena, která měla těžký potíže, byly dvě malé děti a ty tu rodinu ukočírovat, ukaučovat to. Co teď, nebylo pomoci, to znamená jediná možnost, ta hospitalizace, tyhle ty věci. Já říkám, to přece moji vrstevníci normálně fungovali, nikdo ty potíže neměl. Já jsem otvíral knihu furt do neznáma, já jsem furt nevěděl, co bude, až pak jsem jednou řekl nic, nechám to, ať ona si vybere, jakoukoliv pomoc najde, kdokoliv ví, co poradí, a já jsem to jenom následoval. Jenomže ty kroky se propletly, takže vlastně, jak jsem na začátku řekl, s těma virgulema se to propojilo s tou psychikou, teď ono tady do toho rádia to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se najednou ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, holt, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý, jedno bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mocnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloněni těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
0: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bubka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
1: Takže všem posluchačům i rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Minuta po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web Noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle, všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka anebo zavolejte 731 800 900. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web, vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer, tady je Anna z Miroslavy, já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také
1: zdravím,
0: už jsme ve vysílání.
1: A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roku, to bylo v roce 2005, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé.
0: Aha.
1: A tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi 10 psát. Takže mi Tyflocentrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo a já se půl roku učila psát všemi 10. Byl to středoškolský kurz a měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi 10. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač, jezdila jsem do Brna.

0: doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači. Ano. A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledasco na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevidomého člověka. Musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledasco si dokážu tam najít, ledasco se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
1: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono... Je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
0: No určitě, určitě. Protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně já nevím, jak bych to vyjádřila, že z něho stane, skoro bych řekla, analfabet. Jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl, já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže... Mozek zapomíná, že jo?
1: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
0: Jo, dobře, děkuju. Dobrou noc všem, mějte se hezky. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmožek dospíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Jaruško, ještě jednou do hezkého Zlína a zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, abych se nevrátila k tomu svému příběhu, i když mám pocit, že už něco možná z toho posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky v republice. Pragoděv, Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Matita Puchov, dole potom Otavan Křeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnictví města Brna, pak Kus Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras, a po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál, že to ty půjdeš na učňovskou dílnu, takže po té praxi i odpolední směny, to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy, poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku, bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo, já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let, ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to byla, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. V dané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková přes silnice rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou a Věra. Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu. Ale tak to jako prkalo,
0: hrkalo. Paní Mirko, já se vám omlouvám, ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k té...
1: Honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlosti, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, bo už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál, jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili a to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje, tam se poprvé začaly kreslit střihy počítačem a různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Mirko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Ne, Jaruško, ale... už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se naučili. A
0: dívejte, to je,
1: na
0: to je jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha.
1: No, to, to, je, to bylo, Jaruško. To ne,
0: zkrátka
1: to
0: úžasné, můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo. Už je
1: no,
0: na druhém
1: no
0: místě.
1: A potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku. Chodila jsem dokonce na tu počítači techniku, na počítací techniku do knihovny Mahenové, která
0: ano,
1: téměř zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře, tak paní Mirko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní
1: Slovácké,
0: Mirko.
1: Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe,
1: jo,
0: ale už
1: dobře.
0: Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiní možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak, děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: To je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 12:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana je s námi v ruční lince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou, nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit znovu, zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zas bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel. Vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svýho v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. A pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné. Vyvážené, bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné. Vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii.
1: Ano, protože moje babička říkávala, maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu, no a teďka co louskám, teda, ale opravdu louskám, a je to strašně těžké a strašně náročný Komenského Náprava věcí. To je tak úžasná kniha, a tak, ale tak náročná a složitá, že musím otevírat další a další, abych porozuměla, teď se teda ptám i umělé inteligence, ale ona někdy se s tou mou inteligencí tady špatně mluví o takových věcech, hodně duchovních, a je to pořád na jedno brdo, tak tam už se moc neradím. Takže tak.
0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte.
1: Ano, ano,
0: naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vám let? Omlouvám se, jestli jste to říkala, že jste se to přeslechla. 75.
1: No, ještě jsem loni celý rok zaskakovala, když bylo potřeba, tak jsem v té náboženské obci, kde jsem působila předtím, tak jsem ještě zaskakovala celý rok i v tomto věku. No.
0: Tak tentokrát se loučím s velkým obdivem, paní Dano. Jsem ráda, že jste s námi teď vysílala, stálo to za to, bylo to přímo k tématu věcné. Obdivuju vás, že jste se do toho pustila i v pozdějším věku a hlavně do tak náročného studia.
1: Ano. Ano, je to jedno z nejnáročnějších i kvůli těm jazykům, co člověk musí vlastně udělat ze tří jazyků, takže
0: tak
1: není to.
0: Přeju, ať vám teologie dál přináší radost, klid a nové pohledy na život, ať z toho čerpáte.
1: Se prolíná do všech oborů, takže já teď studuju kde co, kvůli tomu, abych se prokousala nějakými úvahami našeho Komenského, kterýho teda opravdu to byl taky člověk, který náš národ posunul, myslím si, hodně.
0: Ano. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, tak tím jeho citátem můžeme zakončit dnešní povídání. Ať se vám daří.
1: Mějte se pěkně a dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 3/4 na 1, posloucháte Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám, paní moderátorko, vás znám po hlase, já jsem nový účastník, posluchač jako Noční linky asi v tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych se poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Zdana, já myslím, vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, jestli na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl na to čas, až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju.
0: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
1: Ano, no, tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Orlicí. Jo, jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Orlicí, Šestka Třebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězovky každý dva měsíce.
0: Ano, takže jste se vyučil čím?
1: Automechanik, no. A to byla chyba, jsem měl dražší začišníka nebo tak, něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych, jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s mojej ženou, jsme tančili všude na světě. No, Karabie, no, Kuba, Dominikána, Bahamas, a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže, jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
0: No Láďu, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
1: Ale byla ne, to bylo teď momentálně nepochopení. Já jsem řekl minutu předtím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
0: Jsem pochopila, ano.
1: Ano, no ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
0: Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
1: Ale ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni, a takže já jsem teď na tom nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo. Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla 19. na vojnu, potom jsme se ženili, jo. Rodili se děti, většina nám, jo. A takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodil ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou dělají, nechtěli studovat na nějaké ty vyšší, jako na doktory nebo takhle, ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no, já opravdu nevím, jak bych
0: Láďo, já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte
1: ne,
0: i v pozdějším věku.
1: Přes chytrý telefon.
0: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
1: no je to,
0: umět.
1: To je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je
0: ano,
1: taky.
0: Někdy chytřejší než my, vidíte.
1: Ano, možná, no a to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných komputerů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v tom telefon, v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně. To je velice špatně. Takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák. To jenom se tak, všecko tak easy, jako easy, snadně, jo? Takže tak asi.
0: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a my se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
1: Mohu něco říct ještě?
0: Ano.
1: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že
0: dobře,
1: studuju.
0: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
1: Dám. Určitě paní Jaruško. Taky vás, všech vás mám rád a rád vás poslouchám, tak se opatrujte. A světu mír, fašismus pryč, prosím vás, děkuju.
0: Dnešní noční linka je u konce. Z vašich příběhů bylo krásně slyšet, že učit se můžeme opravdu celý život. Někdy nás k tomu přivede práce, jindy okolnosti a někdy prostě jenom chuť posunout se dál a splnit si něco, co jsme dlouho odkládali. Děkuji za všechna dnešní zavolání, otevřenost i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď váhají, jestli ještě není pozdě začít. Není. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a dobré ráno do dalšího dne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu pokaždé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý, to my většinou, nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moc posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechny se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takový pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych tě jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Jde o to nemlaskat během toho čtení.
3: No tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zas by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi, přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách

Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě o kolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30, to už bych nestihl seriál na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde, to jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má

vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi, z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám, jo. Vůbec, já to nestáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekl, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no. Tak to byla taková doba, no. Škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě. Já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že je to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Já jsem si říkal, jestli jste to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení. No, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem. No. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausová. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky.
3: Bylo.
2: No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, my se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty byli takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned. Tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho. A otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: No, tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, no, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity. A říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, kdy jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propad, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
3: Aha.
2: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to odhad přesně. A já říkám, já vím, ale tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtěj, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče mysleli, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že nějak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíc se smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly no. velmi tristní a jo. byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty
3: no jo.
2: v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Heny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho nepustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně, jo, my vám taky. I do nového roku. No jo, jako loni. Tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Takže jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.